0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod nám ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného, uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě, tady v pivovaru, a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam už to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou, třetina parku.

0: jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
1: Jakoby ten dům poděkoval.
0: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí kolovratové vrátili z emigrace.

0: se ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
0: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
3: Bylo ve hře víc zámků, po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten. Myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to měli, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění, takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
0: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu a on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic a zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se tady nezavádím, nebo ne, ani mě to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když budu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni. Ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jakoby odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní Humoriáda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
5: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
0: Humoriáda.

0: Václav dneska nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě jen přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní Shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčílený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Čože? Mně se narodila? Snad moji paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhý? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. Tak kolik, 3,60 kg? Kdo? No dcera, no, samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumba? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas. Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Jo, 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím. Že blahopřejete, no, to se má, to se má. A komu vláho přejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřídte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám

0: významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, a nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
3: Dobrý den, Standa Zemník, vás Pavle zdraví, pana Přeučila.
4: Děkuji, také pěkný den.
3: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
2: No zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
3: No dlouho ne, tak hele, no. Mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: A děkuju, ahoj.
2: Děkujeme,
4: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
2: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
2: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
6: Hlasovat no. Pro porodnici 64.
2: Výborně.
6: Jsem se narodila v porodnici v roce 64.
2: Tak to sedí.
6: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
4: Děkuji pěkně.
2: No, nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Míla, Ušené z Prahy 8, Málenské vozdí, ale to je Desail. Já vás oba zdravím a
4: děkujem.
7: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
4: Aha, ano, jo, jo.
7: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je stipnej, že? Takže moc děkuju.
2: Děkujeme pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte? Děkuju moc, naschledanou.
2: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
4: blízký?
2: No tak
4: já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60 a nedávno běžel v televizi ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
2: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
4: Koníčky, baví mě divadlo.
2: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
4: energii.
2: No
4: já velice rád plavu, jo?
2: Dobře, dobře, dobře. Tak děkujeme za rozhovor.
4: Ano, děkuji.
2: Chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
9: Profesor. Ano, u aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám. Moji paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Jo, dceruška, rozumím, rozumím. Ano. Já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar.
10: Praktik. Poradnice a sestřička. Sestřičko, a co ve... Klapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co ve... Paní, zdráva. No, výborně. Sestřičko, a co ve... 52 cm, no, klacek. Po mně. Ja. Klapeček. Nešel na procházku, ne? No jo, to je malej. Ja. Sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina, já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
11: Haló, sestřička, jo?
9: Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat? Ahoj.
10: A závěrem prodavač.
12: Prosím, psali jste si, cože mám chlapečka. Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co, zeptáte se v úterý, Mausa služebník.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v Humoriádě, Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jeviště dělat.
4: Takže je to lidský. Že?
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. A popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teky do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozej 3, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to k steku všecko takové. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
7: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, abych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je, co? No nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
7: pojďte.
6: No, tomu nevěřit.
7: Stajte z lůžka, pojďte to zkusit.
6: No, se zpokusím, ale marný. Je to marný.
7: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco. Byste mi dal jenom jeden ten, lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, jo. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vemte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. Uh-huh. To marný, ne.
7: Tak. Bych chtěl chtěl trošku.
6: No. Nechte mě v klidu, můžeme
7: to kličku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? Tak no. Jo. Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo! Tak ty letenky mi přece jenom na ten pozicích mi blokujte letenky na pozicích. A do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o lidi tak akcí, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to...
3: Rušte ty letenky taky.
6: Ne, to byl falešný poplak, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala cucat, a už to spolk. Maria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... steku.
7: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano. Haló? Teď jste něco holo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplak, ne.
3: Já myslím, že...
8: Tak co?
6: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje spadne. Zas spadne naděje.
8: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
8: Co s váma?
6: A nevím.
8: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
8: No helejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
8: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka?
8: No. Jo, to teďkon právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte. povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
7: Nevím, pane doktore.
8: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe, poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce, když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to napitel. Já říkám, co ti je? Je to napitel. A co se ti stalo? Je to úplně napitel. A co máš? Máš nějaký problém? Ne, je to napitel. Ty nejsi zdravý, ne, je to napitel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: No, tak. Takže se vlastně
2: získal barák,
1: po
2: tátovi nějak a musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v Humoriádě stejně jako vás. A
2: děkuji.
1: Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych teda Bčko. Ano. A zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štrejharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
2: Pane Lábuse.
1: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítež, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse.
1: Ano.
4: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
3: No.
4: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
4: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte si pěkně.
1: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat
3: a
1: dál
3: a
1: dál.
3: A noví charismatičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Haló?
5: Tady je Pavel Skocerát.
1: Pavle, zdravíme.
5: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě pro Ondřejovém, mířím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno, ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut, tut, tut. Správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já. Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře!
7: Takže půjdu! Mám jiného přítele!
6: Koho?
7: Dobrou knihu!
6: Krás! krásné je žít. Zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné. Ps, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozovnů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věru, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
7: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy.
6: Tak pro boha ženská, hni s sebou, kdy to nestihneme.
7: Já vážně nemůžu.
6: Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami, anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou s Damou. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no
1: tak?
2: Jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Roden.
1: No jo. Tak možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den.
1: No.
3: Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady Petra ještě? Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mi dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už no, vás
4: dobrý
1: slyšíme.
4: Den.
1: Dobrý den. Kdo tam?
4: Dobrý den. Milena nebo Přehrady Rozkoš.
1: Mm-hmm.
4: Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
4: Pro...
2: Je tak to, mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Dobře.
4: A moc ráda bych takovej týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové,
2: ano,
1: i náš pořad. Mějte se krásně. Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza. Momentálně na trase Style Park Rabbit, jinak přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo. Hezký víkend i vám. Naslyšenou. Děkuji. Tak přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobák. Jde kolem kohout, jo?
7: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
6: A co? To ti do toho, ty frajere.
7: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
6: A to kuře řekne... Jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž umělý líně.
8: Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjíhne, říká, Ježku. Ahoj.
6: A Ježek pojde, co je, co mě tak vítáš?
8: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
6: Jo.
8: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
6: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
8: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
6: No, tak poslouchej, no. Jelena, Jelena, ty jsi ale debil.
9: Ha, ha, ha.
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: EP-et hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě začínají opravy průtahu městem spojené s uzavírkami. Česká turistka na Slovensku nepřežila pád v Malé Fatře. Wimbledonským šampionem je italský tenista Sinner. Čekejte nejdříve oblačno, postupně polojasno, teploty až 30 stupňů. Dobré pondělní ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. V Jihlavě dnes začíná rekonstrukce průtahu městem a s tím spojené uzavírky. Řidiči neprojedou ulicemi Hradební a Brněnská, a to od obchodního centra City Park až po vjezd do zoologické zahrady. Práce v tomto úseku potrvají 2 týdny do 27. července.
2: Z Hradební ulice se tak řidiči nedostanou ani do podzemního parkoviště obchodního centra, kam budou muset dočasně najíždět přes Žižkovu a Fibichovu ulici. Do zoo se autem lidé dostanou pouze ve směru od Okružní ulice a po celou dobu uzavírky neodbočí na Kosovskou ulici. Opravovaným úsekem neprojede ani městská hromadná doprava. Výluka se týká 8 linek. Jeden dočasný spoj bude jezdit od hlavního nádraží na Demlovu ulici. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Minimální návštěvnost evidovali v minulém týdnu provozovatelé koupališť na Vysočině. Důvodem byly chladné dny a občasný déšť. Tento týden by se ale mělo oteplit a správci tak očekávají navýšení návštěvnosti. Prázdniny jsou podle předsedy Asociace pracovníků v regeneraci a provozovatele třebíckých koupališť Jiřího Nováka stále na začátku a sezóna se může ještě zlepšit.
3: Samozřejmě ta návštěvnost, my jsme v podstatě měli asi 2 dny v týdnu dokonce zavřeno a ta návštěvnost byla úplně minimální, takže samozřejmě se to na těch tržbách podepsalo. My pevně doufám, že ještě krásné počasí přijde, nejsme ani v polovině prázdnin, takže zatím se asi nebudeme bavit o nějakých ztrátách.
0: Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny a informovala o něm slovenská horská záchranná služba. Těrchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených tras a soutěsky s vodopády. Americká armáda oznámila další vlnu úderů proti Íránu. Informovalo o tom ústřední velení ozbrojených sil na síti X. Útoky zdůvodnilo cílem dále oslabovat íránskou schopnost napadat civilní námořníky a obchodní lodě, které volně proplouvají Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters na několika místech v Íránu zazněly exploze. Americká armáda útočila na vojenské cíle v Íránu už během včerejška.
1: Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner ovládl mužskou dvouhru na Wimbledonu. Na londýnské trávě porazil ve finále Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety a dál zůstane světovou jedničkou. Wimbledonská šampionka ženské dvouhry Linda Nosková bude po dnešním vydání světového žebříčku nově 7. Poražená finalistka Karolína Muchová se stane světovou 6. Nosková teď bude zvědavá na nové zkušenosti a třeba i na to, s jakým sebevědomím bude hrát po premiérovém grandslamovém titulu.
4: Uvidíme, co si z toho vezmu. Výhra je to obrovská. Na sebe jsem strašně pyšná, jak jsem to zvládla. Ale zase na druhou stranu, já se nejsem úplně člověk, který by si z těch výher bral extrémní sebevědomí. Možná tohle bude výjimka, nevím, ale myslím, že novým turnajem to zase všechno začne od začátku.
1: Počasí.
0: V Přibyslavi je teď 13 stupňů, v Humpolci anebo Dukovanech 16. Dnešek nás čeká zpočátku spíše oblačný, během dne polojasný. Teploty se budou pohybovat mezi 27 a 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte na 128. kilometru ve směru na Brno. Kvůli pracím na vozovce tam cestáři uzavírají levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné ráno, máme pondělí 13. července. Do vysílání Českého rozhlasu Vysočina máme nachystané písničky, které nestárnou. Budou tu Tomáš Linka, Daribor, Janda a taky kapela Olympic a připomeneme slovenskou strelu a taky 10 milionů automobilů Škoda. Tak hezké ráno a nerušený poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Dalibor Janda v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 5 hodin a k tomu 11,5 minuty. 2800 žen a dívek se jménem Markéta žije v našem kraji. Všem přejeme krásný sváteční den a k jejich svátku přidáváme další výročí s datem 13. července.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 13. července, pondělí, svátek má Perla, Markéta, tady je Petr Jungmann, hezký den. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. 10 milionů vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
3: Definitely the best day of my tennis career and also the best way of my life.
2: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rose Waterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého filmu.

0: 5 hodin a téměř 18 minut na Českém rozhlase Vysočina. Nejvyšší čas představit, jak dnes bude.
1: Počasí.
0: Neděle náměš nad Oslavou hlásí skoro jasnou oblohu a 17 stupňů. V Telči, Košeticích nebo na Svratouchu je 15. Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Nový Rychnov udávají 13 stupňů a počátky a Přibyslav mají jen 12. Počasí bude zpočátku s menší oblačností, během dne ale očekáváme nejčastěji polojasno. Slabý vítr se během dne rozfouká na mírný severních směrů. Nejvyšší teploty dnes 27 až tropických 30 stupňů Celsia. Takové nás čeká dnes počasí. Počítejte s tím a užijte si krásné pondělí 13.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: I tobogán, mnohá televizní vystoupení, ale i knihy. Tohle všechno zvládá s úsměvem na rtech Aleš Cibulka, se kterým si budu povídat dnes po 11. hodině.

Velké, ale opravdu velké dopravní komplikace dnes začínají v Jihlavě. Neprůjezdná je frekventovaná silnice mezi výjezdem ze zoologické zahrady a obchodním centrem City Park. Jedná se o průtah městem, takže to vážně ovlivní dopravu v celém městě. Český rozhlas Vysočina už řidiče na komplikace připravuje ve vysílání několik dnů dnes, ale opravdu narazí na značku zákazu vjezdu. A to ať míří za nákupy, do zoo nebo jak jsou zvyklí do práce. Vše potřebné pro řidiče zhrneme krátce před 8:30, kdy se z místa živě přihlásí naše reportérka a situaci budeme dál sledovat. Nabídneme taky aktuální tipy v zelených vlnách ráno, vždy v celou a taky o 8:30. Tak zůstávejte dobře naladěni na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Krátké zprávy připravuje Karel Pěška právě na 17:30. Přinese je za necelých 7 minut. Do té doby ještě muzika, bude tu kapela ABBA a teď přichází Tomáš Linka, Chci být vodou na tvůj mlýn. Tak příjemné ráno.

0: Krásné pondělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Karel Pěška přináší přehled aktuálního dění kolem nás.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ministerstvo sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. Novoměští dobrovolní hasiči budou vyjíždět s novou cisternovou stříkačkou. Stála přes 11 milionů korun. Cisternu si už převzali, jedno ze starších aut zase předali jednotce v místní části Slavkovice. Za dovoz suvenýrů ze zahraničí můžou hrozit pokuty až 1,5 milionu korun. Mezinárodní úmluva CITES zakazuje dovážet více než 40 000 druhů ohrožených živočichů, včetně výrobků z nich. Pokud si turisté nejsou jistí, jestli je legální dovést si nějakou upomínku, můžou se i na dálku obrátit na Českou inspekci životního prostředí. Na severu Slovenska medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci Závažná Poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem. Píše o tom server Novinky.sk. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Motocyklový závodník Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 sedmý. Český reprezentant se tak po sedmé za sebou v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Zvítězil Španěl Ivan Ortoala. Závod královské kubatury MotoGP ovládl na Sachsenringu už po desáté Španěl Marc Marquez. V Jihlavě je teď 11 stupňů, v Třebíči nebo Velkém Meziříčí 14. Dnešek nás čeká zpočátku spíše oblačný, během dne polojasný. Teploty se budou pohybovat mezi 27 a 30 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Jihlavsku buďte opatrní, na okraji obce Bohuslavice je tam uzavřený most. Omezení potrvá až do října. Šťastnou cestu!
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Kondiční plavci přišli i v chladném počasí. Správci koupališť přesto vyhlíží oteplení v tomto týdnu. Vyšší návštěvnost může předejít ztrátám. Více si poslechněte za chvíli v reportáži hned, jak dospívají Jarda Hypochondr a po něm Marie Rotrová. Dobré ráno v pondělí 13. července přeje za celý Český rozhlas Vysočina Ivana Víznerová.

0: 10 minut už uplynulo od 17:30, krásné ráno máme pondělí 13. července a teploty by dnes mohly dostoupat k tropické 30. Podrobněji se u počasí zastavíme krátce po 17:45. Teď projdeme koupaliště v kraji.
1: Léto na Vysočině.
0: Jejich provozovatelé vyhlíží oteplení avizované na tento týden. V předchozích chladnějších dnech totiž výrazně klesla návštěvnost a naopak vzrostly náklady třeba na vyhřívání bazénu. Například na koupaliště v Havlíčkově Brodě přišli lidé i v horším počasí. Zdaleka ne, ale v takovém počtu jako při tropických teplotách.
2: Já jsem chodil osobně jenom, když je hezky a je tady všechno super, voda, krásná bazény, krásný prostředí, pěkný, čisto.
3: Paní Aněta se na havlíčkovrské koupaliště přišla podívat, až když se po chladnějších dnech trochu oteplilo. Díky slunečnému počasí se k venkovním bazénům dostali také táborníci.
4: Děti tam měly připravené prostě koupání, protože kdyby teplotně to nebylo, aby jsme nešli.
3: Vysvětluje paní Gabriela, která táborníky doprovází. Koupaliště v Havlíčkově Brodě bylo ale otevřené i přes chladné dny v minulém týdnu. Návštěvnost byla sice podle jednatele společnosti Brodská sportovní Martina Křišťála minimální, někdo ale vždy i přes nepřízeň počasí dorazil.
5: Ne, samozřejmě to, co bychom si představovali, ale nějaký ty plavci nebo ty otužilci opravdu chodí, ale samozřejmě potřebovali bychom to počasí, aby už nám přálo a sezona byla lepší.
3: O nějakých ztrátách se ale podle něj zatím mluvit nedá.
5: Zatím po jednom týdnu to asi těžko se hodnotí, zatím ne, ale je jasný, že kdyby to počasí pokračovalo, tak by ty ztráty byly, ale já si myslím, že se to počasí umoudří.
3: Koupaliště má za sebou totiž už i rekordní návštěvnost přes tropický víkend na konci června.
5: Lidí bylo dost, pak byl před náma ten tropický víkend, to už jsme měli naplněnou kapacitu, už jsme museli lidi dokonce odmítat. Takže máme nějakou kapacitu, jsme jich nemohli pustit, takže to bylo výborný.
3: Sezónu může zbytek prázdnin bez problémů zachránit i podle předsedy Asociace pracovníků v regeneraci a provozovatele třebíčského koupaliště Polanka Jiřího Nováka. Důležité podle něj je, aby nebyly chladné noci.
6: A ten největší problém a to jsou ty noční teploty, kdy před svinou je tam velký odpar z bazénu a ty bazény se velice potom náročně dohřívají na nějakou vyšší teplotu, takže to způsobuje asi teď aktuálně, bych řekl, největší ztrátu.
3: Podle předpovědi na tento týden ale správci koupališť očekávají s oteplením opětovné zvýšení návštěvnosti. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Do pondělního dobrého rána na Českém rozhlase Vysočina se zastavili také Robbie Williams a Nicole Kidman. Teď je 5 hodin a 45,5 minuty.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji se pohybují mezi 12 a 17 stupni. 12 stupňů hlásí Přibyslav a taky počátky na Pelhřimovsku. Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou nebo Nový Rychnov udávají 13 stupňů. V Košiticích na Svratouchu a nebo v Telči je 15 a je skoro jasnou oblohu a 17 stupňů udává meteorologická stanice u Náměště nad Oslavou. Z počátku dne počítáme s menší oblačností, ale během dne bude polojasno, to znamená, že se budou mraky se sluníčkem na nebi střídat. Slabý vítr po ránu se rozfouká na mírný severních směrů, no a teploty, ty nás zajímají velmi, dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia. To je výhled na pondělí 13. července. A k čemu jsou podle našich Makoviček dobré kamiony? Tak na to se jich zeptáme už za malou chvíli. Teď je Marioneta a Tichá dohoda.

0: Jihlavu čekají 2 týdny s obtížnou dopravou. Žádné auto ani městská hromadná doprava neprojedou mezi výjezdem od zoologické zahrady a obchodním centrem City Park. Pokud do těch míst jedete, dobře vše zvažte. Jaká je situace na místě, to nám řekne krátce před 9:30 naše reportérka. Teď dopravní situace a naše malé makovičky.
1: Makovičky.
0: Kolegyně Irena Šarounová s nimi probrala kamiony.
2: K čemu jsou dobré kamiony?
3: Na přepravování těžkých věcí.
4: Na který nákladáky můžou vést i dřeva.
5: To veze jaký náklady?
6: Nikam třeba do obchodu.
2: Co tam veze?
7: Jídlo. Hranolky.
8: Kamion vypadá jako auto, ale vzadu má takový velký vlek.
9: Může třeba vozit cihly.
10: Kamion může vozit třeba jablka.
2: Co musí takový řidič kamion umět?
11: Musí šlapnout na brzdu, kde by se něco stalo.
12: A taky nakládat ten náklad. Musí velký plyn, abyste vůbec tu dodávku táhli někam.
13: Ten řidič musí dávat opatrně na silnice, když jsou zamrzlí.
14: Musíte mít řidičák.
2: Kolik kol má kamion?
15: Má jich 6.
16: Aby měli víc jednodušší.
17: Aby jim to líp jelo.
18: Aby on držel rovnou váhu.
19: Musí mít víc kol vzadu.
20: Třeba kdyby měl jenom 4, tak ten vlak táhne po zemi.
0: Makovičky. Jihlava schání členy do volebních komisí pro říjnové komunální volby a taky, co si nesmíte přivést z vaší dovolené. To jsou témata, která probere Karel Pěška ve zprávách za 8 minut. Teď je 5.52. Posloucháte pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Přichází Pavel Bobek, já ti zpívám.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Jihlava letos bude potřebovat méně lidí do volebních komisí. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. V thajském Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí při požáru v baru. Čekejte nejdříve oblačno, postupně polojasno, teploty až 30 stupňů. Dobré pondělní ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Jihlava začíná schánět členy volebních komisí pro říjnové komunální volby. Letos bude město potřebovat méně lidí než v předchozích letech. Magistrát totiž kvůli úspoře snížil počet volebních okrsků z 58 na 35. Bude tak jednodušší sehnat dostatek zájemců, uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk.
4: Předpokládáme 6 až 8 členů podle velikosti okrsků. Minimální naše potřeba tak bude zhruba 270 členů do těch všech 35 volebních komisí. Při posledních volbách do poslanecké sněmovny jsme měli v komisích celkem 380 členů a to byly na zpracování i na počítání hlasů výrazně jednodušší volby.
3: Přibližně 2/3 míst v komisích v předchozích volbách pravidelně obsazovaly kandidující strany, třetinu delegoval magistrát. Další informace přineseme ze 20 minut v reportáži, v ní zmapujeme situaci ve Žďáře nad Sázavou. Lidé by si ze zahraničí neměli vozit suvenýry jako písek, mušle a další přírodniny. Upozorňuje na to celní správa, která jen za první letošní pololetí eviduje 68 případů dovozu zakázaných suvenýrů. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Ta zahrnuje přes 40 000 druhů ohrožených živočichů a rostlin a omezuje nebo zakazuje dovoz jejich částí i výrobků z nich. Upozorňuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
5: Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1000 eur.
3: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun v přestupkovém řízení. U závažných případů může být dovoz vyhodnocený i jako trestný čin. 400 tisíc korun policisté vrátí právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistili při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Český rozhlas. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policistů se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta řekl, že takové rozhodnutí očekával. Mluvčí úřadu Evropského veřejného žalobce zdůraznila, že vrácení peněz nemá vliv na vyšetřování případu. Jansta, Ludvík i Budinský vinu odmítají. Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí, informoval o tom thajský premiér. Podle městské zprávy je 63 dalších osob zraněných. Agentura AP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují.
2: Sport.
3: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl Wimbledon. Ve finále v Londýně porazil šampiona Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro světovou jedničku Sinnera je to pátý grandslamový titul v kariéře. Kajakář Josef Dostál skončil druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. 33-letý reprezentant ve finále nestačil pouze na Němce Jakoba Schopfa, za kterým zaostal o 36 setin sekundy. Olympijský vítěz Dostál si druhou příčkou vylepšil třetí místo z předchozího závodu na kilometru.
1: Počasí.
3: V Jihlavě je teď 11 stupňů, v Třebíči nebo Velkém Meziříčí 14. Dnes nás čeká zpočátku spíše oblačno, během dne polojasno. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Řidiči v Jihlavě musí ode dneška počítat s uzavírkami v centru města. Týká se to ulic Hradební a Brněnská. Uzavřený je úsek od City Parku až k nájezdu do zoo. Jezděte po vyznačených objížďkách. A v Třebíči je ode dneška v ulici Sirotčí omezení. Důvodem jsou stavební práce. Tak také tam pozor, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jak už jsme slyšeli ve zprávách od Karla Pěšky, města začínají hledat lidi do volebních komisí. Třeba Žďár nad Sázavou lidi oslovuje s čtvrtročním předstihem. Tématu se budeme věnovat zhruba za čtvrt hodiny. Nejprve ale písničky, které nestárnou, začíná Karel Gott a naváže Valdemar Matuška. Skvělé hlasy v pondělním Dobrém ráno na Českém rozhlase Vysočina. Příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 6 hodin a 11 minut, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude zlatý olympionik, akrobatický lyžař Aleš Valenta. Tady je malá ochutnávka.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Konkrétně pro vás?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředí se na to, že mám použít jenom malíček anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Krásné pondělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina, je 1:15.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji se pohybují mezi 12 a 17 stupni. Počátky nebo Přibyslav hlásí 12 stupňů. Havlíčkův Brod až Žďár nad Sázavou mají 13. Telč, Košetice nebo Třebíč hlásí 16 stupňů a v Moravských Budějovicích je 17. Ráno je ještě s malou oblačností a nebo i jasno během dne, ale čekáme nejčastěji polojasno, ale přechodně může být až oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět a částečně může od západu přibývat oblačnost průsvitná. Nejvyšší teploty dnes 27 až tropických 30 stupňů Celsia. Vítr ráno slabý, přes den mírný severních směrů. Tolik počasí dnešního dne. Za chvíli se vydáme do Žďáru nad Sázavou, abychom zjistili, jak budou zajištěné podzimní komunální volby.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: I tobogán, mnohá televizní vystoupení, ale i knihy. Tohle všechno zvládá s úsměvem na rtech Aleš Cibulka, se kterým si budu povídat dnes po 11. hodině.
0: A před námi na Českém rozhlase Vysočina je letošní písničková novinka Lenka Filipová a Norský dřevo od osvědčené autorské dvojice Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová. Poslouchejte, jak se vám nová písnička bude líbit.

0: Lenka Filipová a letošní novinka Norský dřevo. 9 minut nás dělí od 6:30. Posloucháte pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Blíží se nejnáročnější volby pro okrskové komise. Obce a města na Vysočině budou v říjnu potřebovat tisíce lidí, aby pohlídali regulérnost voleb a sečetli na konci hlasy. Například Žďár nad Sázavou už teď hledá zájemce, kteří tuhle práci zastanou.
1: Poprvé jsem byla ve volební komisi v roce 1996. To se konaly parlamentní volby a na podzim byly první senátní volby. Bylo to pro mě něco nového, protože já jsem se dřív o politiku až tak moc nezajímala.
2: Už 30 let chodí Marie Vašková pravidelně do volební komise, nejčastěji ve Žďáře, ale i do okolních vesnic. Odměnou pro ní jsou nejen peníze, ale i setkávání s lidmi.
1: Některé z nich poznáváte, některé ne, ale zas tam v té komisi jsou lidi, kteří mají různé profese a oni vypráví o tom svém životě, o své práci a bylo to někdy hodně zajímavé.
2: Vynechat nechce ani letos?
1: Zatím nevím kam bych šla, ale ráda bych šla. Protože vlastně máme komunálky, máme senátní volby, tak by mě zase zajímalo, co tam bude za kandidáty. Podívala by se a těšila bych se zase na ty lidi v komisi.
3: To je přenosná volební schránka, do které zájemci, kteří nemůžou přijít do volební místnosti, volí. V reálu vypadá tak, že ještě přepečetěná.
2: Miroslava Zachová z týmu, který má ve Žďáře na starosti volby.
3: Třeba takhle, když už potkávám některé naše stálí členy komisí, tak mě třeba už i hlásí, že letos nepůjdou, protože ověřování totožnosti prostřednictvím e-dokladů, my teda máme mobily, tak jim bojí se toho, mají z toho strach.
2: Místa přednostně obsazují strany. Radnice pak doplňuje zpravidla třetinu jmen, tak už teď schání lidi.
3: Tyhle volby do obecních zastupitelstev jsou určitě specifické, protože je tam vyšší náročnost na kvalitu zpracování, na počítání těch hlasů, takže i počty členů jsou vyšší než při jiných volbách. Letos nám hraje do karet to, že byly navýšeny odměny, ale může být trošku negativem to, že je tam souběh se senátem a to už jsou dva volný, jakoby zabitý víkend, když to řeknu z pozice člověka, takže nevíme, jak tohle to ovlivní.
2: Za komunální a dvoukolové senátní volby si řadový člen přijde na 4300 korun, předseda 5800. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Kolik přípravy na říjnové komunální volby, další informace přidá Karel Pěška za 6 minut, mezi nimi taky varování, pokud se dnes chystáte pohybovat po Jihlavě, počítejte se změnami v městské hromadné dopravě. Neprůjezdný je totiž průtah mezi úsekem výjezdu od zoologické zahrady až po City Park. Žádná auta ani městská hromadná doprava tam neprojedou, tak dnešní cestu do Jihlavy plánujte velmi pečlivě.

0: Krásné pondělní ráno, přehled aktuálního dění kolem nás pro Český rozhlas Vysočina připravil Karel Pěška a dostává v dobrém ránu slovo.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Jihlavě jsou ode dneška na 2 týdny kvůli opravám uzavřené ulice Hradební a Brněnská od City Parku po vjezd do zoologické zahrady. Z Hradební ulice se nedá jet do podzemního parkoviště obchodního centra. Tam se musí najíždět přes ulice Žižkova a Fibichova. Do zoo se auta dostanou pouze ve směru od okružní ulice. Krajský a finanční úřad ve Zlíně se dnes vracejí do běžného provozu. Na Facebooku o tom informuje hejtman Radim Holiš z Hnutí ANO. Zavřené byly od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, která se stejně jako úřady nachází v někdejším Baťově areálu v centru města. Kolem objektu, který se částečně zřítil, dál platí omezení pohybu. Jejich dodržování budou podle hejtmana Holiše hlídat policisté. 4 tuny borůvek padly o víkendu na přípravu pochutin na borůvkobraní v Borovanech na Českobudějovicku. Místní školní jídelna navařila 10 000 kynutých knedlíků s borůvkovou omáčkou zvanou žahour. Návštěvníci mohli ochutnat také borůvkové víno a pivo. Na jubilejní 20. ročník slavností do Borovan dorazilo 13 000 lidí. 73-letá česká turistka zemřela ve slovenském pohoří Malá Fatra. Uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny. Tato oblast je vyhledávaným turistickým cílem, protože nabízí hodně značených tras a soutěsky s vodopády. 9. etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel. Lídrem celkového hodnocení zůstává Slovinec Tadej Pogačar, stále o 2 minuty a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Dnes mají cyklisté první volný den. V počátkách je právě 12 stupňů, ve Svratouchu 15, Náměšť nad Oslavou hlásí 17. Dnes nás čeká zpočátku jasno, v průběhu dne polojasno, přechodně oblačno. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 pozor u Humpolce na 94. kilometru ve směru na Prahu. Cestáři se tam pustili do prací údržby. Uzavírají levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A za chvíli k letnímu tématu, k dovolené patří suvenýry. Ty se ale můžou v některých případech dost prodražit. Dovoz přírodnin, jako jsou korály nebo třeba i růžový písek ze Sardinie, je totiž zakázaný. Za chvíli řekneme víc. Krásné ráno a hladký start do nového týdne přeje za celý Český rozhlas Vysočina Ivana Víznerová. Yeah!

0: Jaroslav Uhlíř a jeho severní vítr v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Severní vítr dnes bude v našem kraji vát, ale rozhodně nebude chladno, kam až dostoupají teploty. To si povíme s meteorologem krátce po 6:45. Teď k jednomu letnímu tématu. Kufr s živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička slepená z chráněných mušlí. To je jen malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Dovoz přírodnin chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 živočišných druhů, je totiž zpravidla zakázaný a porušení tohoto zákazu se může pěkně prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. Tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné pondělí ráno přeje 13. července Český rozhlas Vysočina. Už bylo 6:45.
1: Počasí.
0: A my jsme společně s Jitkou Kučerovou připraveni říct vám, jak je a jak bude. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Kolik stupňů teď měří stanice v kraji Vysočina?
2: Na Vysočině většinou tak kolem 14-15 stupňů, ale na severozápadě nebo naopak na jihovýchodě kraje, tam je i třeba už k 18 nebo 19 stupňům. Teď aktuálně na obloze oblačnosti moc není, buď jenom skoro jasno, anebo dokonce i jasná obloha. No a vítr fouká ze severních směrů, anebo je proměnlivý a ty rychlosti jsou zatím slabé.
0: Bude pondělní den slunečný, jak až se dostanou teploty.
2: Celkem slunečný by být měl, teď ráno s malou oblačností nebo i jasno, během dne očekáváme nejčastěji polojasno, takže se bude tvořit nějaká kupovitá oblačnost, přechodně může růst až do oblačna, ale to by asi mělo být jenom chvílemi sem tam občas, takže to převažující polojasno. K večeru se pak bude oblačnost rozpouštět, ale částečně bude od západu přibývat oblačnost průsvitná. Teploty, to vypadá, že na jihovýchodě Vysočiny až ke 30 tropickým stupňům Celsia, nejčastější tedy interval 27 až 30, ty nejvyšší polohy trošičku méně. Vítr přes den bude foukat mírný od severu až severovýchodu.
0: To je pondělí 13. července, máme začátek týdne, pojďme probrat i ty další dny, co přinese zbytek.
2: Zítřek by měl být polojasný až oblačný, alespoň v té první části. Ta oblačnost může být částečně průsvitná, potom odpoledne postupně bude oblačnost dále přibývat a od severozápadu až severu se budou přesouvat přes Vysočinu přehánky nebo i bouřky. Ony mohou být, možná to vypadá i docela výrazné. Později večer budou ty případné srážky ustávat a ve středu tam potom ještě nad ránem se mohou objevit nějaké další znovu přehánky, případně přes den i bouřky, ale asi oproti tomu zítřku by jich už nemuselo být tolik. No a obloha tedy většinou oblačná, ta středa zase bude mít trošku nižší odpolední teploty 25 až 28, čtvrtek by zas naopak měl ty teploty mít podobné těm zítřejším, takže zhruba do 30 stupňů Celsia a už více polojasna ve čtvrtek a srážky v podstatě žádné.
0: Výhled na počasí začínajícího týdne pro nás měla meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: A v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zbývá odehrát vtip Jardy Hypochondra ještě před 7 hodinou. Taky tu budou české písničky připraveny Karel Zich nebo Lucie Bílá s Janem Bendikem. No a na 7 hodinu už chystá Karel Pěška další aktuální přehled zpráv.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: pěkně for.
1: Přijde kachna do hospody a ptá se hostinského.
2: Gaga, máš chleba?
1: Ne, nemám.
2: Máš chleba?
1: Nemám.
2: Gaga, máš chleba?
1: Nemám, jak ti to už mám vysvětlit?
2: Máš chleba?
1: Sakra, když ti jednou řeknu, že nemám, tak nemám, ne?
2: A, Gaga, a máš chleba?
1: Poslouchej, ještě jednou se mě zeptáš, jestli mám chleba, tak ti přibiju ten tvůj drzej zobák k tomhle pultu.
2: A, Gaga, máš hřebík?
1: Nemám, proč?
2: Gaga, máš chleba?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V centru Jihlavy začínají uzavírky spojené s opravami průtahu městem. Téměř 30 lidí uhořelo při požáru v hudebním klubu v thajském Bangkoku. Šampionem Wimbledonu se stal italský tenista Sinner. Bude slunečno, chvílemi přibude mraku, naměřit můžeme i tropickou třicítku. Vítejte u zpráv, hezké pondělní ráno přeje Karol Pěška. V Jihlavě dnes začíná rekonstrukce průtahu městem a s tím spojené uzavírky. Řidiči neprojedou ulicemi Hradební a Brněnská, a to od obchodního centra City Park až po vjezd do zoologické zahrady. Práce v tomto úseku potrvají 2 týdny do 27. července.
2: Z Hradební ulice se tak řidiči nedostanou ani do podzemního parkoviště obchodního centra, kam budou muset dočasně najíždět přes Žižkovu a Fibichovu ulici. Do zoo se autem lidé dostanou pouze ve směru od Okružní ulice a po celou dobu uzavírky neodbočí na Kosovskou ulici. Opravovaným úsekem neprojede ani městská hromadná doprava. Výluka se týká 8 linek. Jeden dočasný spoj bude jezdit od hlavního nádraží na Demlovu ulici. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Minimální návštěvnost evidovali v minulém týdnu provozovatelé koupaliště na Vysočině. Důvodem byly chladné dny a občasný déšť. Tento týden by se ale mělo oteplit a správci tak očekávají navýšení návštěvnosti. Prázdniny jsou podle předsedy Asociace pracovníků v regeneraci a provozovatele třebíckých koupališť Jiřího Nováka stále na začátku a sezóna se může ještě zlepšit.
3: Samozřejmě ta návštěvnost, my jsme v podstatě měli asi 2 dny v týdnu dokonce zavřeno a ta návštěvnost byla úplně minimální. Takže samozřejmě se to na těch tržbách podepsalo. My pevně doufám, že ještě krásné počasí přijde, nejsme ani v polovině prázdnin, takže zatím se asi nebudeme bavit o nějakých ztrátách.
0: Ve Francii se setká koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu. Na schůzku dorazí nejméně 25 světových lídrů. Budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko. Rozhovory se budou týkat i bezpečnostních záruk pro Kyjev nebo nových protiruských sankcí. Schůzky se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, generální tajemník NATO Mark Rutte a český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Nejméně 27 lidí uhořelo a dalších 63 skončilo s vážnými zraněními v nemocnici v thajském Bangkoku. Tamní hudební klub zachvátil požár. Podle hasičů a policistů měl celý objekt nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení. Oheň se rozšířil obrovskou rychlostí do klubu, který současně sloužil jako pivovar.
4: Podle svědků se krátce před požárem začalo kouřit z pódia. Potom přišel záblesk a silná rána. Hasiči proto pracují s verzí, že hořet začalo kvůli nesprávně instalované nebo nedostatečně zabezpečené elektroinstalaci. Podle bangkokského guvernéra se většina lidí nadýchala jedovatých splodin. Upadla a už nestihla před ohněm utéct. Několik lidí pomohli ven z podniku vyvést hasiči a ostatní hosté. Restaurace s hudební produkcí se nachází nedaleko světoznámého víkendového trhu Chatuchak, který každoročně navštíví miliony cizinců z celého světa. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále v All England Clubu porazila 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 trojku žebříčku Němce Alexandra Zvereva. 24-letý Sinner získal první letošní grandslamový triumf a celkově 5. Zverev naopak na londýnské trávě nenavázal na 5 týdnů starý úspěch z antukového Roland Garros.
1: Počasí.
0: V počátkách je právě 12 stupňů, ve Svratouchu 15, náměště nad Oslavou hlásí 17. Dnes nás čeká zpočátku jasno, v průběhu dne polojasno, přechodně oblačno. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte poblíž Humpolce na 94. kilometru ve směru na Prahu. Kvůli pracím na vozovce tam cestáři uzavřeli levý jízdní pruh. V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud někam jedete, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné ráno, máme pondělí 13. července a jak už vás pár dnů informujeme, v Jihlavě začíná dvoutýdenní uzavírka průtahu mezi City Parkem a výjezdem ze ZOO. Úsekem neprojede ani městská hromadná doprava, tak se v Jihlavě připravte na změny a udělejte si pro cestu dostatečnou rezervu. Do vysílání Českého rozhlasu Vysočina pro řidiče i pro chodce posíláme písničky, které nestárnou, budou tu Jitka Zelenková nebo Michal Tučný, a připomeneme slovenskou strelu a taky 10 milionů automobilů Škoda. Tak hezké ráno a nerušený poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Vítejte všichni novní, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, zaprosíte, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme.
1: Prodavač s nejmrštnějším jazykem Michal Tučný v pondělním Dobrém ránu na Českém rozhlase Vysočina je 7 hodin a téměř 13 minut. A 2800 žen a dívek se jménem Markéta žije v našem kraji, tak si na ně vzpomeňte s přáním, kytičkou nebo bomboniérou. My taky přejeme krásný, vydařený sváteční den a přikládáme další výročí s datem 13. července.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. 13. července, pondělí, svátek má Perla, Markéta, tady je Petr Jungmann, hezký den. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. 10 milion týbů z historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
4: Definitely the best day of my tennis career and also the best day of my life.
3: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda

0: Krásné pondělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme 13. července a teď je skoro 18 minut po 7. hodině.
1: Počasí.
0: A další čísla přidáme. Přibyslav hlásí 15 stupňů, Třebíč, Černovice nebo Svratou 16, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Telč nebo Nový Rychnov mají 17 stupňů, Velké Meziříčí 18 a v Moravských Budějovicích už je 20 stupňů. Teď ráno je na Vysočině jasno nebo jen malá oblačnost. Během dne čekáme polojasno až oblačno a vítr se z raního slabého rozfouká na mírný severních směrů. Nejvyšší teploty dnes 27 až tropických 30 stupňů Celsia. Loutky, roky uložené na půdě tamní farnosti, dostávají v Jaroměřicích nad Rokytnou nový život. Tamní nadšenci je začali opravovat a chystají se s nimi znovu hrát divadlo. Teď pro ně hledají loutkoherce. Víc za chvíli v reportáži.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: I tobogán, mnohá televizní vystoupení, ale i knihy. Tohle všechno zvládá s úsměvem na rtech Aleš Cibulka, se kterým se budu povídat dnes po 11. hodině.

0: Posloucháte pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Vláda dnes projedná regulace cen pohonných hmot a v Jihlavě začíná dvoutýdenní komplikace v dopravě, a to včetně změn tras městské hromadné dopravy. Uzavřený bude průtah mezi City Parkem a vjezdem do zoo. Podrobnosti k aktuálnímu dění kolem nás přinese Karel Pěška za 7 minut. Teď se na chvilku zastavíme v Jaroměřicích nad Rokytnou. Oživují tam téměř stoletou loutkářskou tradici. První ráno ji zasadil komunistický režim. Další úpadek pak nastal po sametové revoluci. Teď ale místní nadšenci sami přes jaro opravili a oblékli do nových kostýmů roky nepoužívané marionety a začínají hledat nové loutkoherce.
1: Tady na půdě. Právě než připravíme tu místnost, kde máme zkoušet, tak jsem si jedala semka na půdu. Takže tady jsou nějak...
2: No, 3 krabice, ne? Zatím
1: 3 krabice a jedna je dole.
2: Správně.
1: A pak ještě nějaké loutky visí, tam za rohem uvidíte.
3: Marie Čermáková-Tomanová se probírá krabicemi plnými loutek. Spolu s dalšími nadšenci se teď v Jaroměřicích nad Rokytnou snaží obnovit loutkařskou tradici, založenou za první republiky.
1: 34 loutek máme. Některé loutky, které tady jsou, tak můžou být i 100 let staré. Takže tady třeba máme Honzu. Vidíte, tak má i novou košilku, je nově namalovaný, čepičku. Je to vyprané, vlastně tam úplně jakoby zůstal ten starý ráz, ale i tím, že vlastně má nový oblečení, tak vypadá skoro jak nová loutka.
3: No, takže loutky opravené máte a teď... Kolik tak zhruba lidí je potřeba na divadlo, na ty loutky? Dala jste inzerát na facebookové stránky města a už se někdo přihlásil?
1: Tak zatím se přihlásili 2 zájemci.
3: A kolik jich je potřeba?
1: 5, 10, to se uvidí podle toho, jak budeme hrát divadlo. Kdo bude mít chuť, ten může hrát.
3: Loutky si obyvatelé opravili sami. Několik postaviček měla v péči i Marie Kratochvílová.
4: No, šila jiný čas, jiný ty šatičky, prostě ty oblíkání a tak, co potřebovali doplňky, bubínek a takový.
3: Naposledy loutky v pohybu viděla, když její dcery byly malé.
4: Bavilo to i ostatní. To bylo jenom v tom lidovém domě, to nebylo jako putovní někde, takže tam chodili vždycky na zkoušky a potom tam hráli pro všechny, kdo tam prostě přišel.
3: Teď by si pohyblivé pohádkové postavičky do rukou mohla vzít její vnoučata. První představení po 30-leté pauze místní plánují na 17. listopadu. Z Jaroměřic nad Rokytnou, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina přeje krásné pondělní ráno. Dění kolem nás sleduje a pravidelně o tom podstatném informuje Karel Pěška. V našem vysílání dostává prostor.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Podle starosty Čelákovic Josefa Pátka z ODS se oheň hasičům daří dostat pod kontrolu. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ministerstvo sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Podle mezinárodní úmluvy CITES se nesmí dovážet více než 40 000 ohrožených druhů živočichů a rostlin, ani výrobky z nich. Problém může nastat i v případě mušlí nebo písku. Například Sardinie zakazuje vývoz jakékoliv součásti živé nebo neživé přírody. Velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Uvedlo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Útoky potvrdila i íránská státní média a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Plavec Jan Foltýn vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mníchově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý reprezentant proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. V tom prvním ve středu slavil stříbro na prsařské 50. V Havlíčkově Brodě je právě 15 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem nebo Telči 17. Dnes nás čeká zpočátku jasno, v průběhu dne polojasno, přechodně oblačno. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V centru Jihlavy jsou z důvodu oprav zavřené ulice Hradební a Brněnská, konkrétně v úseku od City Parku po vjezd do zoologické zahrady. Z Hradební ulice se nedá jet do podzemního parkoviště obchodního centra. Musí se najíždět přes ulice Žižkova a Fibichova. Do zoo je možné se dostat jen ve směru od okružní ulice. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po přehledu aktuálního dění pokračujeme v pondělním dobrém ránu na Českém rozhlase Vysočina. Dál v rubrice Co v učebnicích nebylo si za chvíli povíme o historickém významu pražského poledníku. Hezké ráno a příjemný poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Do pondělního dobrého rána na Českém rozhlase Vysočina přispěli Rangers. Teď máme 8,5 minuty po půl osmé a budeme se věnovat pražskému poledníku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Jaká oblačnost a teploty budou provázet pondělí 13. července, to řekneme na Českém rozhlase Vysočina za malou chvíli. Hezké ráno a nerušený poslech.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tady je pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Minuta zbývá do 7:45 a připravena už je předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teploty se v tuto chvíli v našem kraji pohybují mezi 15 a 20 stupni. Je jasno nebo jen malá oblačnost, během dne ale očekáváme polojasno až oblačno a vítr se z raního slabého rozfouká na mírný severních směrů. Důležité je, kam až dostoupají dnešní teploty. Bude to do rozmezí 27 až 30 stupňů Celsia, tak na to buďte připraveni. No a za malou chvíli s našimi malými makovičkami probereme, k čemu jsou dobré takové kamery.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Eva Farná, posloucháte pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Posíláme hodně trpělivosti lidem v autech a v městské hromadné dopravě v Jihlavě. Dnes začíná dvoutýdenní uzavírka průtahu mezi City Parkem a výjezdem ze zoologické zahrady. Do obchodního centra se dostanete pouze od Fibichovy ulice a do zoo jen směrem od Okružní. Taky trasy trolejbusů a autobusů městské hromadné dopravy jsou upravené, tak si na cestování po Jihlavě připravte dostatečnou časovou rezervu. No a taky pití, kdybyste uvázli v kolonách. Na Českém rozhlase Vysočina chystáme Petra Nováka, Co je to láska, nebo Richarda Millera Nahý a taky povídání s dětmi ze školky.
1: Makovičky.
2: K čemu jsou dobré kamiony?
3: Na přepravování těžkých věcí.
4: Na který nákladáky můžou vést i dřeva.
5: Poveze jaký náklady?
6: Nikam třeba do obchodu.
2: Co tam veze?
7: Jídlo. Hranolky.
8: Kamion vypadá jako auto, ale vzadu má takový velký vlek.
9: Může třeba vozit cihly.
10: Kamion může vozit třeba jablka.
2: Co musí takový řidič kamion umět?
11: Musí šlapnout na brzdu, kde by se něco stalo.
12: A taky nakládat ten náklad. Musí velký plyn, abyste vůbec tu dodávku táhli někam.
13: Ten řidič musí dávat opatrně na silnice, když jsou zamrzlí.
14: Musíte mít řidičák.
2: Kolik kol má kamion?
15: Má jich 6.
16: Aby měli víc jednodušší.
17: Aby jim to líp jelo.
18: Aby on držel rovnováhu.
19: Musí mít víc kol vzadu.
8: Třeba kdyby měl jenom 4, tak ten vlek táhne po zemi.
0: Makovičky. Hasiči zasahují u požáru v Čelákovicích. Co hoří, to řekneme za 10 minut ve zprávách a taky přidáme varování před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Teď už slíbený Petr Novák, písnička Co je to láska.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Žďár čtvrt roku před komunálními volbami schání lidi na obsazení komisí. V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek, hala už se zřítila. Česká turistka na Slovensku nepřežila pád v Malé Fatře. Bude slunečno, chvílemi přibude mraků, naměřit můžeme i tropickou třicítku. Vítejte u zpráv, hezké pondělní ráno přeje Karel Pěška. Města začínají schánět zájemce o místa ve volebních komisích. Přednostně je obsazují kandidující strany. Podle oslovených radnic ale zhruba třetinu pozic doplní sami. Kvůli složitějšímu sčítání a souběhu komunálních voleb se senátními bude například Žďár nad Sázavou potřebovat více komisařů než u jiných typů voleb. Zatím se přihlásilo 15 zájemců. Podle Miroslavy Zachové z městského úřadu je může motivovat i zvýšená odměna.
4: Řadový člen obdrží odměnu v případě, že teda budou senátní dvoukolové, s čím spočítáme, 4300, místo předseda 5000 a předseda komise 5800 korun. Zatím se přihlásilo asi 15 nebo 16 zájemců. My je budeme po lhůtě, která je pro strany, které mohou delegovat zájemce o členství v komisích, potom oslovíme, je to po 9. září.
3: Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují 68 případů dovozu korálů a dalších přírodnin. Jde přitom o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Existují ale výjimky, podotýká Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
5: Tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Pozor ovšem, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky, takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou.
3: U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je ale na výzvu celního úřadu nebo inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho původ. Hasiči zasahují u požáru průmyslové haly v Čelákovicích, nedaleko Prahy. Jde o sklad elektrokoloběžek, který má rozměry 100x50 metrů. Podle posledních informací není nikdo zraněný. Českému rozhlasu to řekl starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS. Podle něj se hala zřítila a na místě je vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Kouř je vidět z dalekého okolí, oheň se ale daří dostávat pod kontrolu.
6: Doporučili jsme obyvatelům nevětrat a omezit případně pohyb venku a vyhodnocovat situaci už jenom teda pohledem z okna, zdali má smysl vycházet nebo ne.
3: Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny a informovala o něm slovenská horská záchranná služba. Těrchová a její okolí patří ke vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených tras a soutěsky s vodopády. Sport. Italský tenista Jannik Sinner slaví obhajobu titulu ve Wimbledonu. Světová jednička porazila ve finále v Londýně šampiona z Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro Sinnera je to pátá grandslamová trofej v kariéře. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě nestratila s Turkyní Gokirovou ani set. Počasí. V Havlíčkově Brodě je právě 15 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem anebo Telči 17. Dnes nás čeká zpočátku jasno, v průběhu dne polojasno, přechodně oblačno. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Havlíčkobrodsku na výjezdu z obce Hrálec na Květinov havarovala dvě osobní auta. Probíhá vyšetřování nehody, na místě jsou policisté. A připomínáme, že v Jihlavě jsou ode dneška na 2 týdny kvůli opravám uzavřené ulice Hradební a Brněnská. A to od City parku po vjezd do zoologické zahrady. Z Hradební ulice se nedá jet do podzemního parkoviště obchodního centra. Tam se musí najíždět přes ulice Žižkova a Fibichova. A do zoo se auta dostanou pouze ve směru od ulice Okružní. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: To byl přehled aktuálního dění kolem nás. Ještě jednou upozorňuji, že ode dneška je potřeba při cestování v Jihlavě počítat s rezervou. 2 týdny bude uzavřený průtah centrem mezi obchodním centrem City Park a výjezdem ze zoologické zahrady. Místem neprojede ani hromadná doprava, její trasy a časy jsou upravené. No a my se v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina za chvíli budeme věnovat koupalištím v kraji. Kondiční plavci přišli i v chladném počasí, ale správci koupališť přesto vyhlíží oteplení v tomto týdnu. Vyšší návštěvnost může předejít ztrátám. Více si poslechněte za chvíli v reportáži.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Tohle byly na Českém rozhlase Vysočina mezi písničkami, které nestárnou, legendární Creedence Clearwater Revival, a my se jdeme 12 minut po 8 hodině koupat.
1: Léto na Vysočině.
0: Provozovatelé koupališť, venkovních bazénů vyhlížejí oteplení avizované na tento týden. V předchozích chladnějších dnech totiž výrazně klesla návštěvnost a naopak vzrostly náklady třeba na vyhřívání bazénů. Například na koupaliště v Havlíčkově Brodě přišli lidé i v horším počasí, zdaleka ne, ale v takovém počtu jako při tropických teplotách.
2: Já jsem chodil osobně jenom, když je hezky a je tady všechno super, voda krásná, bazény krásný, prostředí pěkný, čisto.
3: Paní Aněta se na Havlíčkovské koupaliště přišla podívat, až když se po chladnějších dnech trochu oteplilo. Díky slunečnému počasí se k venkovním bazénům dostali také táborníci.
4: Děti tam měly připravené prostě koupání, protože kdyby teplotně to nebylo, aby jsme nešli.
3: Vysvětluje paní Gabriela, která táborníky doprovází. Koupaliště v Havlíčkově Brodě bylo ale otevřené i přes chladné dny v minulém týdnu. Návštěvnost byla sice podle jednatele společnosti Brodská sportovní Martina Křišťála minimální, někdo ale vždy i přes nepřízeň počasí dorazil.
5: Ne, samozřejmě to, co bychom si představovali, ale nějaký ty plavci nebo ty otužilci opravdu chodí, ale samozřejmě potřebovali bychom to počasí, aby už nám přálo a sezona byla lepší.
3: O nějakých ztrátách se ale podle něj zatím mluvit nedá.
5: Zatím po jednom týdnu to asi těžko se hodnotí, zatím ne, ale je jasný, že kdyby to počasí pokračovalo, tak by ty ztráty byly, ale já si myslím, že se to počasí umoudří.
3: Koupaliště má za sebou totiž už i rekordní návštěvnost přes tropický víkend na konci června.
5: Lidí bylo dost, pak byl před náma ten tropický víkend, to už jsme měli naplněnou kapacitu, už jsme museli lidi dokonce odmítat. Takže máme nějakou kapacitu, jsme jich nemohli pustit, takže to bylo výborný.
3: Sezónu může zbytek prázdnin bez problému zachránit i podle předsedy Asociace pracovníků v regeneraci a provozovatele třebíčského koupaliště Polanka Jiřího Nováka. Důležité podle něj je, aby nebyly chladné noci.
6: Ten největší problém, a to jsou ty noční teploty, kdy před svinou je tam velký odpar z bazénu a ty bazény se velice potom náročně dohřívají na nějakou vyšší teplotu, takže to způsobuje asi teď aktuálně, bych řekl, největší ztrátu.
3: Podle předpovědi na tento týden ale správci koupališť očekávají s oteplením opětovné zvýšení návštěvnosti. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.
0: No a jaké budou ty teploty dnes v našem kraji, to řekneme hned po písničce Marie Rotrové a Jiřího Bartošky Klíč ke štěstí. Krásné pondělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

Věřte, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: 8:18.
1: Počasí.
0: Na Českém rozhlase Vysočina se pojďme podívat, jak je a jak bude. Teploty jsou teď mezi 18 a 21 stupni. Skoro jasnou oblohu a 18 stupňů hlásí Přibyslav. 18 je taky v Havlíčkově, Brodě a nebo v Jihlavě. Některé meteorologické stanice ale už hlásí přes 20 stupní. Třeba Moravské Budějovice nebo Velké Meziříčí, tam je teď 21. Teď ráno je na Vysočině jasno nebo jen malá oblačnost, ale během dne očekáváme polojasno až oblačno a vítr se z raního slabého rozfouká na mírný severních směrů. No a nejvyšší teploty dnes odpoledne 27 až tropických 30 stupňů Celsia. To je dnešní počasí, výhled na další dny v týdnu přidá meteorolog za půl hodiny. Už za necelých 5 minut se ale dozvíme, jak to vypadá na silnicích v Jihlavě. Proč? Začala zásadní uzavírka v centru Jihlavy. Neprůjezdná po 2 týdny bude silnice mezi zoologickou zahradou a křižovatkou u City Parku. Jak řidiči změny zvládají, to sleduje v terénu naše reportérka a my se s ní za chvíli spojíme.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Právě teď je nejlepší doba na sbírání a sušení bylinek. Máta, šalvěj, meduňka, chrpa, to vše roste na našich záhoncích a loukách. A co tak zkusit z těch bylinek vyrobit bonbóny? Jak na to? Zajedeme pro rady za Zdeňkou Tulisovou do Budče. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také do Žďáru nad Sázavou na taneční festival, na kterém si zatančí i moje kolegyně Dáša Kubíková.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byl Marek Ztracený v pondělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 8 hodin a k tomu 23,5 minuty. Oprava průtahu Jihlavou začala. Ode dneška kvůli tomu neprojedete od křižovatky u City Parku až po výjezd od zoologické zahrady. Opatrní musí být řidiči, kteří směřují k nejnavštěvovanějšímu turistickému cíli na Vysočině, ale taky za nákupy nebo z jiných důvodů do centra Jihlavy. A dopravní situaci v ulicích sleduje reportérka Magdaléna Machová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Já se nacházím na křižovatce ulic Hradební a Znojemská, přímo u nákupního centru City Park. Silnice jsou teď, nebo ta silnice, na té jsou zábrany, které oddělují ten opravovaný úsek. Za ním už pracují silničáři, je tady několik pracovníků v reflexních vestách. I těžká technika, začínají s frézováním povrchu vozovky. Doprava tady, jak se koukám, zatím funguje plynule, auta postupně projíždějí, řidiči to zvládají všechno bez nějakých větších problémů. Ti řidiči, kteří přijíždějí po Hradební ulici a běžně by dál pokračovali směrem na Brněnskou, tímto směrem teď neprojedou a pokračují teda buď na Masarykovo náměstí, anebo odbočují doprava na Znojemskou ulici, kde se napojují na objízdnou trasu přes Brtnickou směrem na Jihlavský obchvat a pak dál k okružní křižovatce u Helenína.
0: Tohle je tady přímo v místě na křižovatce u City Parku, ale jak se uzavírka dotkne širší dopravy v Jihlavě?
1: Omezení se netýká jen řidičů, ale taky cestujících městskou hromadnou dopravou. Autobusy, které běžně tímto úsekem projíždějí, tady neprojedou a navíc jejich trasa bude jiná. Změna se týká celkem 9 linek městské hromadné dopravy. Cestující musí počítat s tím, že autobusy dočasně neobslouží zastávky City Park, Zoologická zahrada Brněnský kopec ani zastávky v Kosovské ulici. Dopravní podnik i proto zavedl náhradní linku BX, která bude jezdit ve všední dny mezi zastávkami Demlova a Hlavní nádraží a bude navázaná na vlakové spoje. Tahle první etapa, nebo tato uzavírka, potrvá do 27. července. Ta omezení ale budou i nadále, protože celá rekonstrukce toho průtahu až po okružní křižovatku u Helenína by měla končit na začátku září.
0: Reportérka Magdaléna Machová volá přímo z nejrušnější křižovatky v Jihlavě od City Parku. Cesta od City Parku k zoologické zahradě je na 2 týdny uzavřená a situaci budeme dál sledovat. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: To byl Václav Neckář, hezké pondělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Karel Piška přichází s čerstvým přehledem podstatného dění kolem nás a dostává slovo.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Dobrovolní hasiči z Nového Města na Moravě budou vyjíždět s novou cisternovou stříkačkou. Stála přes 11 milionů korun. Cisternu si už převzali, jedno ze starších aut zase předal jednotce v místní části Slavkovice. Krajský a finanční úřad ve Zlíně se dnes vracejí do běžného provozu. Na Facebooku o tom informuje hejtman Radim Holiš z Hnutí ANO. Zavřené byly od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, která se stejně jako úřady nachází v někdejším Baťově areálu v centru města. Kolem objektu, který se částečně zřítil, dál platí omezení pohybu. Jejich dodržování budou podle hejtmana Holiše hlídat policisté. 4 tuny borůvek padly o víkendu na přípravu pochutin na borůvkobraní v Borovanech na Českobudějovicku. Místní školní jídelna navařila 10 000 kynutých knedlíků s borůvkovou omáčkou zvanou žahour. Návštěvníci mohli ochutnat také borůvkové víno a pivo. Na jubilejní 20. ročník slavností do Borovan dorazilo 13 000 lidí. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 4490. O zvýšené bilanci informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez. Zraněných je skoro 17 000. Bez domova podle nových údajů zůstalo téměř 18 000 obyvatel. Dvě zemětřesení ze 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, které Venezuelu v posledních letech zasáhly. 9. etapu cyklistické Tour de France ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel. Lídrem celkového hodnocení zůstává Slovinec Tadej Pogačar, stále o 2 minuty a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegorem. Dnes mají cyklisté první volný den. V Černovicích je teď 19 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Moravských Budějovicích 21. Obloha nad Vysočinou dnes bude nejdříve jasná, během dne polojasná, přechodně oblačná. Teploty budou vysoké. Vystoupí na 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Havlíčkobrodsku opatrně na výjezdu z Hrálce na Květinov. Odklízejí tam střed dvou osobních aut. Na místě zasahují policisté. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Za námi je stručný přehled aktuálního dění kolem nás a k některým událostem přidáme i podrobnosti. Volební komise si letos přijdou na větší peníze. Komunální volby jsou ale náročné na sčítání. Města proto chtějí víc komisařů a už teď schání zájemce o tradiční demokratickou brigádu. Podrobnosti za chvíli po písničce od Divokého Billa a Petry Černocké.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Nákladňák Petry Černocké dozněl 9 minut po půl deváté. Krásné pondělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Práce ve volební komisi letos bude o něco atraktivnější. Stát totiž plošně navýšil odměny. A i když volit obecní zastupitele budeme až v říjnu, o tenhle víkendový přivýdělek se můžete hlásit už teď. Jak tím nás provede redaktorka Tereza Pešoutová? Dobré ráno.
1: Hezké ráno. V tuhle chvíli obsazují místa v okrskových komisích kandidující strany, takže první cesta vede přes ně. Tady jednotný návod, jak se do komise dostat, neexistuje. Některá uskupení si sestavují svoje seznamy interně, některé strany nominaci nabízí přes své webové stránky nebo sociální sítě. Tam, kde strany neobsadí dost pozic v komisích, doplní nominanty radnice. Ze zkušeností z předchozích let jde asi o třetinu jmen. A města už evidují zájemce. Žďár nad Sázavou mluví o 15 lidech, co se v posledních dnech přihlásili, a Jihlava už také má podle slov mluvčího magistrátu Radovana Daňka první uchazeče.
2: Předpokládáme, že zájem o členství bude poměrně vysoký, možná i díky navýšení odměn pro členy volebních komisí, které jsou pro řadu těch zájemců velmi motivující.
1: Obce budou reálně komise doplňovat až měsíc před volbami.
0: Nakolik si přijde prací ve volební komisi?
1: Odměny znatelně narostly, ještě loni řadový člen za pátek a sobotu dostal 1800 korun, letos základní odměna začíná na 2500 korunách. A třeba předsedovi teď místo 2200 korun přísluší už 3500 korun. Na Žďársku a Pelhřimovsku si k těmto sumám přičtěte 800 korun, to je příplatek za souběh se senátními volbami. Na druhou stranu v těchto dvou okresech musíte počítat s variantou, že pokud některý ze senátních kandidátů nevyhraje hned v prvním kole, musíte se do komise vrátit o týden později. Za druhé kolo dostane předseda příplatek 1500 korun, řadový člen 1000 korun. Takže v hypotetickém příkladu si nejvíc za letošní volby může vydělat předseda komise třeba v Novém Veselín u Žďáru nebo v Rynárci na Pelhřimovsku. Dostat může až 5800 korun, ale zase musí počítat se dvěma pátky a dvěma sobotami.
0: A kolik celkem komisařů budou obce na Vysočině schánět?
1: Budou jich tisíce. Minimální počet je 6 členů, přičemž jedním z nich je zapisovatel, to bývá nejčastěji úředník, a okrsků po celé Vysočině bude přes 1000. Naposledy jich bylo více než 1100, ale třeba Jihlava pro letošek kvůli úspoře snížila počet okrsků o třetinu. I s touhle drobnou korekcí se dostáváme na minimálně 5000 předsedů, místopředsedů a řadových komisařů. Jsou to navíc na sčítání složitější volby, takže pro lidnatější oblasti chtějí radnice větší než minimální počet. Připomenu, že zastupitelé budeme vybírat v pátek 9. října od 2 hodin odpoledne do 10 večer a potom v sobotu 10. října mezi 8. ráno a 2. odpoledne.
0: Tereza Pešoutová informovala o přípravě měst na podzimní komunální volby. Děkujeme za to, hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A za chvíli výhled na dnešní počasí. Dobré ráno.

0: Pondělním dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina nám zpívá Tina Turner, ale teď už je 8:45 a to je nejvyšší čas telefonovat s meteorologem.
1: Počasí.
0: A na telefonu už je připraven Mojmír Martana. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to v kraji Vysočina vypadá teď?
2: Tak všude svítí slunce a teploměry ukazují 19 až 23 stupňů.
0: Kam se teploty dnes dostanou a bude s námi sluníčko celý den?
2: Tak sluníčko bude, ale bude naskakovat v průběhu dne kupovitá oblačnost, takže bude postupně polojasno, ale přechodně může být až oblačno. K večeru se bude kupovitá oblačnost rozpouštět, ale zároveň se bude od západu nasouvat oblačnost vysoká průsvitná. 27 až 30 stupňů budou ty nejvyšší odpolední teploty. Vítr přes den mírný severní až severovýchodní, večer zeslábne a bude foukat spíše od východu.
0: Tak to máme pondělní den, začíná nám nový týden, tak pojďme představit i ty další dny.
2: Tak noc na zítřek, ta bude ve znamení skoro jasná až polojasná, ale většinou to bude průsvitná oblačnost. Kránu může hlavně v severně západní části kraje být oblačnosti trošku více. Nejnižší teploty 17 až 14, v údolích místy kolem 12 stupňů a foukat bude slabý vítr východních směrů. No a zítřek ten bude polojasný až oblačný, ta oblačnost může být i částečně průsvitná. Odpoledne potom se bude vyvíjet kupovitá oblačnost a může tato oblačnost přerůst i do přeháněk a bouřek. Později večer mohou ty přeháňky a bouřky ustávat a také dojde k ubývání oblačnosti. 27 až 30 stupňů budou zítřejší nejvyšší teploty. No a vítr ten čekáme pouze slabý východních směrů, ale odpoledne a večer v přeháňkách a bouřkách může přechodně výrazně zesilovat.
0: Zítřek, který bude ještě teplejší, bude vrcholit příliv toho tepla, to přinese nějaké bouřky k večeru. Znamená to, že středa bude o něco chladnější?
2: Středa by měla být o něco chladnější, tam bychom se sice do letních hodnot dostali, ale nejvýše tak k 29 stupňům, ráno kolem 15 stupňům, zpočátku méně oblačnosti, odpoledne potom opět zase vývoj kupovité oblačnosti a mohou se vyskytovat lokální přeháňky, případně i nějaká ta bouřka.
0: Tak výhled na počasí nejbližších dnů pro nás měl Mojmír Martan, moc za to děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: No a na Českém rozhlase Vysočina pomalu končí. Dobré ráno, připraven je ještě Jaromír Nohavica nebo Xindl X a taky Jarda Hypochondr s dalším vtipem, který nám přinese. Přehled zpráv na 9:00 chystá Karel Pěška, no a po zprávách už dobré dopoledne na Českém rozhlase Vysočina dnes s Martinem Vašíčkem, kterého obvykle slýcháte odpoledne. S přáním krásného dne se loučí Ivana Víznerová.

0: Řekni fór.
1: Přijde kachna do hospody a ptá se hostinského.
2: Gaga, máš chleba?
1: Ne, nemám.
2: Máš chleba?
1: Nemám.
2: Gaga, máš chleba?
1: Nemám, jak ti to už mám vysvětlit?
2: Máš chleba?
1: Sakra, když ti jednou řeknu, že nemám, tak nemám, ne?
2: A, Gaga, a máš chleba?
1: Poslouchej, ještě jednou se mě zeptáš, jestli mám chleba, tak ti přibiju ten tvůj drzej zobák k tomhle pultu.
2: A, Gaga, máš hřebík?
1: Nemám, proč?
2: Gaga, máš chleba?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Jihlavě začínají opravy průtahu městem spojené s uzavírkami. V thajském Bangkoku zemřelo téměř 30 lidí při požáru v hudebním klubu. Čeští baseballisté, včetně 3 hráčů z Třebíče, přivezli bronz z nejstaršího evropského turnaje. Dnes bude svítit slunce, občas se zamračí, teploty až 30 stupňů. Přinášíme vám zprávy, ve studiu je Karol Pěška. Doprava v centru Jihlavy se zkomplikovala. Dnes začaly opravy průtahu městem spojené s uzavírkami. Řidiči neprojedou ulicemi Hradební a Brněnská, a to od obchodního centra City Park až po vjezd do zoologické zahrady. Práce v tomto úseku potrvají 2 týdny, do 27. července.
3: Z Hradební ulice se tak řidiči nedostanou ani do podzemního parkoviště obchodního centra, kam budou muset dočasně najíždět přes Žižkovu a Fibichovu ulici. Do zoo se autem lidé dostanou pouze ve směru od Okružní ulice a po celou dobu uzavírky neodbočí na Kosovskou ulici. Opravovaným úsekem neprojede ani městská hromadná doprava. Výluka se týká 8 linek. Jeden dočasný spoj bude jezdit od hlavního nádraží na Demlovu ulici. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: 400 tisíc korun policisté vrátí právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistili při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Český rozhlas. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policistů se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta řekl, že takové rozhodnutí očekával. Mluvčí úřadu Evropského veřejného žalobce zdůraznila, že vrácení peněz nemá vliv na vyšetřování případu. Jansta, Ludvík i Budinský vinu odmítají. Nejméně 27 lidí uhořelo a dalších 63 skončilo s vážnými zraněními v nemocnici v thajském Bangkoku. Tamní hudební klub zachvátil požár. Podle hasičů a policistů měl celý objekt nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení. Oheň se rozšířil obrovskou rychlostí do klubu, který současně sloužil jako pivovar.
4: Podle svědků se krátce před požárem začalo kouřit z pódia. Potom přišel záblesk a silná rána. Hasiči proto pracují s verzí, že hořet začalo kvůli nesprávně instalované nebo nedostatečně zabezpečené elektroinstalaci. Podle bangkokského guvernéra se většina lidí nadýchala jedovatých splodin, upadla a už nestihla před ohněm utéct. Několik lidí pomohli ven z podniku vyvést hasiči a ostatní hosté. Restaurace s hudební produkcí se nachází nedaleko světoznámého víkendového trhu Chatuchak, který každoročně navštíví miliony cizinců z celého světa. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
2: Šampionem dvouhry mužů ve Wimbledonu je po roce znovu tenista Jannik Sinner. Italská světová jednička přehrála ve finále Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Bronzovými medailemi z nejstaršího evropského turnaje završil český baseballový tým mužů reprezentační pauzu. V nizozemském Haarlemu Češi změřili síly s nejlepšími týmy evropského i světového baseballu. Po úvodní výhře 11-4 nad Německem a porážkách 4-15 s Nizozemskem a 0-8 s Chinese Taipei se český tým utkal o bronz znovu s německou reprezentací. Medaile z prestižního turnaje putuje díky 3 hráčům klubu Třebíč Nuclears také na Vysočinu. Na úspěchu mají svůj podíl nadhazovači Filip Kolman a Lukáš Hlouch s polařem Markem Krejčiříkem. Po reprezentační pauze tento týden znovu startuje česká baseballová extraliga.
1: Počasí.
2: V Černovicích je teď 19 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Moravských Budějovicích 21. Obloha nad Vysočinou dnes bude nejdříve jasná, během dne polojasná, přechodně oblačná. Teploty budou vysoké, vystoupí na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na trase Pelhřimov-Rynárec pozor u odbočky na obec Vokov. Probíhá tam vyšetřování a odstranění nehody, při které osobní auto nabouralo do stromu. Na místě jsou i záchranáři. A nehodu teď hlásí také Jihlava. Stala se v Žižkově ulici, je to se zraněním. a je to poblíž ulic u Hřbitova a Sukova, tak v této oblasti pozor, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Krátce po 9. hodině posloucháte Dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si upečeme sladkou roládu se šlehačkou, ať máme o prázdninách co masat. Recept vám nabídneme v našem vysílání už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Mě před námi další letní den a my jsme vám dohráli právě teď, krátce před 9:45 skupinu Bee Gees.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Někdo sladkosti raději kupuje, jiný je vášnivě rád peče. Pokud patříte k těm druhým, určitě umíte i smotat a naplnit roládu bez nejmenších problémů. Tu dnešní ale prý dokáže i úplný začátečník. A tady je návod.
2: U nás v rodině se pekly rolády na každou oslavu i na každé svátky. Jenom já ji zatím neumím. Teď se ale konečně můžu odhodlat, protože tu dnešní kakaovou roládu se šlehačkou prý nejde zkazit. Tvrdí to autorka receptu, majitelka cukrárny v Okříškách Jana Lumbertová.
3: Šlehačková roláda je to takový jakoby lehký zákusek, může to být i v bezlepkové formě. Nachystáte si 6 vajec, oddělíte žloutky od bílků, vyšlehají se bílky zvlášť. Potom si nachystáte žloutky s 100 gramů moučkového cukru, 2 lžícemi mouky, buď to bezlepkové, anebo normální klasické, a 1 lžící kaká. Vyšleháte žloutky s cukrem, s moukou dohromady, přidáte do toho polovinu toho sněhu, smícháte, přidáte zbylý sníh, dáte na plech, upečete třeba na 180, nějakých 10-15 minut podle trouby, vždycky záleží. Máte upečeno, nachystáte si zhruba 350 ml a 400 ml šlehačky, vyšleháte bez cukru. Kdo má rád cukrem, může přidat, ale já teda dávám bez cukru. Pokud máte 33% šlehačku, úplně stačí vyšlehat do tuha a je to. Pomažete roládu, smotáte a máte hotovo.
2: A každý zákusek se šlehačkou je vždycky lepší před krájením a podáváním dobře vychladit. Takže s tím také počítejte, nechte si na to čas, recept rozhodně vyzkoušejte a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Posloucháte dobré pondělní dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Další podvodné SMS zprávy, to je další téma pro rubriku Ověřovna. Tentokrát kolegové ze serveru iRozhlas.cz varují před podvodníky, kteří se vydávají za dopravní policii a lákají z lidí peníze za platbu údajných pokut. O tématu budeme detailněji mluvit už za chvíli.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Možná i vám nedávno přišla SMS zpráva od dopravní policie s tím, že máte urgentně zaplatit pokutu za překročení rychlosti. Jde ale o podvod, který z vás má vylákat peníze nebo osobní údaje. Tématu se věnují redaktoři našeho zpravodajského serveru i rozhlas v pravidelné rubrice Ověřovna. A z detaily je teď ve studiu náš redaktor František Kirků. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Tyto podvodné zprávy v posledních týdnech v několika vlnách přišly mnoha Čechům. Jak vypadají?
1: Hned na úvod se v nich píše, že jde o poslední napomenutí za překročení rychlosti. Zpráva odkazuje na webovou stránku, kde je údajné

0: číslo případů a typ přestupku. Konkrétně má jít o překročení rychlosti zaznamenané na automatickém rychlostním radaru. A pokud nezaplatíte, hrozí vám podle zprávy zákaz řízení, soud, vymáhání částky nebo úhrada nákladů na vymáhání. Policie ale upozorňuje, že to je samozřejmě podvod.
1: No a jak to můžeme my osobně poznat?
0: Tyto zprávy přicházejí z telefonního čísla s předvolbou plus 63. To je předvolba Filipín. Varováním je i zmíněný apel na rychlou platbu nebo třeba i nabízená sleva 50%, pokud zaplatíte rychle. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek vysvětluje, že takhle policie rozhodně nekomunikuje.
2: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
0: Takové zprávy proto doporučuje smazat a nereagovat na ně. A pokud lidé na odkaz přeci jenom kliknou, neměli by zadávat žádné osobní údaje. Ještě dodám, že překročení rychlosti policisté navíc řeší jen tehdy, když dotyčného přistihnou na místě. V opačném případě předávají takový případ obci s rozšířenou působností.
1: Kolegové z iRozhlasu zjistili, že podvodné SMSky přišly i lidem, kteří nemají auto a dokonce ani řidičský průkaz. Jak je to možné?
0: Podvodníci ke kontaktování svých potenciálních obětí často používají databáze uniklých osobních údajů, které si mohli koupit nebo stáhnout. Data můžou ale taky sami krást. Takové podvody zároveň většinou nepáchají jednotlivci, ale organizované skupiny ze zahraničí. I když je takové pachatele obecně těžké vypátrat, v poslední době zaznamenala policie podle Vinčálka několik úspěchů.
2: Naposledy jsme zveřejňovali informaci, že jsme my jako česká policie ve spolupráci s tureckými kolegy zastavili činnost jednoho call centra, kde se podvodníci vydávali za falešné bankéře a policisty.
0: I v takových případech ale podle něj není jisté, že poškození dostanou zpět své peníze.
1: To byl redaktor František Jirků, díky.
0: Krásný den a naslyšenou.
1: No a podrobnosti taky další díly rubriky Ověřovna najdete i na serveru iRozhlas.cz.

Léto ve městě UNESCO v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Ladíte dobré pondělní dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, to krátce po půl desáté. Dnes má svátek Markéta a taky Margareta, máme 13. července. Pro naše předky to byl rozhodně důležitý den. Každý tak o něm věděl. V mnoha krajích v těchto dnech už dávno začaly žně, ale za našich předků byl právě den svaté Markéty začátkem sklizně. A mluvit o tom dnešním bejvávalo bude Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: V den 13. v létě o svaté Markétě. O dnešku se mezi našimi předky tradovalo do nejrůznějších podob obměňované rčení o tom, že svatá Markita vede žence do žita. Jinak řečeno, svatá Margaret podává první chléb. Prostě lidi za starých časů třeba ani neuměli číst, ale z kázání pana faráře věděli, že je Markéty. A to bylo důležité, podle toho se oni tenkrát řídili. Její svátek totiž zvěstoval začátek žní a bejvávalo zvykem, že i když obilí třeba ještě nebylo dozrálé, i tak šel v tenhle den hospodář do pole a srpem nad zlátnoucími klasy aspoň máchnul na znamení toho, že je přichystaný. Zkrátka, souvztažnost mezi dneškem a žněmi byla po staletí zakořeněná. Ale zalistujeme-li v lidovém staročeském pranostikáři, dozvíme se i další souvislosti, třeba mezi dneškem a vinou révou. Tradovalo se totiž toto poučení. Když na svatou Margitu prší, neurodí se hrozen vinný. Taky mělo platit, že o svaté Markétě dozrávají žňovky, což byl staročeský druh letních jablek. Tohle všechno věděl dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři a ti to měli zase od svých rodičů, takže na tom asi něco bude. No a příště o tom, jak vyčistit fleky od borůvek.
1: Bejvávalo.

0: pro zdraví.
1: Může zánět mandlí způsobit třeba i zmrzlina v horkém letním počasí? A nebylo by teda vlastně zdravější jíst zmrzlinu spíš v zimě?
2: Asi bych tak řekla, že zmrzlina může být tou pověstnou kapkou přes pohár. Když třeba v tom krku nějaká infekce je, tělo bojuje, aby se jí zbavilo, tak ta zmrzlina neudělá dobrou službu. Ale zrovna tak je to s ledovými nápoji, s klimatizací, s tím, když si necháme mokré plavky ve stínu, když jsme přehřáti a vlítneme do studené vody. A zmrzlina v zimě není v řešení. V zimě je zátěž pro organismus ještě větší a infekce se šíří v uzavřených prostorách rychleji. Takže ne, že by zmrzlina byla nepřítel, ale pozor, když se necítíme úplně dobře.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Hamecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí vám všem přeje Pavel Kudrna. Vstupujeme do dalšího prázdninového dovolenkového týdne a také do dalšího týdne zámeckého léta. No utíká to rychle, vlastně vstupujeme do druhé půlky prvního prázdninového měsíce, ale to jak s tou sklenicí, ještě je hodně naplněná, takže máme ještě hodně šanci vám zámky představovat a soutěžit. No pro vás nové letem světem tedy ještě jednou představujeme vám zámky, jejich majitele a tak dále, no a soutěžíme. Ta soutěžní otázka vždycky vychází z toho příspěvku, který slyšíte, takže nebudu zdržovat, zbytek dopovím po příspěvku, o co se hraje. František Kinský je průvodcem naším zámeckým letem a představuje vám ony objekty. Tak kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo 5 nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavní prostoře Náchodského zámku. Je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna. A sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho, generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký?
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: K kolikrát tam padlo jméno rodu Piccolomini, tak v překladu malí lidé nebo drobní muži, rozhodně ne významem, o čemž, myslím, jsme se vás teď snažili přesvědčit. Čeká na soutěž, říkal jsem, že podrobnosti po příspěvku, takže vždycky soutěžní otázka vychází z toho příspěvku, je tedy dobré poslouchat, no a hrajeme o cestovatelský zámecký balíček. V něm je pikniková deka, jsou tam sluneční brýle, termoska, letní ponožky a batoh. To je denní výhra, výherce získá třeba dnes právě tuhletu výhru, vždycky od pondělí do pátku. No a v pátek pak losujeme z těch pěti výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámek najdeme v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak vylosujeme tři naše soutěžící z těch výherců, z těch všech týdnů, a tři získají víkendovou prohlídku a pobyt, tedy zámecký pobyt. Tak pěkně postupně, teď tedy ta malá, v úvozovkách malá soutěž. Beatles jsou připraveni, písnička má dvě minuty, já vás poprosím, teď zapnu telefony Letem, světem, bleskově, prosím, ať pokud jedete autem, zastavte, nemůžeme brát do vysílání nekvalitní hovor, no a připravte si rovnou adres, kam vám případnou výhru pošleme. Tak, jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: teď mi to přišlo jako v pohádce Hroňa dcera loupežníka. Nekřič ve vlčí soutěžce, ona tam pak huláká jako blázen. Já jsem rovnou vzal 3 telefony. Tam nikdo nebyl, tam prostě bylo takové to patrně čekání, jestli to vyjde. Slyšel jsem tam nějaké hlasy zezadu, tak to šlo jak na běžícím pásu. Paní Vladimíra ovšem měla štěstí, z Rajce Jestřebí byla třetí, která řádně telefonovala a je ve vysílání. Krásný den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Vladimíro, já rovnou vám nabídnu soutěžní otázku, můžeme jít do toho.
1: Ano.
0: Vy jste taková skromná, taková jako upozaděná, pořádně se projevte, řekněte těším se
1: ano,
0: na soutěž. No vidíte.
1: Těším se.
0: Výborně, tak doufám, že to klapne. Otázka zní, podle čeho se číslují nádvoří na zámku v Náchodě? Za A podle velikosti, za B podle nadmořské výšky, za C podle stavebního vývoje zámku. Velikost,
1: podle
0: výška...
1: Podle stavebního vývoje.
0: Je to tak, cestovatelský zámecký balíček je váš, rovnou samozřejmě připisuji první jméno výherce, máte jedničku, tedy do pátečního losování. No a můžeme samozřejmě se rozloučit s tím, že třeba vám to vyjde v pátek a třeba vám to vyjde ještě na konci prázdnin. Paní Vladimíro, do Rajce Jestřebí zdravím, já vám děkuju, mějte se moc pěkně.
1: Hezký den.
0: I vám. No a já pochopitelně přeji hezký den vám všem, kteří posloucháte na libovolné regionální stanici naše zámecké léto ve všední den soutěžní, dopolední, o víkendu pak samozřejmě rozšířené informace o našich krásných zámcích. Zítra se vydáme do Rajce nad Svitavou, zve vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: U Rynárce se srazil vlak s autem, železniční provoz je zastavený. Na Vysočině správci koupališť očekávají s oteplením zvýšení návštěvnosti. Hasiči lokalizovali požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích. Dnes bude svítit slunce, občas se zamračí, teploty až 30 stupňů. Přinášíme vám zprávy, ve studiu je Karol Pěška. Mezi Pelhřimovem a Dobrou Vodou u Pelhřimova teď nejezdí vlaky, nahrazují je autobusy. S výlukou musí počítat cestující mezi Horní Cerekví a Táborem nebo mezi Jihlavou a Pelhřimovem. U Rynárce se na trati srazil vlak s osobním autem. Řidič auta utrpěl lehká zranění, policisté na místě havárie vyšetřují. Provozovatelé koupališť vyhlížejí oteplení v tomto týdnu. Zvýšení návštěvnosti může vyrovnat ztráty z předchozích chladných dnů. Například v Havlíčkově Brodě nechali otevřeno i celý předchozí týden. Lidí ale přišlo méně než v teplých dnech.
2: Když tedy ošklivě, tak jde, ale jo, je to tady super. Líbí se mi tady.
3: Paní Anita dochází na Havlíčkobrodské koupaliště pravidelně. Vybírá si ale dny, kdy je teplo a slunečno. Podobně to má většina návštěvníků. Část jich ale vždy dorazí i při chladnějším počasí.
4: Rekreační lidi, co jdou jenom si za požitkem, za bazénem a takový, ty nechodili, ale ty kondiční plavci, rekreační plavci, nebo tak ty chodí stále.
3: Vysvětluje jednatel společnosti Brodská sportovní Martin Křišťál, že v posledním chladném týdnu bylo těch návštěvníků sice málo, ale přece nějací. O tropickém víkendu na konci června ale zase přicházelo tolik lidí, že je na pokladně museli z kapacitních důvodů odmítat. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy mají hasiči pod kontrolou. Oznámili to na síti X. Oheň se dál nešíří, snížili proto poplachový stupeň ze třetího na druhý. Na místo vyjelo 25 jednotek. Podle informací od středočeských hasičů pomůžou s likvidací plamenů také malé jeřáby a rypadla. Lidé v okolí by neměli větrat a vycházet ven, pokud to není nutné. Hala o rozměrech 100x50 metrů začala hořet ráno a následně se zřítila. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 4490. O zvýšené bilanci informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez. Zraněných je skoro 17 tisíc. Bez domova podle nových údajů zůstalo téměř 18 tisíc obyvatel. Dvě zemětřesení ze 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, které Venezuelu v posledních letech zasáhly.
5: Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl Wimbledon. Ve finále v Londýně porazil šampiona Roland Garros, Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro světovou jedničku Sinnera je to pátý grandslamový titul v kariéře. Nejlepší české tenistky současnosti si výrazně vylepšily pozice ve světovém žebříčku. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je nově šestá, šampionka Linda Nosková sedmá. V sezónním hodnocení pro účast na turnaj mistryni je Muchová čtvrtá a Nosková sedmá. Karolína Muchová teď vstřebává zklamání z posledního zápasu v Londýně. Letošní výsledky jsou pro ní ale velkou motivací bojovat o grandslamový titul dál, ideálně hned na přelomu srpna a září v Americe.
6: Určitě jo, myslím, že jak to zpracuju, tak tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka, hlavně na té trávě, to bylo náročné, takže se potřebuji chvilinku odpočinout a potom se budu připravovat na ty betony a cíl tam bude určitě US Open.
1: Počasí.
0: V Novém Rychnově nebo Hubenově je teď 21 stupňů, v Dukovanech 23. Obloha nad Vysočinou dnes bude nejdříve jasná, během dne polojasná, přechodně oblačná. Teploty budou vysoké, vystoupí na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku na silnici číslo 112, kousek od obce Vokov, osobní auto nabouralo do stromu. Probíhá odklízení nehody, dejte tam pozor. V Jihlavě je problém, v Žižkově ulici stala se tam nehoda před nákupním střediskem Krystal. Motorka se tam srazila s osobním autem. V Jihlavě dále pozor v centru města. Z důvodu oprav jsou zavřené ulice Hradební a Brněnská, konkrétně v úseku od City Parku po vjezd do zoologické zahrady. Z Hradební ulice se nedá jet do podzemního parkoviště obchodního centra. Musí se najíždět přes ulice Žižkova a Fibichova. Do zoo je možné se dostat jen ve směru od ulice Okružní. A ještě D1, teď se zdržíte u Velkého Meziříčí mezi 147. a 145. kilometrem ve směru na Prahu. Budete popojíždět v koloně, zdržení se odhaduje na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte dobré pondělní dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme krátce po 10. hodině a i dnes nás čeká jeden z dalších horkých letních dnů. No a my vám proto v dnešním příběhu z Vysočiny poradíme, jak si vyrobit bylinkový bonbon pro osvěžení. Tak si to nenechte ujít, uslyšíte to už za chvilku.
1: Dobré dopoledne.

0: Dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: V horkých letních dnech se často pohybujeme v místech, kde běží klimatizace, a tak není zas až tak výjimečné, když přijde nějaké to nachlazení. V tu chvíli můžeme sáhnout po bylinkách. No a už naše babičky a prababičky věřily v sílu lipového a bezového květu, heřmánku nebo máty. Většinou pijeme čaje nebo užíváme sirupy. Zdeňka Tulisová z Buče na Žďársku se rozhodla zkusit vyrobit bonbóny. Bylinek jí roste kolem domu spousta, a tak má z čeho brát.
2: V kuchyni nad váhou s mističkou stojím se Zdeňkou Tulisovou. Jak vás to napadlo pustit se do bylinkových bonbónů?
3: Já jsem chtěla něco vymyslet, aby se to dalo mlsat a zároveň, aby se to dalo i do čaje, kde se to dá rozpustit.
2: Ten bonbónek můžu zalít vodou v hrnečku a mám čaj.
3: Ano.
2: Recept jste už nějaký měla na začátku, nebo jste metodou pokus omyl zkoušela?
3: Pokus omyl. Ne každý cukr je na to vhodný. Potom jsem zkoušela třeba živou rostlinu a to nešlo.
2: Proč to nejde z čerstvé bylinky? Protože to mi přijde, tam je toho hodně v těch silicích.
3: Ale když udělám karamel, tak ta živá bylinka tam začne pěnit, jak je ten karamel horký.
2: Tím lépe, protože vy teď můžete bonbonky vyrábět v zimě, v létě.
3: Dá se to dělat celoročně.
2: V lékárně si nejčastěji kupuji šalvějové. Já se tady tak dívám. Meduňka, šípek, kopřiva, rakitník chrpa, šalvěj, máta, bezový květ. Děláte i rýmovník.
3: Spoustu bylinek pěstuji a suším. Příroda nám toho dává hodně.
2: Vy jste mi slíbila, že mi ukážete, jak na to. Máme tady rendlík, vařečku, váhu, mističku, silikonovou formu s malými čudlíky,
3: ano.
2: Nádobku se sušenou bylinkou, já si čichnu. To je šalvěj.
3: Šalvěj, ano, přesně šalvěj. Tak, je to šalvěj.
2: Šalvěj, tu sama pěstujete.
3: Ano.
2: Sušíte v sušičce?
3: Ne, suším na vzduchu.
2: Tak a v ruce máte krystalový cukr.
3: Ano, krystal.
2: Krystalový
3: bílý.
2: Cukr bílý. Sypeme. Vidím to na 10 deka.
3: Ano, karamel rychle tuhne, takže se to nedá vážit po více gramech.
2: Budeme cukr karamelizovat.
3: Ano, zapneme sporák a až se cukr rozpustí...
2: Musíte míchat?
3: Hned ne, ze začátku nemusím, až karamel je vidět a až se úplně rozpustí, tak teprve potom tam dám sušenou bylinku.
2: U karamelu je riziko spálení, takže musíte
3: Musíme
2: mít ten
3: hlídat.
2: Správný okamžik.
3: Musím hlídat.
2: Nic jiného v tom bonbonku není, než opravdu ten čistý karamel a bylinka.
3: Bylinka. Zkoušela jsem to i s medem, jenomže to nejde, protože když se ty bonbonky potom dají dohromady, tak se to lepí.
2: Třeba citron jste neskoušela, protože je tam ta sladkost karamelu.
3: To je sice hezký, ale zas je to tekutina. To bych musela mít citron, kde nastrouhám kůru a kterou zase usuším.
2: A vy nechcete používat chemii, takže kyselina citronová nepřichází v úvahu?
3: Ne, v žádném případě.
2: A už se nám to tam rozpouští.
3: Ano.
2: To je rychlovka.
3: Když se nám to rozpustí, tak to hned vypnu a dám tam právě...
2: Hned do toho horkého přijde bylinka. Krásně hnědne karamel.
3: A to je právě ten moment, kdy já tam nasypu...
2: Sypeme bylinky a po lžičkách. Dali jsme do těch 100 gramů cukru dvě vrchovaté lžičky kávové.
3: Promíchám to.
2: A už to voní. Ona ta bylinka jak se zahřeje. A rychle.
3: Ale musím lít.
2: Jdeme k formě. Jak rychle tuhne?
3: Za chvilku je to úplně vychlazené.
2: Zaplnili jsme nějakých 24 bonbonků. A už tuhnou.
3: Jde to i krásně vyloupat a má to krásnou i barvu a tvar.
2: Z Buče Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Na fotky z přípravy karamelu i letí do formy najdete na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky dobré dopoledne. Na Havlíčkobrodsku se nachází malá vesnice Číhošť. Zajímavé ale je, že tam najdete i geometrický střed České republiky s pamětním kamenem. Na místo se jel podívat i náš regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se za chvíli spojíme v našem vysílání a vypravíme se tam. Tak poslouchejte i dál. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.

0: Jste na vlnách dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V Číhošti na Havlíčkobrodsku se teď nachází regionální stopař Adéla Zachová. Objevila tam totiž geometrický střed České republiky s pamětním kamenem. No a my se teď za ní vypravíme. Adélo, dobré dopoledne. Jak to na místě vypadá?
2: Krásné dopoledne. Já už jsem tady přímo na severovýchodním okraji obce Číhošť a tady už se 10 let nachází malý kamenný pomník s deskou a na něm je znázorněná mapa České republiky a v ní je vyznačený její geometrický střed. Ten spočítal soukromý geodet Ladislav Fofonka. No a tento bod si můžeme představit jako těžiště plochy, která je vymezená státními hranicemi. A jedná se asi o nejznámější a také nejpřesněji určený geometrický střed Česka a tohle místo tak mnoho lidí považuje za hlavní a oficiální střed České republiky.
0: Středy Česka se ale dají určovat různě. Našli bychom ještě nějaký další tady na Vysočině?
2: Ano, určitě. Střed můžeme určit například podle vzdálenosti od hranic nebo třeba nadmořské výšky. A další významný střed naší země leží o kousíček dál od Číhoště, a to v Golčově Jeníkově. Jde o průsečík diagonál nejmenšího pravidelného čtyřúhelníku, který bychom obsali kolem hranic Česka. A místo označuje hraniční mezník na severním okraji náměstí v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku.
0: Neexistuje nějaká náhodou stezka, která by jednotlivé středy i spojovala?
2: Existuje třeba centrální stezka Via Czechia, ta spojuje nejzápadnější a nejvýchodnější body České republiky, takže vede přibližně centrem země, měří 1036 kilometrů a stezka prochází přes několik středových bodů a mezi ně mimo jiné také patří oba zmiňované středy, ať už geometrický v Číhošti, anebo střed diagonál v Golčově Jeníkově.
0: Právě jsme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina slyšeli našeho regionálního stopaře Adélu Zachovou, která se nám teď přihlásila z Číhoště. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.
1: Regionální stopař.

0: Krátce před 10:45 posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Babské rady vás dnes neučí vařit tureckou kávu. Záleží prý na každém detailu. Od namletých zrnek až po správný okamžik, kdy kávu odstavíte ze sporáku.
1: Babské rady.
2: Turecká káva patří mezi ty nejstarší a nejpůvodnější. Bohatou historii má v arabských zemích, ale také v Řecku. Káva na turecký způsob přípravy by měla být velmi jemně namleta, konzistencí srovnatelná s hladkou moukou. Do menší džezvy nadávkujte 2 lžičky jemně namleté kávy, přidejte studenou vodu a zamíchejte. Džezvu postavte na sporák a nechte ji ohřívat. Káva začne postupně tvořit pěnu na povrchu. Ve chvíli, kdy už skoro přeteče přes okraj, džezvu na chvíli odstavte. A tento proces opakujte 3x. 3x nechte kávu vzkypět. Jedině tak se z ní vylouhují všechny cenné i chutné obsahové látky. Na kávu z džezvy se nejčastěji používá směs arabiky a robusty. Do turecké kávy si s chutí můžete přidat kardamom, cukr, sirup nebo alkohol.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Krátce před 10:45 posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. V centru Jihlavy začala velká dopravní uzavírka, která omezí průjezd aut i 9 linek městské hromadné dopravy. Navštívíme taky vonavé levandulové pole, ukážeme vám pohádkové dřevěné mlýnky a pozveme vás na křemešník za kulturou, která pomáhá obnovit památky. To je nejlepší z našeho webu a vy to uslyšíte podrobněji už za několik minut i ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Velké uzavírky v krajském městě, vůně destilace levandule i ožívající poutní místo. Platformy Českého rozhlasu Vysočina za sebou mají další pestrý týden. Co nového na nich najdete, nám přišel do studia osobně říct náš webeditor Vít Hrdlička. Vítku, dobré odpoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Víte, začít musíme varováním pro všechny řidiče i cestující. By hlavě od dnešního rána začala rozsáhlá dopravní uzavírka na Brněnské a Hradební ulici. Uzavírka odřízne City Park od zoologické zahrady a jak moc to postihne obyvatele?
1: Je to opravdu velký zásah do dopravy celého města. Silničáři totiž spojili dvě etapy oprav do jedné, aby průtah stihli opravit do konce prázdnin. Na dva týdny se tak úplně zavře úsek od City Parku až po zoo. Auta tak musí stavbu objíždět přes město nebo po obchvatu. A pro městskou hromadnou dopravu bude platit výluka, která se dotkne celkem 9 linek. Více informací o celé situaci najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Pojďme se ale posunout dál, a to k destilaci levandule. Jak se to vůbec dělá?
1: Tomu se věnujeme v nádherné reportáži kolegyně Ireny Šarounové. Petra Švaříčková má u chalupy celé fialové pole levandule lékařské, kterou zrovna v těchto dnech sklízí, protože má největší sílu. To nejvýznamnější ale je, že si přivezla z Portugalska ručně tepanou destilační kolonu a vyrábí v něm z levandule hydrolát. Výsledná vodička se dá použít na osvěžení pleti nebo místo parfém. Příběh i nádherné fotografie najdete na našem webu i na sociálních sítích.
0: Náš regionální stopař Adela Zachová objevila u potoka mezi Havlíčkovou Borovou a Peršíkovem skrytý řezbářský klenot. O co jde?
1: Ano, Adela tam vystopovala dva úžasné dřevěné vodní mlýnky, které klapou podél potoka. Je to do detailu dotažená řezbářská práce, která v lese působí skoro jako z pohádky. Na našem Facebooku příspěvek vidělo už přes 35 tisíc lidí a sešly se pod ním krásné reakce, takže se na něj moc doporučuji podívat.
0: Na závěr se podíváme na Křemešník. Ten v létě ožívá kulturou, konají se tam koncerty, divadla i přednášky. Navíc jsme taky odtud minulý týden i živě vysílali.
1: Přesně tak. Byli jsme přímo u kostela Nejsvětější Trojice a přivítali jsme zakladatele Matice Křemešnické. Víta Škodu staršího a Víta Škodu mladšího. Celý kulturní projekt Křemešnické léto není jen pro zábavu, ale kompletní výtěžek z akcí jde na obnovu tohoto poutního areálu. Záznam dopoledního rozhovoru najdete na našem webu a na sociálních sítích je také video přímo z místa.
0: Určitě se nezapomeňte podívat jak na náš Facebook, tak na stránky vysočina.rozhlas.cz. To byl Vítek Hrdlička, náš webeditor. Díky za to a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Srážka vlaku s autem zastavila na Pelhřimovsku železniční provoz. Už se ho podařilo obnovit. Jihlava letos bude potřebovat méně lidí do volebních komisí. Požár baru v Bangkoku nepřežilo 27 lidí, více než 60 dalších je zraněných. Bude polojasno, chvílemi oblačno, teploty až 30 stupňů. Připravené jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karel Pěška. Úseku Pelhřimov Dobrová Voda už jezdí vlaky. Zavedená tam byla náhradní autobusová doprava. Cestující museli počítat s výlukou mezi Horní Cerekví a Táborem nebo mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Na trati u Rynárce se srazil vlak s osobním autem. Řidič auta utrpěl lehká zranění. Policisté na místě havárii vyšetřují. Místem už ale projedete. Jihlava začíná schánět členy volebních komisí pro říjnové komunální volby. Letos bude město potřebovat méně lidí než v předchozích letech. Magistrát totiž kvůli úspoře snížil počet volebních okrsků z 58 na 35. Bude tak jednodušší sehnat dostatek zájemců, uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk.
2: Předpokládáme 6 až 8 členů podle velikosti okrsků. Minimální naše potřeba tak bude zhruba 270 členů do těch všech 35 volebních komisí. Při posledních volbách do poslanecké sněmovny jsme měli v komisích celkem 380 členů a to byly na zpracování i na počítání hlasů výrazně jednodušší volby.
1: Přibližně 2/3 míst v komisích v předchozích volbách pravidelně obsazovaly kandidující strany, třetinu delegoval magistrát. Lidé by si ze zahraničí neměli vozit suvenýry jako písek, mušle a další přírodniny. Upozorňuje na to celní správa, která jen za první letošní pololetí eviduje 68 případů dovozu zakázaných suvenýrů. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Ta zahrnuje přes 40 000 druhů ohrožených živočichů a rostlin a omezuje nebo zakazuje dovoz jejich částí i výrobků z nich. Upozorňuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 €.
1: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun v přestupkovém řízení. U závažných případů může být dovoz vyhodnocený i jako trestný čin. V thajském Bangkoku zahynulo 27 lidí při požáru baru. Přes 60 dalších osob je zraněných, z toho více než 20 kriticky. Podle předběžného vyšetřování tragédii zavinila elektroinstalace. Oheň podle svědků vznikl na pódiu a rychle se rozšířil. V útěku z podniku hostům bránili stoly a basy piva. Thajský premiér při návštěvě místa neštěstí řekl, že někteří lidé se před plameny a kouřem ukrývali na záchodech. Právě tam nakonec záchranáři objevili nejvíce mrtvých. Žádní čeští turisté mezi oběťmi nejsou. Sport. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. A plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý reprezentant proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. V tom prvním ve středu slavil stříbro na prsařské 50. Počasí. V Přibyslavi nebo Humpolci je právě 22 stupňů, ve Velkém Meziříčí 24. Odpoledne očekávejte na Vysočině jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku je teď velký problém na hlavním tahu číslo 38 na okraji Habrů. Havarovali tam hned 3 kamiony. Na místě je vysypaný náklad. Silnice musela být zcela uzavřená. Připravte se na velké komplikace. Stejně tak na Pelřimovsku, v úseku Strměchy Olešná. To je trasa z Jihlavy na Pelřimov. Tam se vybouralo osobní auto a motorka. A v Jihlavě, v ulici Žižkova, u nákupního střediska Krystal, také odstraňují havárii osobního auta a motorky. Šťastně dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I po 11. hodině zůstáváte na vlnách dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jože Kolář se v červnu potkal s Alešem Cibulkou. Povídali si spolu o pořadu Rozhlas jde za vámi, o tom, čím chtěl Aleš Cibulka být jako malý chlapec, nebo o tom, zda je česká společnost tolerantní. Jejich rozhovor začíná hned po písničce.
0: Host dobrého dopoledne.

0: Mým dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je Aleš Cibulka. Aleši, dobrý den.
1: Hezký dobrý den, děkuji za pozvání, zdraví vás všechny.
0: Já děkuji za to, že jste si na mě udělala čas. Mimochodem povídáme si v Praze v kavárně Radio Café na Vinohradské 12, vlastně v sídle Českého rozhlasu. A Český rozhlas pořádá společně s vámi roadshow, která se jmenuje Rozhlas jede za vámi. Tam vystupujete vždycky vy a generální ředitel René Zavoral a k tomu zajímaví hosté. Kolik už bylo těch míst natočených?
1: Představte si to, že nás čeká teď v červnu 24. výjezd. Na začátku to vzniklo tak, že vlastně jsme měli dělat osvětu tomu, že by se měli do budoucna zvyšovat koncesionářské poplatky. Potom se zvýšili, vysvětlovali jsme, na co ty peníze jdou. Vidíte za těch 24 měsíců, jak se poslání toho pořadu změnilo. Ale musím říct, že mám ohromnou radost z toho, jaký dopad to má, protože my opravdu vybíráme, respektive osobně náš pan generální ředitel René Zavoral vybírá místa, kam pojedeme. A zalíbila se mu města střední velikosti nebo města menší, třeba kolem 10-15 tisíc obyvatel, a velmi často vyrážíme na místa, kde už dlouho nikdo nebyl. Takže ve chvíli, kdy se na seznamu objevila Aš, objevil se tam Rumburk nebo Bohumín, vlastně jsme z toho měli radost, protože samozřejmě z Prahy je to dlouhá cesta, ale vždycky se nám ukáže, že kamkoliv přijedeme, tak tam jsme o to víc vítáni, protože to jsou místa, kam třeba kultura zas až tak často nepřijede. A já musím ještě říct to, co rád opakuju vlastně pokaždé, když někam přijedeme na tohleto kulturní setkání, na to vystoupení opravdu velkých hvězd, které tam přivážíme, se samozřejmě platí vstupné, ale my to vstupné vždycky necháváme na místě, tomu kulturnímu domu, zámku, Sokolovně, kulturnímu středisku. Tahle ta plechová kavalerie opravdu přijede vždycky úplně zadarmo a někde si za to pořídili třeba kulturní program, na který by jinak neměli, někde na zámku opravovali fresky, tuším, že to bylo ve Znojmě, takže je to i taková bohulibá činnost, takže rozdáváme, doufám, dobrou náladu, informace o Českém rozhlase a ještě pomůžeme i finančně.
0: A vy jste také zavítali k nám na Vysočinu, byli jste v Havlíčkově Brodě a v Telči. Jak vzpomínáte na tahle dvě místa, respektive těch míst už je tolik, že se možná slévají do jednoho velkého celku, nebo ne?
1: Víte, co je zvláštní? Já jsem teď připravoval pro letní reprízu vlastně 10, respektive 9 sestřihů té loňské sezóny. A najednou se podívám na město a říkám si, Ježišmarja, jak tam vypadal ten kulturák. Musím se podívat, co tam bylo za hosty a ještě lépe na ty fotografie, které tam byly. A v tom se vám to celé rozklíčuje. Já to mám podle zákulisí. Že člověk přijede do zákulisí, ani tak ne to jeviště, protože ta jeviště bývají velmi podobná. Někde samozřejmě mají zdobné divadlo nebo kulturní dům, který je zapamatovatelný, ale podle toho zákulisí mě se vždycky vybaví, co se tam dělo, kdo tam byl, jaké to bylo. A teď, když jsem zpětně poslouchal to, co jsme projeli minulý rok, tak jsem si říkal, to není možný, že jsme to vůbec ustíhali a že jsme tolik míst navštívili. Takže když bych si řekl Havlíčkův Brod, aha, musím se podívat, co tam bylo za hosta, vybavím si, jak to vypadalo v zákulisí, jestli jsme tam měli třeba chlebíčky nebo řízečky a podle toho už si pak vybavím ten zbytek.
0: To jsou na tom stejně, protože to si budeme povídat, když stojíte na tom jevišti, tak vlastně člověk většinou vidí ty reflektory, které na něj svítí a jednu maximálně dvě řady a tím to hasne. Když to ta šatna, chlebíčky, zákusky, řízečky, tomu naprosto rozumím. Vy jste se narodil v Sokolově, jezdíte ještě do toho vašeho rodného kraje, máte k němu nějaký vztah?
1: Do svého rodného kraje jezdím a rád. Já jsem Sokolovák, tedy narozením to byla nejbližší porodnice, potom jsem v Sokolově vystudoval gymnázium, ale jako původem jsem z Chodova u Karlových Varů nebo u Sokolova. To je vlastně 15-tisícové město nedaleko a vracím se tam moc rád. Mám tam pořád celou řadu kamarádů, ještě donedávna tam bydlela i moje maminka, teď už máme tady v Praze. Ale musím říct, že když tam někoho vezmu a prochází vlastně takovým kdysi nevzhledným socialistickým městem plným paneláků, já to tak nevidím. Já když procházím tím městem a někdo řekne, že co je tohle, to je strašný a tohle sídliště, to vypadá děsivě. Pro mě jsou to všechno místa neskutečných zážitků, klukovských her, vzpomínek na dětství, takže vracím se rád. A dokonce, když jsem moderoval první reprezentační ples města Chodova, což bylo po revoluci někdy v roce 93-94, tak tenkrát jsme udělali takovou úmluvu, že ten ples budu moderovat, dokud mi budou síly stačit a dokud město bude mít zájem.
0: Takže do dneška ho moderujete určitě.
1: Představte si, že jo. Představte si, že jo, kromě těch covidových let, kdy bylo vynecháno, opravdu od začátku 90. let, já si vždycky, když si koupím nový diář, druhou sobotu v lednu si rovnou zaškrtávám, že je tam ples v Chodově a je je zvláštní vidět, jak v tom hledišti plesovém ti učitelé, kteří byli třeba ve středním věku, jak ty učitelky, učitelé stárnou, ty moje spolužáky, jak už jim taky všem kolem 50, jak se to obnovuje, jak jsou tam noví mladí, kterým když řeknu, že ten ples se moderoval prvně v roce 93, tak si říkají v duchu, že se teprve za mnoho let narodili. Jo. Je to zvláštní, jak se mění to, jak ples vypadá, co se na plese dělá, jaké jakoby myslím programové složení toho plesu, jaký interpreti tam vystupují, tak je zvláštní tohleto sledovat. Škoda, že jsem to netočil od začátku. Byl by to hezký časozběrný dokument, to by mi i paní Třeštíková záviděla.
0: Říká Aleš Cibulka, který je mým dnešním hostem, a za chvíli si v povídání budeme pokračovat.

0: dobrého dopoledne.
1: S Alešem Cibulkou si dnes povídáme o životě i o práci. Když to vemu ještě k vašemu dětství, čím jste chtěl být jako malý chlapec, třeba desetiletý?
2: Teď bych měl asi začít těmi historkami s kosmonauty, s popelářemi a tak podobně. Já musím trapně přiznat, že opravdu od malička jsem v tom měl víceméně jasno. A mě ohromně lákala novinařina, žurnalistika, byť to bylo na začátku 80. let. Mě tohle naprosto uhrnulo, protože u nás ve škole vycházel školní časopis, samozřejmě Pionýrský tenkrát, do kterého jsem se okamžitě přihlásil do redakční rady. A ve druhé třídě na základní škole už jsem začal vydávat svůj vlastní, vlastně konkurenční časopis naší třídy. A vypracoval jsem se v tom tak dokonale, že když jsem byl v sedmičce, tak už to byl dokonce deník. Což bylo zvláštní, 1 a 4, každý den nějaké zajímavé téma, ale když o tom teď vyprávím, a někde jsem to nedávno vyprávěl současné mladé generaci, a těm to nepřipadalo zvláštní, já jsem říkal, víte co, vy máte

0: počítače, když potom začal vůbec Xerox a dalo se kopírovat, tak to už bylo zjevení a to už byla radost. No. Ale tohle to mě drželo hodně dlouho, ta žurnalistika. No a když potom po revoluci v roce 92-93 začalo vysílat v Karlových Varech soukromé rádio. No tak to mě dostalo naprosto, protože já jsem byl milovník rozhlasu, byl jsem odkojen rozhlasem, ale vždycky to bylo to vysílání z Prahy, že jo. Vzdálené místo, kde jsem do té doby nikdy nebyl, no a najednou se vysílalo z Karlových Varů. Mluvili tam o tom, co se dává vedle v kině a kde jsou uzavírky na silnicích u nás ve městě a tak. A to mě dostalo tak, že jsem tam opravdu v roce 94 zazvonil v Lidovém domě ve Staré Roli, což je část Karlových Varů, a řekl jsem, víte co, já bych to chtěl zkusit. A tenkrát majitel byl tak osvícený, že dal v sobotu odpoledne možnost studentům. Jeden týden vysílalo gymnázium v Ostrově, jeden týden gymnázium v Sokolově. No a tahle ta hodinka, to byl takový průbířský kámen. Zřejmě se to líbilo a za necelý rok už jsem byl právoplatným moderátorem Rádia Diana. No a bylo rozhodnuto, protože to už jsem šel tou cestou naprosto přímo.
1: A drží vás to do dnešních dů. Ovšem, vy kromě toho, že jste moderátor v rozhlase, tak jste i v televizi, možná i občas herec a také spisovatel.
0: No, to s tím jde vlastně ruku v ruce, protože to psaní jako takové mě bavilo vždycky, takže když je nějaká možnost, ať už jsou to třeba nějaké povídky, ať jsou to hvězdy První republiky a pamětnických filmů, to psaní, a to mi určitě dáte za pravdu, ti, kteří pracují s publikem a s lidmi a mají kolem sebe neustále hodně lidí, potom jakoby utíkali do toho soukromí a věnují se činnostem, kde jsou sami. To jsem si ověřil, že i ti největší, nebo hlavně ti největší baviči, kteří vyprodávají ty velké haly, zpěváci, kteří vyprodávají ohromné stadiony, si potom doma zalezou a dámy vyšívají, pánové malujou, anebo se věnují právě tomu psaní, které má i tu jednu ohromnou výhodu, že si za všechno můžete sám. Přeci jenom i to rádio nebo televize, to je týmová činnost, je tam těch lidí víc, ale když něco napíšete, sám máte šanci si udělat korektury, spolu vydat to, tak potom sledujete, jak se ta věc dostává mezi lidi a funguje nebo nefunguje, a to je dobrodružství, které je teda k nezaplacení. To je droga neskutečná.
1: Říká Aleš Cibulka, se kterým si povídáme o životě i o práci, a budeme v tom pokračovat zase za chvíli.

0: Aleš Cibulka dělá práci, která ho baví, je to na vás vidět a je to určitě fajn, protože to je to nejlepší, co člověka v životě může potkat. Kromě práce, tak ještě mezilidské vztahy. Vaším partnerem je Michal Jagielka. Máme v Česku tolerantní společnost nebo ne? Jak to vidíte, jak to vnímáte?
1: Já musím říct a velmi rád, že jo. Já si vzpomínám, a když se bavíme právě o rádiu a na půdě rádia, já jsem začínal tady v Českém rozhlase v roce 98 a vidím ten naprostý posun. Tenkrát samozřejmě víceméně o soukromý člověk v éteru nijak moc nemluvil, ale potom, když už si člověk byl jistý a měl vedle sebe člověka, kterého miloval a miluje, tak to řekl samozřejmě kolegům v práci, všichni to věděli. Musím samozřejmě říct, že ta naše branže je velmi otevřená a tam s tím problémy nikdy nebyly. A navíc člověk se pohybuje i v okruhu lidí mezi umělci, kde tahle ta, já nechci říct jinakost, ale kdy tahle ta věc nikdy nikoho moc nepřekvapovala a je víceméně běžná. Ale vím, že potom nastala otázka, jak to říct těm posluchačům a divákům, aby o ně člověk nepřišel. A já jsem říkal, podívejte se, jestli mě ty lidi měli rádi, tak mě vemou takového, jaký jsem. A někdo na druhou stranu říkal, no jo, ale ta tvoje cílová skupina, to je přeci jenom ta střední a starší generace a ty maminky, babičky, ty o ně přijdeš, to se jim nebude líbit.
0: A nepřišel jste o ně?
1: Nepřišel, je to zvláštní. My jsme to neudělali tak, navíc to bylo někdy prostě už po roce 2000 samozřejmě, že by to byla nějaká velká bomba, která by plnila titulní stránky novin, ale my jsme prostě o tom začali naprosto normálně a běžně mluvit. Nedělali jsme z toho nějakou senzaci, jen jsme prostě řekli, ano, jsme takový, žijeme tak, nikomu neubližujeme a komu se to nelíbí, tak s tím asi opravdu jako nic neuděláme. A zjistili jsme, že samozřejmě, když si o sobě čtete pod nejrůznějšími články, diskuze na internetech, na internetu a tak podobně, tak jsou tam, jak se dneska moderně říká, hejty, ale ti, kteří samozřejmě se schovají pod tu roušku anonymity, no tak to jsou hrdinové, samozřejmě. Tam se o sobě dočteme neskutečné věci a vždycky si říkáme, přijďte už konečně s něčím novým, ať se taky pobavíme, tohle už nás nebaví číst, je pořád dokola. Ale že by vyloženě se našel někdo, kdo by ubližoval tímhletím, myslím, z oka do oka, tváří tvář, nebo by člověk měl problém, že by řekl, hele, ty jsi takovej, tak my tě na tohle to nechceme, tak musím říct, zaklepu, s tím jsem se nesetkal. Bohužel samozřejmě ozývají se nám třeba kluci z malých měst, z míst, kde je to samozřejmě složitější a kde vyjít s takovouhle věcí vyžaduje větší dávku tolerance. Ale na druhou stranu třeba nedávno mě oslovila firma, velká firma, která se zabývá drogérií, výrobou drogérie, říkali, my děláme takovou kampaň, že jsme zjistili, že u nás v podniku je plno mužů a žen, kteří jsou homosexuální orientace a neví, jak s tím ven. A my bychom jim rádi pomohli takovou kampaní, abychom jim ukázali, je to úplně normální, uleví se vám, uleví se nám, pojďte do toho a řekněme si to. Což mě naprosto fascinovalo, že se firma o to může postarat. Nedávno nás s Michalem potkala jedna maminka a to bylo dojemný, protože a zrovna to bylo v téhleté kavárně, měli jsme tady nějaké povídání, ona pak za náma přišla a ona říká, já mám doma syna puberťáka a já vím, že jemu se líbí kluci prostě, jo. Ale on pořád nenachází tu odvahu nám to s manželem říct a já nevím, co mám udělat. Mám mu ulevit tím, že mu řeknu, ale Kájo, teď my víme, jak to je, nic si z toho neděláme, a nebo naopak mám ho tím nechat projít, aby si tím prošel, co mám jako máma udělat, abych to udělala dobře.
0: A co jste jí poradil?
1: My jsme jí, bylo to strašně složitý, protože vlastně takhle obráceně jsme se do toho nikdy nedostali, vyprávili jsme příběhy našich maminek, ale musím říct, ty jsou samozřejmě 30 let staré, tenkrát to taky bylo vnímáno naprosto jinak. Já vím, že tenkrát, a není to dlouho vlastně, my jsme jí poradili, aby doma před tím synem řekla, to jsme tady ukuli takovou věc, možná se to teď ten chlapec dozví, aby mu řekla, jo, byla jsem v rádiu a představ si, potkala jsem tam tyhle ty dva kluky a oni jsou naprosto normální a oni jsou tak, jakože jsem si s nima povídala, oni jsou docela prýma, aby ten kluk věděl, že pokud by s něčím takovým přišel, aby znal ten názor té své maminky, že mu nehrozí to, že bude skočit z okna anebo že ho vydědí. Což je asi jedinečná nebo jediná šance. Vidíte, vlastně nevíme, jak to dopadlo, ale ona byla natolik tolerantní. kvalitní, že věřím, že tam to dopadlo dobře v téhle té rodině. No. Ale vzpomínám si třeba, že mi psal kluk z malého města, to už je pár let, že když doma přišel s tím, jak to s tím je, tak mu babička řekla, že už ho nechce nikdy vidět. Že pokud je takový, tak už ho nikdy nechce vidět. Měli s tím několik měsíců problémy a potom se mnou vyšel nějaký rozhovor v nějakém ženském časopise a oni ten časopis, kde byly fotky s Michalem, samozřejmě historky z našeho života a tak podobně, oni babičce ten časopis podstrčili a babička přišla s tím, že teda toho chlapce nebude tolerovat, ale přijímá takového, jaký je. Údajně prý doslova řekla, že když je takový pan Cibulka, to nemůže být nic špatného. Jo? Takže tahle ta vlastně jakoby ten způsob, jakým my se snažíme tomu pomoct, je ukazovat tu naprostou normálnost, jakou my žijeme, a leckoho to překvapí. Nedávno k nám přišla jedna kamarádka domů a říkala, já jsem strašně překvapená, vy tady nemáte vůbec nic růžového. A my jsme říkali, ty jsi měla představu, že doma chodíme v růžových županech a máme tady, já nevím, růžovej semiš, jak se na to přišla. Tyhle stereotypy pořád jsou, pořád odpovídáme, kdo je máma, kdo je táta, kdo vaří, kdo uklízí a tak podobně, je to legrační, ale vrátím se k té úplně prvotní otázce, myslím si, že česká společnost je v tomhletom ohledu tolerantní a díky bohu stále tolerantnější, až někdy i my si říkáme, když se dočítáme nebo dozvídáme už o těch nejrůznějších jinakostech, že někdo už to má tak, že ráno se probudí a teprve zjišťuje, jestli se bude identifikovat jako muž, žena, nebinární, nebo jestli je ten den nějaké zvířátko, tak už my tomu vlastně přestáváme rozumět, což je zvláštní posun.
0: Říká Aleš Cibulka, se kterým si dnes povídáme v Praze v krásné Radio Café kavárně.

0: dobrého dopoledne.
1: Náš rozhovor natáčíme v půlce června a to znamená, že ve vzduchu visí léto a dovolené. A proto i já se Aleše Cibulky ptám, kam rád jezdí na dovolenou. Jaká je jeho oblíbená destinace, anebo kam by se chtěl podívat na dovolenou?
2: No, kdybyste se zeptal před 16 lety, řeknu vám to takhle přesně, před rokem 2010, tak vám řeknu, že na Vánoce jsme tradičně s Michalem byli v Dominikánské republice, kam jsme vždycky na Vánoce a na Silvestra odlétali za naší kamarádkou, která se tam vdala, a že se zhruba v tuhle tu dobu chystáme na 3 týdny na naší milovanou Ibizu, kterou jsme si zamilovali. Středomoří, Španělsko, tenhle ten malebný ostrůvek, kde na jedné straně je hodně živo a je to místo těch největších diskoték a setkávání lidí z celého světa, na straně druhé místo nádherné přírody a klidu. Jenomže přišel rok 2010, rodná hrouda zavolala a my jsme si po hledání pořídili v Máchově kraji, nedaleko Máchova jezera, 200 let starou roubenku. Konkrétně v loni jsme slavili 222. narozeniny. Roubenka se nám zalíbila a my, protože oba dva jsme byli z rodin, které měly chalupu, takže to byly takové ty víkendové odjezdy, práce na zahradě, zemdlení, kdy všichni unavení prací se v neděli večer vraceli do města, ale v roubence jsme našli zalíbení v naší nádherné zahradě a všichni kolem nám říkali, hele, to je tak, jako to měl každý, to vás přestane bavit prostě, protože vy jste typičtí kavárenčtí povaleči a vždycky jsme říkali, když někdo se stěhoval na venkov, jsme říkali, co tam budete dělat, to budete jako sledovat západ slunce nebo tam pěstovat brambory, co tam budete dělat. Dneska jsme tam. Dneska jsme tam. Jakýkoliv návrat do Prahy a do velkoměsta vždycky několikrát zvažujeme, jestli nám to opravdu stojí za to. Zamilovali jsme se do toho, takže dovolená. Na začátku to bylo tak, že jsme opravdu na tu Ibizu jeli, jako každý rok, a na pláži jsme si dlouze povídali o tom, jak to teď musí být úžasný na zahradě. Že vlastně celý to jaro to pipláte, připravujete, sázíte, sejete, opečováváte a v létě, kdy vám to má vlastně vracet nejenom ty plody, ta zahrada, ale i ten klid a to soukromí, tak jsme mizeli. Mm. Takže jsme říkali, ne, tak to je jako ne, příští rok tam zůstaneme. Takže opravdu mizíme do nedalekého Máchova kraje, na tuhle tu zahradu, na naší roubenku, podnikáme výlety po okolí a opravdu si vychutnáváme klidu jenom s naším pejskem a likvidujeme se takovými těmi klasickými zahradními pracemi, které už místní nenávidí. Kdyby bylo na mě, tak já zahradu sekám 2x týdně, jo, protože je to moje oblíbená činnost těch 2000 metrů. Zrovna včera jsem to absolvoval, je to zhruba 5 hodin práce a je to úžasný relax, že si opravdu vyčistíte hlavu, promyslíte věci, které si potřebujete promyslet, takže tam my mizíváme a jsme líní teda opravdu se jako i oblíknout do civilizovaného oblečení a jet nakoupit i do supermarketu, do nejbližšího města a těšíme se na to, že se tam takhle zrelaxujeme a že si vychutnáme ty zahrady, no a ty chaloupky.
1: Když jste zmínil vašeho pejska, on je poměrně společenský, protože já jsem byl v Havlíčkově Brodě na Roadshow, rozhlas jde za vámi a on se pohybuje na pódiu mezi lidmi jako doma.
2: Náš vypet Tobiáš, mimochodem pro ty, kteří by nevěděli, vypet to je střední chrt, takže 13 kg živé váhy, naše čečetka, to je všudy bílek, všechno potřebuje zjistit, všechno potřebuje vidět na vlastní oči. A my jsme na začátku měli takový vzor, což byla Máňa, pejsek Dany Sislové. To byl herecký pes a Dana Máňu naučila tak, že když přišla do divadelní šatny na večerní představení, Máňa si lehla do šatny, Dana jí pustila odposlech v šatně, aby paničku slyšela, že je všechno v pořádku. Máňa si tam na 2,5 hodiny lehla a když slyšela závěrečný potlesk, to už byla naučená, tak se zvedla a šlo se domů. A my jsme říkali, tohle bychom chtěli, protože nechávat to by se samotného doma a často jezdíme velké dálky, často taky přespáváme, když vyjedeme někam na druhý konec republiky. No, povedlo se nám to z části, to bys tohle miluje, vyjede s námi, ale zjistili jsme, že v té šatně by zešílel. On by tam zešílel, on by tam se usoužil a hlavně, no ne, že by se mu stýskalo, to asi taky, ale hlavně on chce být v centru toho dění. A kdysi před lety, když byl ještě malinký, tak jsme říkali, no tak dáme mu k jevišti tam do těch šál pelíšek, on nás uvidí, že jsme na tom jevišti, že je všechno v pořádku a tam on to vyřešil radikálně, že prostě šel a jak je zvyklý, tak si k nám na to jeviště lehnul. Od té doby to děláme tak, že když jedeme někam na vystoupení, tak mu prostě rovnou vezmeme pelíšek na jeviště. letiště, on si tam lehne, zdobí, což je velmi praktické, protože my se setkáváme s tím, když třeba vyjedeme s naším pořadem, který se jmenuje Tři chlapy v chalupě, kde tak jako vyprávíme historky a zpíváme, je to taková talk show, tak my 2 hodiny vyprávíme historky, máme úspěch, dobrý, ale on potom nonchalantně v tom pelíšku vstane, protáhne se, zívne a lidi se můžou utleskat. A když se potom jdou fotografovat, řeknou, zrovna nedávno řekla jedna paní, můžu vás poprosit o fotku? A my jsme se tak začali štelovat, on říká, ne, spacecam bych se ráda vyfotila. Jo? A když to takhle to bys měl, tak náš pan generální ředitel ho pasoval na maskota, roadshow, rozhlas jede za vámi, takže i ten Tobis byl opravdu už ve 24 kulturních domech a on je roztomilej v tom, že je je úplně jedno, jestli je na nádherném zámku, jestli je ve sportovní hale, jsou tam prostě páníčkové, on miluje kafe, takže vždycky první, co přiběhne na jeviště a kouká, kdo tam má kafe, aby mu ho vysosnul. No a
1: takže, jak jste zmiňoval, ty kavarenské povaleče, to nejste vy dva s Michalem, ale váš pes.
2: To už je náš pes, který, jak vidí, že je někdo kafíčko, tak okamžitě si ho vychutná. No a on je kouzelný v tom, že jemu je úplně jedno, kde ten pelíšek má. Vedle něj byste mohli opravdu válcovat plech a jemu je to jedno.
1: Aleš Cibulka. Krásně jsme to zakončili s povídáním o pejskovi. Já vám moc krát děkuju za to, že jste byl mým dnešním hostem, že jste si na mě udělal čas a přeji vám krásné léto a i do budoucna všechno dobré.
2: Já moc děkuju za příjemné povídání a zdravím všechny vaše posluchače. Mějte se krásně, no a až někdy zavítáte k nám do Máchova kraje, třeba půjdete kolem nádherné roubenky a řeknete si, hele, není to ona, tak zazvoňte, my vám ji ukážeme. Mějte se krásně a hezké léto vám všem.

písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: třeba to, že tě ne...
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Ve Ždírce na Jihlavsku utekl býk, podařilo se ho odchytit. Ministr zdravotnictví předložil novelu, která by umožnila ženám bez partnera umělé oplodnění. Zemřel herec Sam Neill, známý z filmu Jurský park a Jurský svět. Dnes nás čeká slunečný a letní den s teplotami do 30 stupňů. Příjemné poledne vám při poslechu Českého rozhlasu Vysočina přeje Tomáš Kolátor. Uprchlého býka se podařilo odchytit u Ždírce na Jihlavsku. 300-kilové zvíře uteklo v neděli dopoledne, dopadnout se jej podařilo večer. Kvůli jeho možné agresivitě varovalo vedení obce tamní obyvatele. Zvíře se nakonec podařilo lokalizovat mezi Ždírcem a Filipovskými chaloupkami. O odchyt se postarali profesionálové. Provozovatelé koupališť vyhlížejí oteplení v tomto týdnu. Zvýšení návštěvnosti může vyrovnat ztráty z předchozích chladných dnů. Například v Havlíčkově Brodě nechali otevřeno i celý předchozí týden. Lidí ale přišlo méně než v teplých dnech.
4: Když tedy ošklivě, tak jde, ale jo, je to tady super. Líbí se mi tady.
5: Paní Anita dochází na Havlíčkobrodské koupaliště pravidelně. Vybírá si ale dny, kdy je teplo a slunečno. Podobně to má většina návštěvníků. Část jich ale vždy dorazí i při chladnějším počasí.
6: Rekreační lidi, co jdou jenom si za požitkem, za bazénem a takový, ty nechodili, ale ty kondiční plavci, rekreační plavci, nebo tak ty chodí stále.
5: Vysvětluje jednatel společnosti Brodská sportovní Martin Křišťál, že v posledním chladném týdnu bylo těch návštěvníků sice málo, ale přece nějací. O tropickém víkendu na konci června ale zase přicházelo tolik lidí, že je na pokladně museli z kapacitních důvodů odmítat. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Single ženy by mohly mít možnost umělého oplodnění spermiemi od dárců. Teď můžou zákrok podstoupit jen pokud mají partnera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO předložil novelu, která to mění. Narazit by ale mohl u koaličních partnerů.
7: Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha už teď ženy stejně legislativu obchází.
8: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit.
7: Někteří členové SPD i motoristů ale se změnou nesouhlasí, pro by naopak mohly být některé opoziční strany. Například lidovci ale upozorňují na biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a i kvůli tomu záměr nechtějí podpořit, říká jejich poslanec Tom Filip.
9: Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
7: Adam Vojtěch to ale odmítá. Pokud bude změna schválena, ženy by si zákrok platily plně sami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Ve věku 78 let zemřel náhle novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Diváci ho znali především z filmové série Jurský park.
10: It's a dinosaur. Aha.
11: Paleontolog Alan Grant ze série Jurský park a Jurský svět je nejvýraznější rolí Sama Neilla. Už v roce 1977 se ale představil jako protagonista akčního thrilleru Sleeping Dogs. Diváci si ho mohou pamatovat také ze snímků Hon na ponorku, Merlin nebo Horizont události. Velkou úlohu hrála v jeho kariéře i seriálová tvorba. Majora Chestera Campbella stvárnil ve dvou sériích Gangů z Birminghamu. Naposledy se objevil v mysteriózním seriálu Živel z produkce Netflixu. Byl nositelem řádu britského impéria za zásluhy v oblasti herectví a získal 3 nominace na Zlatý glóbus. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Mezinárodní fotbalová federace FIFA se bude zabývat rozšířením počtu týmů na mistrovství světa. Ze současných 48 reprezentací by mohlo na příštím turnaji nastoupit 64. V rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport to uvedl předseda Gianni Infantino. Podle něj musí být mistrovství pro celý svět a nikoliv jen pro Evropu s Jižní Amerikou.
2: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě mají 24 stupňů, třeba v Černovicích nebo Hubenově je stupňů 23. Dnes čekejte skoro jasný nebo polojasný den bez srážek. Teploty dosáhnou na 27 až 30 stupňů a zafouká slabý východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Chotěboři v Západní ulici na Výpadovce na Sviný se střetla dvě auta. Na místě operují záchranáři. V Jihlavě nezapomeňte na uzavření ulic Brněnská a Hradební, konkrétně v úseku od City Parku pověst do zoologické zahrady. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Krátce po 12. hodině na Českém rozhlase Vysočina začínají písničky pro Vysočinu, tak jestli máte nějakou vaši oblíbenou, nebo chcete někoho pozdravit, udělat mu radost jeho oblíbenou písničkou, tak zavolejte na číslo 22 155 49 99. Stejně tak můžete využít i SMSky, napište píseň, udělejte mezeru, napište váš vzkaz a zprávu pak pošlete na číslo 90 011 04, jedna SMSka stojí 4 koruny. Nebo taky můžete vaše vzkazy napsat do formuláře, který najdete na stránkách vysočina.rozhlas.cz.
2: Písničky pro Vysočinu s Martinem Vašíčkem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Písničky pro Vysočinu právě teď posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a jako první se nám dovolala paní Boženka z Předina, kterou vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobrý odpoledne, tak já bych chtěla včera 12. to bylo přes rok, co naše mamka umřela, tak bychom jí chtěli poslat písničku od Nedvědu Jabluňku a to stále na ní moc vzpomínáme, moc nám chybí a Mírek a já a celá naše rozvětvená rodina a dneska má svátek Markétka, tak od přítele Filipa je tak a ještě jsou Markétky v Ostravě Gabrielovi, tak jim taky posíláme tady tu písničku. A vám do rádia a všem regionákům.
1: Děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Taky na naslyšenou.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina, posloucháte písničky pro Vysočinu a my teď do Lesnova u Jihlavy zdravíme posluchačku Hanku. Vítejte u nás, dobré odpoledne.
1: Já vás taky zdravím, Martinku, a jsem vždycky ráda, že tedy jsem v rádiu, protože se dovolám.
0: Děkuju.
1: A to je velký štěstí pro mě.
0: A jakou jste si dnes vybrala písničku?
1: Posílám kometu s Jardou Halicou a bylo by to Mirkovi, Pertíkovýmu, taxikáři, bez kterého bych nebyla možná se někam dostat, protože nechodím a jsem na vozejku. Tak on má takovou dodávku, že tam najede s vozejkem a spraví tam něco, a takže můžu jet s ním. Zase mě otevře, takže se dostanu k hrobu manžela. No prostě jsou to dobrý lidi. Pozdravuji jeho manželku a vnoučka. A potom bych pozdravovala SOS 158. Byť jsem to zapomněla.
0: Tak určitě ještě přejete vždycky hasičům, co si tak vzpomínám.
1: Jo, hasičům. Hasičům, elektrikářům, protože to je ještě něco vítr maří, tak nastupujou a obdivuju lidi, kteří ještě něco sené, nebo když hoří, tak jsou u toho. To jim děkuju.
0: Dobře, tak my vám taky děkujeme za zavolání.
1: Musíte ještě vám, ještě to dovolím.
0: Tak ještě povídejte.
1: Pozdravuju hasiče, popeláře, pekaře, všechny řemeslníky, který se živí vlastníma rukama. A potom ještě 155
0: Tak zavzpomínejte ještě a zase někdy se určitě uslyšíme v písničkách pro Vysočinu a třeba si ještě vzpomenete na někoho dalšího. My v každém případě tu písničku Osádka posíláme i vám.
1: Už to vím, Osádkám sanitek a mrtvníkům a policistům a policistkám kraje Vysočiny. A dneska je taková zvláštní doba, kterou jsem si myslela, že se jí nedočkám, že to taky spadne na nás. Myslím to a pozdravuju armádu České republiky.
0: Písnička bude i pro vás určitě. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: A mějte se taky hezky, Martinku.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

radě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: vás. Ako máte?
1: I v našem kraji už začaly žně. Zítřejším dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vás proto zavedeme na pole mezi kombajny a traktory. Vypravíme se i do agrární komory, kde se zeptáme, jaké dopady bude mít na letošní sklizení sucho.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.

nebo někomu poslat nějaký vzkaz, včetně té písničky, tak může právě teď zatelefonovat na číslo 22 155 49 99, linka je v tuto chvíli volná. Další vzkaz nám přišel od naší posluchačky Sylvie, tentokrát nám píše, že písničku vybrala její maminka Jaroslava a bude to Markétka od Marie Rotrové. A to samozřejmě všem Markétkám k dnešnímu svátku. Posluchačka nám také píše, že její maminka Jarka písničku věnuje i paní doktorce z lékárny v pražských Nových Butovicích, všem dnešním narozeninovým oslavencům k nám do Českého rozhlasu Vysočina a zdraví nás. Tak my děkujeme a posíláme Marii Rotrovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde taky právě teď vysíláme písničky pro Vysočinu. Vy si stále můžete o vaši oblíbenou píseň zatelefonovat na číslo 22 155 49 99 a my teď do Třeště zdravíme pana Františka. Dobré odpoledne.
1: Odpoledne, já vás všechny zdravím. Já zdravím i tu paní Soniu, která mi v podstatě, já jsem chtěl tu písničku taky zahrát a tak mě předběhla, to nevadí. Tuhle tu písničku já si vzpomínám, že vlastně v originále zpívala polská zpěvačka Marila Rodovič. A já teda bych chtěl všem marketkám, které znám i neznám, popřát hodně štěstí a zdraví. Jedna z těch krásných marketek, jak je tady u mě pečuje, jako pečovatelka české pečovatelské služby. A já teda jsem bych chtěl popřát všem dámám všechno nejlepší, všechno krásný den a zdravím dámy všech rozměrů. Vzpomněl jsem se na Petra Spáleného, na písničku Dáma při těle, tak já to posílám všem, kdo poslouchají. Děkuji velmi pěkně a všechny vás zdravím.
0: Františku, taky děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, taky písničky pro Vysočinu. Číslo máme 22 155 49 99, nebo nám napište SMS-ku píseň, mezera, váš vzkaz a zprávu pošlete na číslo 90 011 04, jedna stojí 4 koruny, a nebo taky najdete formulář, který je na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Další přání bude píseň především pro pamětníky. Bude to píseň o mušlí, kterou naspíval Jiří Vašíček, a vybral si tuto píseň posluchač Jarek Střeště.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte písničky pro Vysočinu a teď se nám dovolal posluchač Jirka, opět z Třeště, myslím, že už třetí posluchač dnes z Třeště. Já vás zdravím, dobré odpoledne.
1: Já vás taky srdečně zdravím, pane Martine, a zdravím všechny posluchače, protože dneska mají svátek všechny Markéty a moje neteř se jmenuje taky Markéta a například tady naproti Holička, co mě stříhá, to je taky Markéta, takže děvčata, já vám přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a užijte si to. A vybral jsem písničku od Zdenky Lorencové Modrá louka. A volám z půdy, protože kvůli signálu musím blíst na půdu, tak doufám, že se slyšíme a přeju všechno nejlepší ještě jednou a naslyšenou.
0: Slyšíme se výborně, tak zase rychle sejděte dolů na půdě, asi předpokládám, máte vedro.
1: Je tady paráda.
0: No, tak se běžte někam schladit a posíláme písničku a naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Právě teď je nejlepší doba na sbírání a sušení bylinek. Máta, šalvěj, meduňka, chrpa, to vše roste na našich záhoncích a loukách. A co tak zkusit z těch bylinek vyrobit bonbóny? Jak na to? Zajedeme pro rady za Zdeňkou Tulisovou do Budče. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také do Žďáru nad Sázavou na taneční festival, na kterém si zatančí i moje kolegyně Dáša Kubíková.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a teď se nám do písniček pro Vysočinu dovolal pan Jarda z Vojnova Městce. My vás tam zdravíme. Dobré pondělní odpoledne.
1: Vám taky a celému rádiu, Českému rádiu Vysočina a všem lidem dobré vůle. Přál bych, aby se jim dařilo tohleto léto a celý život štěstí a chtěl bych jim nechat zahrát od Valdemara Matušky Sladký třešně zrály.
0: Tak jo, písničku jsme tady na Českém rozhlase Vysočina pro vás připravili, tak se mějte hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Taky, budu se těšit.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde taky vysíláme písničky pro Vysočinu. Dnes se slaví své 14. narozeniny naše Tereza Zadníčková z Dolního Města. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a hodně moc kluků. To přeje babička, bráchové, děda, máma a táta a prosíme o písničku Toulavá od Sebastiána.

Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte písničky pro Vysočinu, které se nám už chýlí ke svému konci. Nakonec se nám tady ještě sešlo několik vzkazů, které přišly SMS-kou, ale už je všechny nestihneme odehrát, tak aspoň je přečtu, i když k jiným písničkám, tak snad udělá radost ta následující. Zahrajte prosím písničku mojí nejlepší kamarádce Markéce, a to k dnešnímu svátku. To napsala posluchačka Pavlína. Dále taky zahrajte Kulatou všem pro radost, píše Verča z Pelhřimova, ta Kulatou bohužel už nestihneme, ale zdravíme určitě. Dále taky přišel vzkaz, abychom zahrali panu Jirkovi a taky obou pánům Střeště, které jsme dnes slyšeli ve vysílání, a zdraví je taky naše posluchačky. No a pak tady máme vzkaz k písničce od Petra Reska, Ty jsi ze všech nejlepší, a ta písnička bude k narozeninám Šárince Faldíkové a taky Lucince Lajfrové, obě jsou z Nového Města na Moravě, a za zahrání děkují Pohankovi.

písničkách pro Vysočinu. Na Českém rozhlase Vysočina se nám tady ještě sešly nějaké vzkazy, které vyřídíme na konci hodiny, tak posluchačka Dáša si přála zahrát písničku Mládež od Věry Špinarové, tu už tady bohužel nestihneme zahrát, ale splníme přání posluchačce Mileně, která si přála zahrát Čiháka Lázeňského, tak hrajeme oběma našim posluchačkám, které nám napsali, zároveň děkujeme. No a písničky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina budeme vysílat opět zítra po 12. hodině, tak i do té doby klidně pište přes naše stránky vysočina.rozhlas.cz nebo pište SMSky Píseň, Mezera a váš text na číslo 90 011 04.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Žďár schání lidi na obsazení komisí do komunálních voleb. Na vinicích začínají dozrávat hrozny. Vinobraní zřejmě přijde dřív. Čeští baseballisté, včetně tří hráčů z Třebíče, přivezli bronz z nejstaršího evropského turnaje. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami do 30 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Města začínají schánět zájemce o místa ve volebních komisích. Přednostně je obsazují kandidující strany. Podle oslovených radnic ale zhruba třetinu pozic doplní sami. Kvůli složitějšímu sčítání a souběhu komunálních voleb se senátními bude například Žďár nad Sázavou potřebovat více komisařů než u jiných typů voleb. Zatím se přihlásilo 15 zájemců. Podle Miroslavy Zachové z městského úřadu je může motivovat i zvýšená odměna.
2: Řadový člen obdrží odměnu v případě, že teda budou senátní dvoukolové, s čím spočítáme, 4300 místo předseda 5000 a předseda komise 5800 korun. Zatím se přihlásilo asi 15 nebo 16 zájemců. My je budeme po lhůtě, která je pro strany, které mohou delegovat zájemce o členství v komisích, potom oslovíme, je to po 9. září.
0: Vinobraní na Jižní Moravě by letos mohlo začít už v druhé půlce srpna, tedy dřív než obvykle. Teplé počasí přeje dozrávání hroznů na vinicích, je ale sucho. Vinaři doufají, že přijde déšť, dodává místopředseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
3: Očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka se to uklidnilo, to počasí není už přes 40. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
0: Kromě časnějšího dozrávání má na termín sklizně vliv i změna poptávky po vínech. Dříve sklizené hrozny jsou vhodnější na šumivá a méně alkoholická vína. V thajském Bangkoku zahynulo 27 lidí při požáru baru. Přes 60 dalších osob je zraněných, z toho více než 20 kriticky. Podle předběžného vyšetřování tragédii zavinila elektroinstalace. Oheň podle svědků vznikl na pódiu a rychle se rozšířil. V útěku z podniku hostům bránili stoly a basy piva. Thajský premiér při návštěvě místa neštěstí řekl, že někteří lidé se před plameny a kouřem ukrývali na záchodech. Právě tam nakonec záchranáři objevili nejvíce mrtvých. Žádní čeští turisté mezi oběťmi nejsou. Sport. Bronzovými medailemi z nejstaršího evropského turnaje završil český baseballový tým mužů reprezentační pauzu. V nizozemském Harlému po úvodní výhře 11-4 nad Německem a porážkách 4-15 s Nizozemskem a 0-8 z Chinese Taipei se český tým utkal o bronz znovu s německou reprezentací. Součástí týmu byli i tři hráči z klubu Třebíč Nukliers, Filip Kolman, Lukáš Hlouch a s Markem Krejčeříkem. Počasí. V Jihlavě je 25 stupňů, v Přibyslavi 24. Dnes čekejte skoro jasný nebo polojasný den. Teploty dosáhnou na 27 až 30 stupňů a zafouká slabý východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor na obchvatu obce Habry na silnici 38, stala se tam nehoda kamionu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestyleovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přijela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jako toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně jako v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že si to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě milionkrát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco nového, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zas tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně? Si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážeme žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme. Takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, okay, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, když jste lyžování, tak v té dané chvíli, kdy doprali jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den, sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
1: Vůbec.
0: Vůbec?
1: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovouhle dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty potom ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
0: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takový to prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, teď to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
1: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Akrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
0: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
1: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B, neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, ok, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam

0: jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo? A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
0: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat, studovat, studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19, já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu by se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
0: Dá se to skloubit.
1: Dá.
0: Dá, jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
0: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
0: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
0: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředí se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce, jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky, kroky, kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože jste se vrátil jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
0: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu. Ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Mm-hmm. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, vedli. Oni jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou
2: 23,
1: sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dopady fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velký věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně.
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez sporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostát toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Acrobat Parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let. On tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej. A od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe. Mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech, všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexy a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo, a že i vás ta natura, tady ten způsob, jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní, a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 poté, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: Dlouhý seznam. Dlouhý seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme plně ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleš, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě začala rekonstrukce průtahu městem. Řidiči musí počítat s omezením. Poslanec Filip Turek měl v Praze dopravní nehodu. Druhé auto skončilo na střeše. Zemřel herec Sam Neill, známý z filmu Jurský park a Jurský svět. Zítra přes den očekáváme přehánky nebo bouřky. Můžou se přidat i kroupy. Teploty do 30 stupňů. Začínají aktuální zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Začala uzavírka hlavního průtahu Jihlavou. Řidiči od dnešního dne neprojedou od Znojemské ulice kolem City Parku až ke vjezdu do zoologické zahrady. Silničáři tam frézují povrch vozovky, na který pak položí novou vrstvu asfaltu. Práce na tomto úseku by měly trvat do konce července.
2: Je to rozkopaný všude. A chtěli jsme jdeme do zoologický, takže jsme zaparkovali tady a jdem pěšky.
3: Blanka Sobotková musela kvůli uzavírce hlavního průtahu Jihlavou zaparkovat na Masarykově náměstí. Hradební ulici kolem City Parku totiž kraj dnes uzavřel. Vysvětluje sociálně demokratický náměstek hejtmana Vladimír Novotný.
4: Přestože to na povrchu vypadá, že ta silnice je dobrá, tak to tak není, proto se to musí opravit. Ta první etapa je vlastně ta nejdůležitější, bude až po tu část Hradební a odbočka do zoologické zahrady.
3: Změna se dotkne i devítilenek městské hromadné dopravy. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Poslanec Filip Turek za motoristy měl v Praze v ulici Ječná krátce popoledni dopravní nehodu. V úseku mezi IP Pavlova a Karlovým náměstím se srazil s autem označeným nápisem Převoz krve. To skončilo na střeše. Českému rozhlasu to potvrdil přímo Filip Turek. Na místě zasahuje policie a další složky. Druhý muž podle Turka skončil v nemocnici. Poslancovi se nic nestalo.
5: Hele, je to úplně jednoduchý. Jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetnul s autem, který jelo asi ze zhora, no a prostě tím, že mám velký auto a on menší, tak bohužel se tamto menší auto převrátilo a pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je v pořádku, takže doufám, že bude v pohodě a že to nebude nic vážného. Mrzí mě to, no.
0: Ve věku 78 let zemřel náhle novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Diváci ho znali především z filmové série Jurský park.
6: It's a dinosaur.
7: Paleontolog Alan Grant ze série Jurský park a Jurský svět je nejvýraznější rolí Sama Neilla. Už v roce 1977 se ale představil jako protagonista akčního thrilleru Sleeping Dogs. Diváci si ho mohou pamatovat také ze snímků Hon na ponorku, Merlin nebo Horizont události. Velkou úlohu hrála v jeho kariéře i seriálová tvorba. Majora Chestera Campbella stvárnil ve dvou sériích Gangů z Birminghamu. Naposledy se objevil v mysteriózním seriálu Živel z produkce Netflixu. Byl nositelem řádu britského impéria za zásluhy v oblasti herectví a získal 3 nominace na Zlatý glóbus. Filip Svoboda, Český rozhlas. Sport.
0: Mezinárodní fotbalová federace FIFA se bude zabývat rozšířením počtu týmů na mistrovství světa. Ze současných 48 reprezentací by mohlo na příštím turnaji nastoupit 64. V rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport to uvedl předseda Gianni Infantino. Podle něj musí být mistrovství pro celý svět a nikoliv jen pro Evropu s Jižní Amerikou.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou teploměry ukazují 26 stupňů, v Moravských Budějovicích 27. Noc bude polojasná s průsvitnou oblačností a teplotami kolem 15 stupňů. V úterý očekáváme kupovitou oblačnost a přes den skoro zataženo. Přidají se lokální přehánky nebo i silnější bouřky. Nárazově se můžou objevit kroupy a silný vítr. Teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Projíždějte pomalu hlavním tahem v Náměšti nad Oslavou. V Třebíčské ulici se tam srazila dvě auta. Havarovalo se taky na Pelhřimovsku mezi obcemi Křeč a Kozmice. I tam se střetla dvě osobní auta. A na dálnici D1 v pražském směru očekávejte zdržení. Od 149. kilometru u Velkého Meziříčí tam stojí pravý jízdní pruh. Průjezdný je pouze levý.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Věděli jste, že mexickou vlnu poprvé nespustili fanoušci v Mexiku, ale vymysleli Američan, a nebylo to při fotbale. Tak zní aspoň americká verze tohoto příběhu a náš zpravodaj na mistrovství světa vypátral 82-letého roztleskávače, který skoro před půl stoletím rozjel vlnu úplně poprvé. Vypravíme se za ním v reportáži už za malou chvíli.
1: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Mexická vlna slaví letos 40 let od chvíle, kdy se rozšířila do celého světa. V roce svého jubilea se tato tradiční stadionová zábava během letošního fotbalového mistrovství světa vrátila domů. Ovšem, není jisté, kde to vlastně je. Dodnes se o její autorství přou Mexičané s Američany. Náš zvláštní zpravodaj teď ale v Kalifornii vypátral amerického roztleskávače, který vlnu poprvé rozjel.
2: George Henderson letos oslavil 82. narozeniny, ale pořád je to showman a stále dostává fanoušky do varu. Sešli jsme se v baru v surfarském městě Capitola, kde bydlí. George si přinesl svůj průhledný buben a předvádí, čím se začal živit před víc než půl století. Je tu za hvězdu, všichni ho tu znají. A na zdi visí zarámovaný dres s jeho jmenovkou Crazy George, jak se mu přezdívá. Poprvé se s bubnem v ochozech ocitl skoro před 60 lety, kdy studoval na státní univerzitě tady nedaleko San Jose. Spolubydlící ho vzal na zápas týmu amerického fotbalu, dal mu do ruky buben a na konci sezóny už byl George miláčkem publika. Později mu týmy začaly i platit a tak se vzdal práce učitele a rozjel kariéru profesionálního cheerleadera. Zárodky vlny byly k vidění už v 70. letech, třeba na zápasech Colorado Rockies NHL. Ale první zaznamenaná vlna, která oběhla skutečně celý stadion, přišla 15. října 1981 na baseballovém utkání Oaklandu s New Yorkem Yankees. I had to get 47,000 fans to
3: figure out what I wanted and all I have is my voice. Potřeboval jsem, aby 47,000 fanoušků pochopilo, co po nich chci. A měl jsem k dispozici jen svůj vlastní hlas, žádný reproduktor. Nejdřív jsem to vysvětlil třem nejbližším sektorům, ale věděl jsem, že dál už mě nikdo nevnímá. Tajemství úspěchu tedy spočívalo v tom, aby se i zbytek stadionu začal zajímat o to, co se děje. A tak jsem lidi v nejbližších sektorech přiměl, že jakmile vlna zanikne, tak začnou bučet. Po několika pokusech to zafungovalo. Všechny tři prstence tribun rozjeli vlnu. Ta se valí jako lokomotiva, lidi vstávají a tleskají a já křičím, řvu, ať jedou znovu dokola. Nakonec vlna objela stadion aspoň šestkrát, než někdo dal homerun, nebo se prostě stalo něco, co ji přerušilo. Ale zažehli jsme to, je to na videu a já tu vlnu představil světu.
2: Crazy George se tím proslavil po celé zemi. Začali si ho pak najímat týmy z různých sportů i zemí, jako třeba Edmonton Oilers nebo Kansas City Chiefs. A tak se George osobně seznámil třeba s Wayne Gretzkym nebo s Pelém.
3: Ano, s Pelém jsem mluvil. Vzal mě po zápase kolem ramen a fotili jsme se. Byl hvězda, ale velmi srdečný. Gretzky, ten mi zase řekl, že takhle ještě fanoušky nikdy povzbuzovat neviděl a pozval mě na večeři.
2: Kdykoliv George Henderson vidí, jak fanoušci někde ve světě rozjíždějí na tribunách jeho vlnu, je na to hrdý a má velkou radost. Logická otázka ovšem zní, proč se jí tedy neříká Hendersonova, ale Mexická vlna. Mexičané se k jejímu autorství taky silně hlásí a vyprávějí konkrétní příběhy o jejím vzniku.
3: Celý svět tomu říká Mexická vlna, ale nastartoval jsem jí já, a to v roce 1981. Mexičané ji pak u nás viděli při olympiádě, přenesli si ji na své stadiony a v roce 1986 pak pořádali mistrovství světa ve fotbale, takže ji poznal celý svět. Já to beru, nemůžu bojovat s Mexikem, má moc velkou armádu, ale není to Mexická vlna, je to Crazyho vlna.
2: Vypráví Crazy George, v roce 1994 se stal dokonce cheerleaderem amerického týmu na domácím světovém šampionátu ve fotbale. Při letošním mundialu bubnuje aspoň ve fanzóně v San Jose a ve zdejším regionu je celebritou.
4: Naprostá totální legenda. Jen si to představte. Člověk, který vynalezl Mexickou vlnu, žije v našem městě. Každý ho tu zná, milujeme ho. A dřív měl dokonce svůj vlastní bar, ten byl úžasný. Že jo, že si měl svou hospodu.
5: It was called Crazy George's. He had his own pub. Didn't you have your own pub, right?
6: I had my own
5: you
6: pub.
5: Had your own pub.
2: Říká Tracy a Crazy George pokivuje hlavou. Hospodu už sice zavřel, ale i v 82 letech chce příležitostně burcovat diváky ke stadionové vlně na zápasech lokálního týmu Soccer San Jose Earthquakes, kde kdysi začínal za $35 na zápas. Z Kapitoly u San Jose, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.

0: třeba Žďárna Cázavou lidi oslovuje s čtvrtročním předstihem. Podrobnosti o tom uslyšíte v našem vysílání v reportáži za 5 minut.
1: I v našem kraji už začaly žně. Zítřejším Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vás proto zavedeme na pole mezi kombajny a traktory. Vypravíme se i do agrární komory, kde se zeptáme, jaké dopady bude mít na letošní sklizeň sucho.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina

0: Klidné a pohodové pondělní odpoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Blíží se nejnáročnější volby pro okrskové komise. Obce a města na Vysočině budou v říjnu potřebovat tisíce lidí, kteří pohlídají regulérnost voleb a sečtou na konci hlasy. Například Žďár nad Sázavou už teď hledá zájemce, kteří tuhle práci zastanou.
1: Poprvé jsem byla ve volební komisi v roce 1996. To se konaly parlamentní volby a na podzim byly první senátní volby. Bylo to pro mě něco nového, protože já jsem se dřív o politiku až tak moc nezajímala.
2: Už 30 let chodí Marie Vašková pravidelně do volební komise, nejčastěji ve Žďáře, ale i do okolních vesnic. Odměnou pro ní jsou nejen peníze, ale i setkávání.

0: s lidmi?
1: Některé z nich poznáváte, některé ne, ale zas tam v té komisi jsou lidi, kteří mají různé profese a oni vypráví o tom svém životě, o své práci a bylo to někdy hodně zajímavé.
0: Vynechat nechce ani letos?
1: Zatím nevím kam bych šla, ale ráda bych šla. Protože vlastně máme komunálky, máme senátní volby, tak by mě zase zajímalo, kdo tam, co tam bude za kandidáty. Podívala by se a těšila bych se zase na ty lidi v komisi.
2: To je přenosná volební schránka, do které zájemci, kteří nemůžou přijít do volební místnosti, volí. V reálu vypadá tak, že ještě přepečetěná.
0: Miroslava Zachová z týmu, který má Bežďáře na starosti volby.
2: Třeba takhle, když už potkávám některé naše stálí členy komisí, tak mě třeba už i hlásí, že letos nepůjdou, protože ověřování totožnosti prostřednictvím e-dokladů, my teda máme mobily, tak jim bojí se toho, mají z toho strach.
0: Místa přednostně obsazují strany. Radnice pak doplňuje zpravidla třetinu jmen, tak už teď schání lidi.
2: Tyhle volby do obecních zastupitelstev jsou určitě specifické, protože je tam vyšší náročnost na kvalitu zpracování, na počítání těch hlasů, takže i počty členů jsou vyšší než při jiných volbách. Letos nám hraje do karet to, že byly navýšeny odměny, ale může být trošku negativem to, že je tam souběh se senátem a to už jsou dva volný, jakoby zabitý víkend, když to řeknu z pozice člověka, takže nevíme, jak tohle to ovlivní.
0: Za komunální a dvoukolové senátní volby si řadový člen přijde na 4300 korun, předseda 5800. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Český rozhlas.
3: A pojďme dál, za chvíli nás čeká také příběh z Vysočiny, ve kterém vás naučíme vyrábět bylinkové bonbony. Tak si to nenechte ujít.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Když přijde nějaké to nachlazení, sáhne většina z nás po bylinkách. Už naše babičky a prababičky věřily v sílu lipového a bezového květu, heřmánku nebo máty. Většinou pijeme čaje. Nebo užíváme sirupy. Zdeňka Tulisová z Budče na Žďársku se rozhodla zkusit vyrobit bonbóny. Bylinek jí roste kolem domu spousta, tak má z čeho brát.
2: V kuchyni nad váhou s mističkou stojím se Zdeňkou Tulisovou. Jak vás to napadlo pustit se do bylinkových bonbónů?
3: Já jsem chtěla něco vymyslet, aby se to dalo mlsat a zároveň, aby se to dalo i do čaje, kde se to dá rozpustit.
2: Ten bonbónek můžu zalít vodou v hrnečku a mám čaj.
3: Ano.
2: Recept jste už nějaký měla na začátku, nebo jste metodou pokus omyl zkoušela?
3: Pokus omyl. Ne každý cukr je na to vhodný. Potom jsem zkoušela třeba živou rostlinu a to nešlo.
2: Proč to nejde z čerstvé bylinky? Protože to mi přijde, tam je toho hodně v těch silicích.
3: Ale když udělám karamel, tak ta živá bylinka tam začne pěnit, jak je ten karamel horký.
2: Tím lépe, protože vy teď můžete bonbonky vyrábět v zimě, v létě.
3: Dá se to dělat celoročně.
2: V lékárně si nejčastěji kupuji šalvějové. Já se tady tak dívám. Meduňka, šípek, kopřiva, rakitník chrpa, šalvěj, máta, bezový květ. Děláte i rýmovník.
3: Spoustu bylinek pěstuji a suším. Příroda nám toho dává hodně.
2: Vy jste mi slíbila, že mi ukážete, jak na to. Máme tady rendlík, vařečku, váhu, mističku, silikonovou formu s malými čudlíky,
3: ano.
2: Nádobku se sušenou bylinkou, já si čichnu. To je šalvěj.
3: Šalvěj, ano, přesně šalvěj. Tak, je to šalvěj.
2: Šalvěj, tu sama pěstujete.
3: Ano.
2: Sušíte v sušičce?
3: Ne, suším na vzduchu.
2: Tak a v ruce máte krystalový cukr.
3: Ano, krystal.
2: Krystalový bílý. Cukr bílý. Sypeme. Vidím to na 10 deka.
3: Ano, karamel rychle tuhne, takže se to nedá vážit po více gramech.
2: Budeme cukr karamelizovat.
3: Ano, zapneme sporák a až se cukr rozpustí...
2: Musíte míchat?
3: Hned ne, ze začátku nemusím, až karamel je vidět a až se úplně rozpustí, tak teprve potom tam dám sušenou bylinku.
2: U karamelu je riziko spálení, takže musíte
3: Musíme
2: mít ten
3: hlídat.
2: Správný okamžik.
3: Musím hlídat.
2: Nic jiného v tom bonbonku není, než opravdu ten čistý karamel a bylinka.
3: Bylinka. Zkoušela jsem to i s medem, jenomže to nejde, protože když se ty bonbonky potom dají dohromady, tak se to lepí.
2: Třeba citron jste neskoušela, protože je tam ta sladkost karamelu.
3: To je sice hezký, ale zas je to tekutina. To bych musela mít citron, kde nastrouhám kůru a kterou zase usuším.
2: A vy nechcete používat chemii, takže kyselina citronová nepřichází v úvahu?
3: Ne, v žádném případě.
2: A už se nám to tam rozpouští.
3: Ano.
2: To je rychlovka.
3: Když se nám to rozpustí, tak to hned vypnu a dám tam právě...
2: Hned do toho horkého přijde bylinka. Krásně hnědne karamel.
3: A to je právě ten moment, kdy já tam nasypu...
2: Sypeme bylinky a po lžičkách. Dali jsme do těch 100 gramů cukru dvě vrchovaté lžičky kávové.
3: Promíchám to.
2: A už to voní. Ona ta bylinka jak se zahřeje. A rychle.
3: Musím lít.
2: Jdeme k formě. Jak rychle tuhne?
3: Za chvilku je to úplně vychlazené.
2: Zaplnili jsme nějakých 24 bonbonků. A už tuhnou.
3: Jde to i krásně vyloupat a má to krásnou i barvu a tvar.
2: Z Budče Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Fotografie z přípravy karamelu i lití do formy najdete na našich internetových stránkách, tak se určitě mrkněte. A za chvíli přidáme informace o počasí.
0: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 14:45 ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme vám dobré pondělní odpoledne. Celé prázdniny pro vás máme zámecké léto a jeho další zastávka nás čeká už za pár chvil, tak určitě zůstávejte s námi.
1: Počasí.
0: Teď se ale ještě pojďme podívat, jak to vypadá s počasím na Vysočině. Já zdravím meteorologa Mojmíra Martana, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat tedy na aktuální stav počasí v našem kraji, jak to vypadá.
2: Tak máme slunečno, kupovitou oblačnost, většinou polojasno, teploty 26 až 30 stupňů v těch nejvyšších polohách kolem 24.
0: Jak to bude vypadat dál, potom během večera a noci, něco se změní?
2: Tak změní se akorát to, že ta kupovitá oblačnost se bude rozpouštět, ale zároveň se bude od západu nasouvat oblačnost průsvitná vysoká, takže zůstane skoro jasno nebo polojasno. Až potom k ránu může být v severní a západní části kraje oblačnosti trošku více. Teploty budou v průběhu noci klesat na 17 až 14 stupňů, v údolích může být i kolem 12. Foukat bude slabý vítr východních směrů.
0: A jak to bude vypadat v úterý na Vysočině?
2: Bude polojasno až oblačno. Oblačnost může být částečně průsvitná, ale odpoledne bude naskakovat kupovitá oblačnost a postupně se skoro zatáhne a budou se tvořit lokální přehánky nebo bouřky. Ty mohou být i velmi silné a mohou dále k večeru přibývat. V těch bouřkách se mohou vyskytnout přívalové srážky, kroupy kolem 2 cm a také nárazy větru až kolem 90 km za hodinu. Zítřejší odpolední teploty 27 až 30 stupňů.
0: Tak to je také dobré vědět, abychom se mohli na to připravit. Jak to bude vypadat vůbec tento týden s počasím, co se srážek týče?
2: Tak ještě nějaké lokální přehánky nebo i bouřky se budou vyskytovat. Ve středu to ale bude o něco chladněji, ráno kolem 15 stupňů, odpoledne 24 až 27. Ve čtvrtek potom ta pravděpodobnost přehánky a bouřky bude velmi malá. Teploty ráno 15 až 12, odpoledne do 30 stupňů. Nejtepleji mělo být v pátek, to se teploty dostanou až ke 32 stupňům. Ale potom odpoledne a večer čekáme studenou frontu, za ní se potom ochladí.
0: Říká meteorolog Mojmír Martan, já vám děkuji za informace o počasí, mějte se pěkně a naslyšenou příště.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky.

0: byla skupina Lucie na Českém rozhlasu Vysočina. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme také zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše pomátky a také letos je naším průvodcem František Kinský, kterému teď předávám slovo, kam nás pozve dnes.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo pět nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku. Je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna. A sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho, generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký?
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zameckeleto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbí. právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
3: 15 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Regulace cen paliv skončí v neděli, vláda už je nebude prodlužovat. Loutkové divadlo v Jaroměřicích chystá první představení po 30-leté pauze. Nejméně 4 lidé zahynuli při ruských útocích na Ukrajinu. Zítra přes den očekáváme přehánky nebo bouřky, můžou se přidat i kroupy. Teploty do 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
5: Ta eskalace není úplně vyřešená, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů, s těmi největšími hráči na trhu, a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
3: Vláda začala denní cenové stropy nafty a benzínu nastavovat v první polovině dubna. Loutkoherce schání skupina nadšenců z Jaroměřic nad Rokytnou, která se pustila do obnovy tamního loutkového divadla. Tradici oživuje po více než 30-leté pauze. Teď dokončuje opravy 34 pohádkových postav. Kořeny loutkového divadla sahají v Jaroměřicích až do první republiky. Za minulého režimu ale začal zájem upadat a poslední snaha o oživení skončila po sametové revoluci. Právě na výročí poslední snahy o obnovu divadla plánuje iniciátorka Marie Čermáková Tomanová nové představení.
6: Před 30 lety paní Tereza Riglová obnovovala to divadlo po dlouhé odmlce a já mám teď vlastně snahu znovu začít s těmi loutkami hrát. Už se nám podařilo je opravit a když se podaří sehnat lidi, tak 17. listopadu budeme hrát také první divadlo na Poctu.
3: Nejméně 4 mrtvé a 20 zraněných hlásí Ukrajina po nočních ruských útocích. Dva civilisté přišli o život při dělostřelecké palbě v Chersonské oblasti. Další dva pak zahynuli po útoku dronu v Záporoží. Cílem ruských náletů se stala i jihoukrajinská Oděsa. Mezi 6 zraněnými je tam i 5leté dítě.
7: Oděští hasiči zasahovali v jedné z autobusových vozoven, kde úplně shořelo 6 civilních autobusů a 11 požár poškodil. Podle oblastní vojenské zprávy bylo poškozeno také oděské sanatorium. Jeden z ruských útočných dronů doletěl až do Moldavska, kde podle tamních sociálních sítí explodoval. Ukrajina v noci na Rusko vyslala asi 400 nepilotovaných letadel. Mířili na anektovaný Krym, Moskevskou oblast a také na ropné sklady v Michajlovsku ve Stavropolském kraji, které podle záběrů z telegramových kanálů začaly hořet. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je po dnešním vydání světového žebříčku nově 7. v ženské dvouhře a na stejné pozici je také v sezónním hodnocení pro účast na turnaji mistryň. Poražená finalistka Karolína Muchová je v celkovém pořadí 6. a v letošních tabulkách 4. Linda Nosková teď bude sama zvědavá na to, s jakým sebevědomím bude hrát po premiérovém grandslamovém titulu.
8: Uvidíme, co si z toho vezmu. Výhra je to obrovská. Na sebe jsem strašně pyšná, jak jsem to zvládla. Ale zase na druhou stranu, já se nejsem úplně člověk, který by si z těch výher bral extrémní sebevědomí. Možná tohle bude výjimka, nevím, ale myslím, že novým turnajem to zase všechno začne od začátku.
4: Počasí.
3: Elřimově je 25 stupňů, v Telči nebo Vatíně 26. Noc bude polojasná s průsvitnou oblačností a teplotami kolem 15 stupňů. V úterý očekáváme kupovitou oblačnost a přes den skoro zataženo. Přidají se lokální přehánky nebo i silnější bouřky. Nárazově se můžou objevit kroupy a silný vítr. Teploty 27 až 30 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dávejte pozor ve Žďáru nad Sázavou v Jihlavské ulici. Na kruhovém objezdu tam havaroval motocykl a na místě zasahují záchranáři.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Jezdila po železnici, ale vlakem není. A v pravidelném provozu byla jen 3 roky. Přesto je dodnes světovým fenoménem. Přesně před 90 lety vyjela na trať z Bratislavy směrem do Prahy červená slovenská Strela. Luxusní vůz mohl jet až 130 km v hodině a způsobem pohonu předběhl svou dobu. Za 20 minut se slovenskou Strelou svezeme, také hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: pro zdraví.
1: Může zánět mandlí způsobit třeba i zmrzlina v horkém letním počasí? A nebylo by teda vlastně zdravější jíst zmrzlinu spíš v zimě?
2: Asi bych tak řekla, že zmrzlina může být tou pověstnou kapkou přes pohár. Když třeba v tom krku nějaká infekce je, tělo bojuje, aby se jí zbavilo, tak ta zmrzlina neudělá dobrou službu. Ale zrovna tak je to s ledovými nápoji, s klimatizací, s tím, když si necháme mokré plavky ve stínu, když jsme přehřáti a vlítneme do studené vody. A zmrzlina v zimě není v řešení. V zimě je zátěž pro organismus ještě větší a infekce se šíří v uzavřených prostorách rychleji. Takže ne, že by zmrzlina byla nepřítel, ale pozor, když se necítíme úplně dobře.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: kraji už začaly žně. Zítřejším dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vás proto zavedeme na pole mezi kombajny a traktory. Vypravíme se i do agrární komory, kde se zeptáme, jaké dopady bude mít na letošní sklizeň sucho.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje a čas aktuální máme 15 hodin 21 minut. Dokážete si představit, že byste se dostali z Bratislavy přes Brno do Prahy za 4 hodiny a 18 minut? Před 90 lety to možné bylo, a to díky červenému luxusnímu vozu Slovenská Strela. Měl luxusní interiéry a také inovativní pohon. Dnes už tato národní kulturní památka nejezdí, lidé si ji chodí prohlížet do depa v Kopřivnici, odkud zatím naposledy vyjela před 2 lety, a tehdy se s ní svezla i redaktorka Michaela Vetešková.
1: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
2: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
3: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně. Líp jak v dnešních vlacích.
2: Strela svištěla po koleji. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
1: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
2: Dokázal byste mi ten vagon nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
3: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový bežovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
2: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek, a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků, a tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
4: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální litinová kamna, ve kterých se topí.
2: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gregor navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem. Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedík.
5: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
2: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
5: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem, v jeho továrně ve Vsetíně.
2: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po třetí, co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého proskleného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetešková, Český rozhlas.

wozu, bo malućków przed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Ben mais pas vite, ça c'est...
1: Léto ve Žďárských vrších. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: Amore che io e te forse stiamo.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Andra Bocelli. Máme 15:31 a za starých časů platilo, že na svatou Markétu, jinak všechno nejlepší Markéty, začínali žně. Jaké další pranostiky pro tento den platili, nám teď poví Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: V den 13. v létě o svaté Markétě. Od dnešku se mezi našimi předky tradovalo do nejrůznějších podob obměňované rčení o tom, že svatá Markita vede žence do žita. Jinak řečeno, svatá Margaret podává první chléb. Prostě lidi za starých časů třeba ani neuměli číst, ale z kázání pana faráře věděli, že je Markéty. A to bylo důležité, podle toho se oni tenkrát řídili. Její svátek totiž zvěstoval začátek žní a bejvávalo zvykem, že i když obilí třeba ještě nebylo dozrálé, i tak šel v tenhle den hospodář do pole a srpem nad zlátnoucími klasy aspoň máchnul na znamení toho, že je přichystanej. Zkrátka, souvztažnost mezi dneškem a žněmi byla po staletí zakořeněná. Ale zalistujeme-li v lidovém staročeském pranostikáři, dozvíme se i další souvislosti, třeba mezi dneškem a vinou révou. Tradovalo se totiž toto poučení. Když na svatou Margitu prší, neurodí se hrozen vinný. Taky mělo platit, že o svaté Markétě dozrávají žňovky, což byl staročeský druh letních jablek. Tohle všechno věděl dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři a ti to měli zase od svých rodičů, takže na tom asi něco bude. No a příště o tom, jak vyčistit fleky od borůvek.
1: Bejvávalo.

0: řekni fór.
1: Přijde kachna do hospody a ptá se hostinského.
2: Gaga, máš chleba?
1: Ne, nemám.
2: Máš chleba?
1: Nemám.
2: Gaga, máš chleba?
1: Nemám, jak ti to už mám vysvětlit?
2: Máš chleba?
1: Sakra, když ti jednou řeknu, že nemám, tak nemám, ne?
2: A, Gaga, a máš chleba?
1: Poslouchej, ještě jednou se mě zeptáš, jestli mám chleba, tak ti přibiju ten tvůj drzej zobák k tomhle pultu.
2: A, Gaga, máš hřebík?
1: Nemám, proč?
2: Gaga, máš chleba?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

čaj už jen vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Dáty Dáši Kubíkové.
1: Někdo sladkosti raději kupuje, jiný je vážně rád peče. Pokud patříte k těm druhým, určitě umíte i smotat a naplnit roládu bez nejmenších problémů. Tu dnešní ale prý dokáže i úplný začátečník a tady je návod.
2: U nás v rodině se pekly rolády na každou oslavu i na každé svátky. Jenom já ji zatím neumím. Teď se ale konečně můžu odhodlat, protože tu dnešní kakaovou roládu se šlehačkou prý nejde zkazit. Tvrdí to autorka receptu, majitelka cukrárny v Okříškách Jana Lumbertová.
3: Šlehačková roláda je to takový jakoby lehký zákusek, může to být i v bezlepkové formě. Nachystáte si 6 vajec, oddělíte žloutky od bílků, vyšlehají se bílky zvlášť. Potom si nachystáte žloutky s 100 gramů moučkového cukru, 2 lžícemi mouky, buď to bezlepkové, anebo normální klasické, a 1 lžící kaká. Vyšleháte žloutky s cukrem, s moukou dohromady, přidáte do toho polovinu toho sněhu, smícháte, přidáte zbylý sníh, dáte na plech, upečete třeba na 180, nějakých 10-15 minut podle trouby, vždycky záleží. Máte upečeno, nachystáte si zhruba 350 ml a 400 ml šlehačky, vyšleháte bez cukru. Kdo má rád cukr, může přidat, ale já teda dávám bez cukru. Pokud máte 33% šlehačku, úplně stačí vyšlehat do tuha a je to. Pomažete roládu, smotáte a máte hotovo.
2: A každý zákusek se šlehačkou je vždycky lepší před krájením a podáváním dobře vychladit. Takže s tím také počítejte, nechte si na to čas, recept rozhodně vyzkoušejte a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 16 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Česko příští týden uzavře smlouvu s britskou společností Rolls-Royce o přípravě malých modulárních reaktorů. Ve Ždírci na Jihlavsku utekl bík, podařilo se ho odchytit. Na vinicích začínají dozrávat hrozny, vinobraní zřejmě přijde dřív. Zítra přes den očekáváme přehánky nebo bouřky, můžou se přidat i kroupy. Teploty do 30 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Česko začne s přípravou malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Smlouvu v příštím týdnu uzavře s britskou společností Rolls-Royce SMR. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, kterého kabinet podpisem smlouvy pověřil. Česko tak podle Havlíčka naváže na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně.
4: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktorů. Připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společnosti ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
2: První český reaktor by měl podle ČEZu vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Česká firma ve společnosti Rolls-Royce SMR drží zhruba pětinový podíl. Uprchlého býka se podařilo odchytit u Ždírce na Jihlavsku. 300-kilové zvíře uteklo v neděli dopoledne, dopadnout se jej podařilo večer. Kvůli jeho možné agresivitě varovalo vedení obce tamní obyvatele. Zvíře se nakonec podařilo lokalizovat mezi Ždírcem a Filipovskými chaloupkami. O odchyt se postarali profesionálové. Vinobraní na Jižní Moravě by letos mohlo začít už v druhé půlce srpna, tedy dřív než obvykle. Teplé počasí přeje dozrávání hroznů na vinicích, je ale sucho. Vinaři doufají, že přijde déšť, dodává místopředseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
5: Očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka asi to uklidnilo, to počasí není už přes 40. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
2: Kromě časnějšího dozrávání má na termín sklizně vliv i změna poptávky po vínech. Dříve sklizené hrozny jsou vhodnější na šumivá a méně alkoholická vína. Sport. Tento týden by se mohlo rozhodnout, jestli zůstanou Tomáš Chorý a David Douděra v kádru fotbalové Slávie i pro příští sezónu. Serveru eSport.cz to řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský s tím, že konkrétně Chorého čeká schůzka s klubovým vedením. Oba hráče vyřadila Slávie z kádru po posledním ligovém derby se Spartou. Počasí. Třebíči mají 28 stupňů, v Hubenově 26. Noc bude polojasná s teplotami kolem 15 stupňů. V úterý očekáváme kupovitou oblačnost a přes den skoro zataženo. Přidají se lokální přehánky nebo i silnější bouřky s kroupami a silným větrem. Teploty 27 až 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den v tomto teplém dni.
1: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
2: Dneska je 13.
1: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná. Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou. Ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, by mi bylo asi 25, tak jsem byl na nějaký zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou a říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumíme.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá. Ano. Vy jste to taky režíroval.
1: No ano. Ano, tak ano.
0: Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle půjdou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, ano. Tam, kde končí záda. A samozřejmě mě si to získalo velký obdiv. Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpěvat. Ale neodcházajte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako speváci nepodléháme žádným módným vlnám. My nespěváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom, cudzie slova, ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikula.
2: Inteligent.
3: Se si bon. Moment, čo je to?
2: Ježišmária. Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemůže být košenka, toto.
2: Strašně. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, chiarete, perché?
2: Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo.
5: Bon.
4: Ah, c'est si bon, oui, oui.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Tri slova záhadné.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
5: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: A hľadám c'est si bon. Slovník mám trochu však zastaralý.

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: A ja už musím jít.
1: Ještě nie.
0: Spomám a c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 8.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, to opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj,
3: to na pohled, tak to jsou to jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžem připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, a nebo hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete?

0: Čas, mějte se, naslyšenou.
1: I taky, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
3: Krásné odpoledne. Mhm. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Václava.
2: Děkuji.
0: Vás. A?
3: A chtěl bych Ačko pokračování.
0: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, pánové, Standa Zemník, zdraví dva řídící humoriády.
0: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou, kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den, tady je Petr Zezdolnek, skoro dobrý kolega, herecký.
2: Aha.
4: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
0: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
2: Přidáváte se na stranu silnější.
5: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte?
2: No jo,
5: já jsem nerozuměla.
2: Ano, ano.
0: Dcera to narušila, to hlasování skoro. No. Ještě, že to dobře.
5: Ne, dobře, děkujem.
2: Ano, zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
0: Ano, mají jich tam nejvíc nebo
2: ano,
0: nejkrásnější?
2: Vypadá to tak, že ano.
0: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili lehce. Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
6: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor, alebo či máte niečo nového?
7: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
6: No, buďte taký dobrý.
7: Máte tu nejaké dievčatá?
6: No čo, no varím, my nie sme vám dobré, ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny. Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
7: No ale tak to teda. No dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
6: Uhádnite. Ja mám 40. Ja len 39.
7: No tak to pôjde ťažko. Toto.
6: Ale prečo? My sme radodajné.
7: Už tak v tom prípade. Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
6: Nevídali.
7: Prosím, vy ste niečo hovorili?
6: Nemám rada dotieravcov.
7: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol, to je všetko.
6: Dôležité je, čo ste si mysleli.
7: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
6: Všetci herci myslia na to isté.
7: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
6: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
7: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
6: Chrapuň.
7: Čo si to povedala?
6: Ne, nevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
7: Počúvaj, ti takú trestne, že ti dolávam hnáty, chápeš to ty?
6: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
7: No takto, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
6: Už je na meko.
7: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolámem hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
6: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol Kňažko a ani ten ma nedostal.
7: Dovolíte, slečna?
6: Prosím. Jej, Knáško.
7: No,

0: Kristi.
1: A však to jsem vás viděla v televizoru na prvním kanáli. A už jste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
0: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
1: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
0: Nie, radšej nie. Som dosť unavený, ale...
1: Ja vám navarím takú, že vás hred prebere. Víte, čo tým myslím, ne, Knáško?
0: Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie.
1: A však sa neondy, Knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
0: Ja som Milan.
1: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
0: Ja radšej pôjdem.
1: Poď si zadnú.
0: Naozaj, ja radšej pôjdem. Nie,
1: a kam by si chodil?
0: Ja mám...
1: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
0: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
1: A však aj ja, ne, to odpodíva.
0: Ale ja mám neodkladné. Naozaj.
1: Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď!
0: No s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
1: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalámaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovenština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan Kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase?
3: To se
2: ne, to nepovozujete takhle.
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba.
3: Nie je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou uspívat hrát činasky, svůj báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si tak myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří.
3: Právě, že hoří.
4: Co to stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no. Ty, oni ještě se hejbou teda, nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvít. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva. Děkuju moc, díky. Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Láďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, řomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom řomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, řomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. Zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kluci. Já si tě zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula ein zwei.
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Zas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Venca, jo? Ten měl problémy dlouho toho, s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frajer letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, on rozkop dveře a říká, jestli tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím, hasič Zdeněk Izer. Když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále, znovu se nám objevila hospoda.
2: Ano.
1: Pane Knope, a to ano. Je i vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení Hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom hrál.
1: No prosím, co všechno nevzniklo.
2: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a ta už běží několik desetiletí, takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě, v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
2: ano.
1: Který vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všude jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: To máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo. Halo. Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom karlovarském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano. My máme rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bezva, my vás taky. Ačko nebo Bčko? Pana Beka jste chtěla. Pana Beka. Už to mám tam. Dobře, naschledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, ale ne z Prahy 8, ale z Přerovozdí Změna. A já bych byl, pan Knop bude asi souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Pepíček Beck,
5: ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že ano. Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Becka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Halo?
8: Dobrý den.
3: Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pig back.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá, to je velice milý a sympatický.
11: Toho ti myslím, že...
10: Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že jo, někdy je to velice... Milý.
12: Vy tady mluvíte o režisérech. My máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma, a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi, v půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle, prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový...
2: Proč zas... byl to šok?
12: No, to, z toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádherného a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím od očí bačího langvide, karece, mentrio, a já se to tady naštudoval, no a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom ve šlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. No lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou. Cmíral.
10: Já myslím jiný pes.
12: Ne, ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla. A ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný, a už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Poslanec Turek měl v Praze dopravní nehodu, srazil se s nemocničním autem. V okřížkách na Třebíčku je 12 nových laviček, vyžádali si je sami místní. Návštěvníci dnes poprvé ochutnali pivo uvařené v obnoveném zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci. Zítra přes den očekáváme přehánky nebo bouřky, můžou se přidat i kroupy. Teploty do 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Poslanec Filip Turek za motoristy měl na křižovatce v centru Prahy dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. To po srážce skončilo na střeše. Turkovi se nic nestalo. Řidiče sanitního vozu ale záchranáři převezli do nemocnice se zraněním, říká policejní mluvčí Eva Kropáčová.
3: Došlo k vážné dopravní nehodě, kdy řidič s převozovým vozem sanitním projížděl křižovatkou se zapnutým výstražným a světelným znamením a následně došlo ke střetu s dalším projíždějícím vozidlem. U řidiče osobního motorového vozidla byla provedena orientační dechová zkouška, a to s negativním výsledkem. Druhý řidič byl převezen do nemocnice, ta bude provedena následně.
2: Více míst k posezení v centru mají nově obyvatelé okříšek na Třebíčku. Radnice nechala po celém městysu rozmístit 12 nových laviček. Vyrobené jsou z recyklovaného plastu a mají být odolnější. Okříšky je za zhruba 50 tisíc korun pořídili na základě poptávky od místních lidí, sdělil starosta Zdeněk Ryšavý ze SOSDEM.
4: Bylo to na základě jednak našeho jednání se školním parlamentem, kdy děti vznesly požadavky na některé místa, které navštěvují, a jednak dostáváme podněty od občanů tak nějak průběžně. Takže jsme vlastně doplnili ty místa, kde podle názoru lidí i dětí chybí.
2: Zámecký pivovar a restaurace se dnes otevřel pro veřejnost v Jindřichově Hradci. Město do obnovy areálu investovalo přes 500 000 korun. Rekonstrukce trvala zhruba 2 roky. Další části pivovaru zpřístupní v září. Zámecký pivovar od ničivého požáru v roce 2011 chátral, připomíná starosta města Michal Kozar z Hnutí ANO.
5: Byl po požáru, kdy shořela střecha, shořela i část prvků, které byly. Předtím už objekt nebyl využíván a potom, byť byl provizorně zastřešen, tak do něj zatejkalo. Takže ten stav nebyl úplně vyhovující. Opravoval se zhruba asi 2 roky. Předání staveniště bylo v květnu 2024.
2: Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro Fox News řekl, že Spojené státy nejspíš převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Americké síly podle něj budou úžinu chránit a Washington za to měl dostávat zaplaceno. Íránské velení v reakci uvedlo, že to nedovolí. Spojené státy o víkendu i dnes útočily na cíle v Íránu. Teherán v odvetě vyslal rakety a drony na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Sport. Na Tour de France mají dnes cyklisté volný den. Zítra je na programu 10. etapa, která vychází na francouzský státní svátek, Den pádu Bastily. Trať do Lorienu měří přes 166 kilometrů a dohromady 3900 výškových metrů a ve druhé části je hned 6 vrchařských prémií. Ve žlutém trikotu je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar, nejlepším Čechem 24. Matyáš Vacek. Počasí. V Jihlavě je právě teď 28 stupňů, v Černovicích nebo Náměšti nad Oslavou 27. Noc bude polojasná s průsvitnou oblačností a teplotami kolem 15 stupňů. V úterý očekáváme kupovitou oblačnost a přes den skoro zataženo. Přidají se lokální přehánky nebo i silnější bouřky. Nárazově se můžou objevit kroupy a silný vítr. Teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: tuto chvíli nemáme v kraji Vysočina hlášené žádné nehody, plynulá je taktéž dálnice D1.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Jedna z nejvytíženějších silnic v Jihlavě je ode dneška uzavřená. Silničáři tam zahájili rozsáhlou opravu povrchu vozovky. Jaké změny uzavírka průtahu přinese řidičům i městské dopravě, řekneme za zhruba 15 minut v reportáži a také přidáme další aktuální události v kraji Vysočina.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
7: Nosím černý bre.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Města začínají schánět zájemce o místa ve volebních komisích. Přednostně je obsazují kandidující strany. Podle oslovených radnic ale zhruba třetinu pozic doplní sami. Kvůli složitějšímu sčítání a souběhu komunálních se senátními volbami bude například Žďár nad Sázavou potřebovat víc komisařů. Jihlava naopak letos bude potřebovat členů méně, protože se v ní snížil počet volebních okrsků, pokračuje mluvčí města Radovan Daněk.
2: Předpokládáme 6 až 8 členů podle velikosti okrsků. Minimální naše potřeba tak bude zhruba 270 členů do těch všech 35 volebních komisí.
1: V Jihlavě začala rekonstrukce průtahu městem. Řidiči proto musí počítat s omezením. Od dnešního dne neprojedou od Znojemské ulice kolem City Parku až ke vjezdu do zoologické zahrady. Práce na tomto úseku by měly trvat do konce července. Více se k tématu vrátíme po skončení přehledu v reportáži. Zdeněk Horák pokračuje ve funkci rektora Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. V trůním sále Pražského hradu ho dnes jmenoval prezident Petr Pavel. Horák se funkce oficiálně ujme 24. července a školu povede do července 2030. Akademický senát školy ho zvolil letos v lednu. Zvolen do čela univerzity byl už podruhé. Minimální návštěvnost evidovali v minulém týdnu provozovatelé koupaliště na Vysočině. Důvodem byly chladné dny a občasný déšť. Tento týden by se mělo ale oteplit a správci tak čekají i větší nápor. Prázdniny jsou podle předsedy Asociace pracovníků v regeneraci a provozovatele třebíckých koupaliští Jiřího Nováka stále na začátku a sezóna se může ještě zlepšit.
3: Samozřejmě ta návštěvnost, my jsme v podstatě měli asi 2 dny v týdnu dokonce zavřeno a ta návštěvnost byla úplně minimální, takže samozřejmě se to na těch tržbách podepsalo. My pevně doufám, že ještě krásné počasí přijde, nejsme ani v polovině prázdnin, takže zatím se asi nebudeme bavit o nějakých ztrátách.
1: Loutkové divadlo v Jaroměřicích nad Rokytnou chystá první představení po 30-leté pauze. Skupina nadšenců teď schání loutkoherce a dokončuje opravy 34 pohádkových postav. Kořeny loutkového divadla sahají ve městě až do první republiky, za minulého režimu ale začal zájem upadat. Nyní loutky v Jaroměřicích užijí opět 17. listopadu. My se za nimi vydáme před 6. hodinou v reportáži. Takový byl dnešní přehled toho nejzajímavějšího v kraji Vysočina. Klidný podvečer přeje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Aktuální čas 17 hodin, 15 minut, k tomu ladíte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Řidiče v Jihlavě čekají dopravní komplikace. Začala totiž rozsáhlá oprava hlavního průtahu městem. Silničáři uzavřeli úsek od křižovatky u City Parku až ke vjezdu do zoologické zahrady, kde frezují povrch silnice, na který pak položí novou vrstvu asfaltu. Omezení se dotknou nejen aut, ale také cestujících městskou hromadnou dopravou.
1: Na křižovatce ulic Znojemská a Hradební teď stojí zábrany. Za nimi už několik pracovníků v reflexních vestách frézuje ten povrch vozovky, a na který pak budou pokládat nový asfalt. Řidiči místem neprojedou a musí využívat objízdné trasy. Podobně jako Martin Diviš.
2: Musel jsem se otočit, bohužel teda jako odluk, protože jsem si to samozřejmě neuvědomil, jsem ráno věděl, že to zavřený, jsem to otočil, ale jak jsem řekl, to prostě neomezuje. Si myslím, že ty lidi tady ani ve městě nejsou, já s tím jako souhlasím.
1: Hlavní průtah Jihlavou kraj opravuje proto, aby jej následně na konci roku mohl předat městu, vysvětluje sociálně demokratický náměstek hejtmana Vladimír Novotný.
3: Protože samozřejmě města vyžadují, aby to nějakou dobu vydrželo minimálně, aby těch 10 let do toho nemuseli sáhnout, nemuseli nějakým způsobem udržovat a utrácet městské rozpočty, takže proto se provedla diagnostika, přestože to na povrchu vypadá, že ta silnice je dobrá, tak úplně tak, aby vydržela to, co je požadováno od měst, tak to tak není, proto se to musí opravit.
1: Silničáři budou průtah opravovat postupně v několika etapách.
3: Ta první etapa je vlastně ta nejdůležitější, bude až po část Hradební a odbočka vlastně do zoologické zahrady. Pak na to naváže druhá, která bude vlastně od té odbočky na zoologickou zahradu a bude se opravovat vlastně ke křižovatce k Tesku.
1: Uzavírka se dotkne nejen řidičů, ale i městské hromadné dopravy. Ta nebude obsluhovat zastávky City Park, zoologická zahrada, Brněnský kopec a také zastávky na Kosovské ulici. Pokračuje primátor města Petr Ryška z ODS.
4: Doprava je vedená trošku jinak, vlastně jsou objízdné trasy, například linka B nebude zajíždět ani na Masarykovo náměstí. Samozřejmě ty komplikace jsou veliké, ale snažíme se domluvit s krajem, aby dáváme mu různé připomínky, aby ty komplikace byly pro obyvateli hlavně co nejmenší.
1: Veškeré práce na opravě průtahů by měly být hotové do konce prázdnin. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. V Netíně na Žďársku můžete narazit na rodovou hrobku Lobkoviců. Jak vypadá a kdo je v ní pochován, to nám řekne už za pár chvil regionální stopař Adéla Zachová.
5: Český rozhlas Vysočina. Den v kraji. She's crazy like a fool.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Rodina Lobkoviců měla pro své zesnulé členy postavených několik hrobek po celé zemi. Na Žďársku ve vesnici Netín můžete právě jednu takovou objevit. Zajel tam také náš regionální stopař Adéla Zachová, kterou vítám teď ve vysílání. Přeji dobrý podvečer a popiš nám prosím, jak taková hrobka vlastně vypadá.
2: Krásný podvečer, jsem teď u hrobky, která je taková, řekla bych, skoro až zastrčená, nenápadná. Je postavená severně od kostela na Nebevzetí Panny Marie na kopci Horka a je v novogotickém slohu. A navrhl ji architekt Augustin Prokop v letech 1869 až 71 na přání kněžny Leopoldiny z Lobkovic. Stavba má dvě podlaží z cihlového režného zdiva, kryptu a kapli Sedmibolestné Panny Marie. To venkovní kamenné schodiště do kaple je spojené s hrobkou, lomeným obloukem, krytým stříškou a nad vchodem je umístěný velký plastický erbovní znak Lobkoviců se spřízněnými rody. No a v malé hranolovité apsidě, spojené s kaplí vítězným obloukem, jsou potom tři vitráže barevných oken s postavami a znaky rodů. Vlevo se svatým Ludvíkem a znakem Lobkoviců, uprostřed s andělem a nápisem Popel sem a popel budu a poslední vpravo obraz svatého Leopolda se znakem Lichtensteinu. No a malá zákristie je propojená s věží a tam je přístup do zvonice. Ten původní zvon z roku 1735 byl zabavený v průběhu první světové války v květnu 1917 a nový zvon je z roku 1929.
1: To je zajímavé. Kdo je v té hrobce vlastně pohřben?
2: V kryptě jsou pochováni majitelé zámku Velké Meziříčí a členové rodů Lobkoviců, Harachů a podstatských Lichtensteinů. Takže je tam například kníže Ludvík Lobkovic, kněžna Leopoldína z Lobkovic, hrabě František Harach a nebo hraběnka Josefína Podstatská, rozená Harachová, která zemřela až v roce 2000.
1: A když už si tam, Adélo, vážila cestu a

0: Teď třeba někoho z nás napadlo se tam také jet podívat. Je hrobka návštěvníkům běžně přístupná?
1: No, to vás bohužel zklamu. Není. Je možné vlastně ji vidět zvenku, vystoupat nahoru po schodech do druhého patra ke kapli, která se otevírá pouze při mimořádných událostech, takže například na noci kostelu, tam se vlastně můžete do kaple podívat. A pokud byste se tedy už k hrobce vydali na procházku, stejně jako já, tak celou cestu k ní lemují lípy a 14 kamenných kapliček křížové cesty. Na každém z těch 14 zastavení jsou také malby Kristovy cesty na Golgotu, které pochází z poloviny 19. století.
0: I tak to zní jako pěkný výlet aspoň kolem té hrobky. A já děkuji. Adéla Zachová, regionální stopař, nás vzala do Netína k hrobce rodu Lobkoviců. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký podvečer.
0: A pojďme dál. Aleš Cibulka byl dnes dopoledním hostem. Kolega Joža Kolář se ho zeptal také na to, jak tráví dovolenou. Na odpověď si počkejte za pár minut.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, den v kraji, aktuální čas 17 hodin 33 minut. Léto je časem dovolených. A jak ji nejraději tráví Aleš Cibulka, tak na to se ho zeptal v dnešním dopoledním rozhovoru Joža Kolář.
1: No, kdybyste se zeptal před 16 lety, řeknu vám to takhle přesně, před rokem 2010, tak vám řeknu, že na Vánoce jsme tradičně s Michalem byli v Dominikánské republice, kam jsme vždycky na Vánoce a na Silvestra odlétali za naší kamarádkou, která se tam vdala, a že se zhruba v tuhletu dobu chystáme na 3 týdny na naší milovanou Ibizu, kterou jsme si zamilovali, Středomoří, Španělsko, tenhle ten malebný ostrůvek, kde na jedné straně je hodně živo a je to místo těch největších diskoték a setkávání lidí z celého světa, na straně druhé místo nádherné přírody a klidu. Jenomže přišel rok 2010, rodná hrouda zavolala a my jsme si po hledání pořídili v Máchově kraji, nedaleko Máchova jezera, 200 let starou roubenku. Konkrétně v loni jsme slavili 222. narozeniny. Roubenka se nám zalíbila a my, protože oba dva jsme byli z rodin, které měly chalupu, takže to byly takové ty víkendové odjezdy, práce na zahradě, zemdlení, kdy všichni unavení prací se v neděli večer vraceli do města, ale v roubence jsme našli zalíbení v naší nádherné zahradě a všichni kolem nám říkali, hele, to je tak, jako to měl každý, to vás přestane bavit prostě, protože vy jste typičtí kavárenčtí povaleči, a vždycky jsme říkali, když někdo se stěhoval na venkov, jsme říkali, co tam budete dělat, to budete jako sledovat západ slunce nebo tam pěstovat brambory, co tam budete dělat. Dneska jsme tam. Dneska jsme tam. Jakýkoliv návrat do Prahy a do velkoměsta vždycky několikrát zvažujeme, jestli nám to opravdu stojí za to. Zamilovali jsme se do toho, takže dovolená. Na začátku to bylo tak, že jsme opravdu na tu Ibizu jeli jako každý rok a na pláži jsme si dlouze povídali o tom, jak to teď musí být úžasný na zahradě. Že vlastně celý to jaro to pipláte, připravujete, sázíte, sejete, opečováváte a v létě, kdy vám to má vlastně vracet nejenom ty plody, ta zahrada, ale i ten klid a to soukromí, tak jsme mizeli. Takže jsme říkali, ne, tak to je jako ne, příští rok tam zůstaneme. Takže opravdu mizíme do nedalekého Máchova kraje, na tuhle tu zahradu, na naší roubenku, podnikáme výlety po okolí a opravdu si vychutnáváme klidu jenom s naším pejskem a likvidujeme se takovými těmi klasickými zahradními pracemi, které už místní nenávidí. Kdyby bylo na mě, tak já zahradu sekám 2x týdně.
0: V úterý po 11. hodině si bude Ivana Víznerová povídat také s profesorem Jakubem Hruškou, odborníkem na změny klimatu. Dozvíte se, jak sucho zasahuje do života lidí v Česku a jestli právě váš bazén může zachránit svět. Tak určitě zůstávejte s námi i zítra. No a přidáme i informace o počasí za pár minut, takže nás určitě neopouštějte. No a loutky roku uložené na půdě tamní farnosti dostávají v Jaroměřicích nad Rokytnou nový život. Tamní nadšenci je začali opravovat a chystají se s nimi znovu hrát divadlo. Teď pro ně hledají loutkoherce a reportáž uslyšíte hned po písničce.
2: Den v kraji.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, přejeme vám dobrý poslech a podvečer. V Jaroměřicích nad Rokytnou oživují tamní téměř stoletou loutkařskou tradici. První ránu jí zasadil komunistický režim, další úpadek pak nastal po sametové revoluci. Teď ale místní nadšenci sami přes jaro opravili a oblékli do nových kostýmů roky nepoužívané marionety a začínají hledat nové loutkoherce.
1: Tady na půdě. Právě než připravíme tu místnost, kde máme zkoušet, tak jsem si jedala semka na půdu. Takže tady jsou nějak
2: loutky. No, tři krabice, ne? Zatím
1: tři krabice a jedna je dole.
2: Správně.
1: A pak ještě nějaké loutky visí, tam za rohem uvidíte.
3: Marie Čermáková-Tomanová se probírá krabicemi plnými loutek. Spolu s dalšími nadšenci se teď v Jaroměřicích nad Rokytnou snaží obnovit loutkařskou tradici, založenou za první republiky.
1: 34 loutek máme. Některé loutky, které tady jsou, tak můžou být i 100 let staré. Takže tady třeba máme Honzu. Vidíte, tak má i novou košilku, je nově namalovaný čepičku, je to vyprané, vlastně tam úplně jakoby zůstal ten starý ráz, ale i tím, že vlastně má nový oblečení, tak vypadá skoro jak nová loutka.
3: No, takže loutky opravené máte a teď kolik tak zhruba lidí je potřeba na divadlo, na ty loutky? Dala jste inzerát na facebookové stránky města.
1: Tak.
3: A už se někdo přihlásil?
1: Tak zatím se přihlásili dva zájemci.
3: A kolik jich je potřeba?
1: 5, 10, to se uvidí podle toho, jak budeme hrát divadlo. Kdo bude mít chuť, ten může hrát.
3: Loutky si obyvatelé opravili sami. Několik postaviček měla v péči i Marie Kratochvílová.
4: No, šila jiný čas, jiný ty šatičky, prostě ty oblíkání a tak, co potřebovali doplňky, bubínek a takový.
3: Naposledy loutky v pohybu viděla, když její dcery byly malé.
4: Bavilo to i ostatní. To bylo jenom v tom lidovém domě, to nebylo jako putovní někde, takže tam chodili vždycky na zkoušky a potom tam hráli pro všechny, kdo tam prostě přišel.
3: Teď by si pohyblivé pohádkové postavičky do rukou mohla vzít její vnoučata. První představení po 30-leté pauze místní plánují na 17. listopadu. Z Jaroměřic nad Rokytnou, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Právě teď je nejlepší doba na sbírání a sušení bylinek. Máta, šalvěj, meduňka, chrpa, to vše roste na našich záhoncích a loukách. A co tak zkusit z těch bylinek vyrobit bonbóny? Jak na to? Zajedeme pro rady za Zdeňkou Tulisovou do Budče. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také do Žďáru nad Sázavou na taneční festival, na kterém si zatančí i moje kolegyně Dáša Kubíková.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a přidáváme pro vás také informace o počasí.
1: Počasí.
0: S nimi je tu v tuto chvíli meteorolog Mojmír Martán, kterému přeji dobrý podvečer.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami.
2: Tak aktuálně se pohybují od 25 stupňů v těch nejvyšších polohách až po hodnoty kolem 30 stupňů na některých místech, třeba v Třebíči. Jinak máme polojasno nebo skoro jasno.
0: Jak to potom bude vypadat během večera a noci? Něco se změní nebo zůstane v klidu?
2: Zůstane to v klidu, převažovat bude skoro jasno nebo polojasno, i když ta oblačnost se může trošku přechodně zvětšit, ale bude většinou průsvitná. Teploty do rána poklesnou na 17 a 14, v údolích místy bude kolem 12 stupňů a foukat bude slabý vítr východních směrů.
0: Co se týče zítřejšího dne, tak tam už by to v klidu tak být nemělo.
2: Ano, je tomu tak, hlavně potom v odpoledních a večerních hodinách se budou tvořit lokální přeháňky nebo bouřky, ty mohou být velmi silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru až kolem 70-90 km za hodinu. Jinak té oblačnosti bude méně spíše dopoledne, odpoledne potom v souvislosti s těmi přeháňkami a bouřkami více a 27 až 30 stupňů budou ty nejvyšší odpolední teploty.
0: Uh-huh. A pojďme ještě také zmínit, jak to celkově vypadá tento týden se srážkami. Budou ještě nějaké kromě úterý?
2: Tak lokální srážky se ještě vyskytnou ve středu, bouřky také mohou být ojediněle silné, tam se trošku ochladí, maximální teploty jen do 27 stupňů, nejméně pravděpodobné přeháňky a bouřky budou ve čtvrtek, ale potom v pátek na studené frontě během dne opět jich bude přibývat a následně se na víkend ochladí.
0: Říká meteorolog Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám tedy děkuji za předpověď počasí i na další dny a mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Den v kraji končí, po 18. hodině otevřeme hodinu na vaše přání dechovky pro Vysočinu a vy už teď můžete poslat to své přání přes náš web vysočina.rozhlas.cz a bavit se i nadále s námi.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

lyckas jag dennes. Man van uppe nå fjallet. Man van uppe nå fjallet. Man van uppe nå fjallovi fjallet. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě začala rekonstrukce průtahu městem. Řidiči musí počítat s omezením. Prezident jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Dva bývalí příslušníci STB dostali dvouletou podmínku za perzekuci herce Tomáše Tepfra. Zítra přes den očekáváme přehánky nebo bouřky, můžou se přidat i kroupy. Teploty do 30 stupňů. Na řadě je přehled zpráv, přináší ho Tomáš Kolátor. Začala uzavírka hlavního průtahu Jihlavou. Řidiči od dnešního dne neprojedou od Znojemské ulice kolem City Parku až ke vjezdu do zoologické zahrady. Silničáři tam frézují povrch vozovky, na který pak položí novou vrstvu asfaltu. Práce na tomto úseku by měly trvat do konce července.
2: Je to rozkopaný všude. A chtěli jsme jít, jdeme do zoologický, takže jsme zaparkovali tady a jdem pěšky.
3: Blanka Sobotková musela kvůli uzavírce hlavního průtahu Jihlavou zaparkovat na Masarykově náměstí. Hradební ulici kolem City Parku totiž kraj dnes uzavřel. Vysvětluje sociálně demokratický náměstek hejtmana Vladimír Novotný.
4: Přestože to na povrchu vypadá, že ta silnice je dobrá, tak to tak není, proto se to musí opravit. Ta první etapa je vlastně ta nejdůležitější, bude až po tu část Hradební a odbočka do zoologické zahrady.
3: Změna se dotkne i devítilinek městské hromadné dopravy. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Zdeněk Horák pokračuje ve funkci rektora Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. V trůním sále Pražského hradu ho dnes jmenoval prezident Petr Pavel. Horák se funkce oficiálně ujme 24. července a školu povede do července 2030. Akademický senát školy ho zvolil letos v lednu. Do čela univerzity se postaví už podruhé. Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci státní bezpečnosti. Soud je potrestal za dlouhodobou perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Rozsudek je tak pravomocný.
5: Bývalí příslušníci STB Tepfra pronásledovali kvůli jeho protikomunistickým postojům nebo židovské víře. Snažili se ho taky přesvědčit ke spolupráci, řekl státní zástupce David Jachnický.
6: První z odsouzených úkoloval tajné spolupracovníky, prováděl nucené styky s panem poškozeným, zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
5: Tomáš Tepfr po rozsudku řekl, že zadosti učinění necítí a popsal, jaké pro něj měly perzekuce dopady.
7: To mělo normálně takový ten průběh, no, takže jsme se odstěhovali s dvěma dětma z hezkého bytu z Ostravy do ubytovny v Ústí nad Labem. Ale naštěstí to už nebyly 50. leta, takže jsem nebyl zavřený.
5: Ani jeden z bývalých příslušníků STB rozsudek nekomentoval. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Francie a Španělska se ve Spojených státech chystají na zítřejší semifinále světového šampionátu. Francie má z posledních dvou mistrovství světa zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
8: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se dvě nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
0: Zápas Francie-Španělsko začne na mistrovství světa zítra ve 21 hodin českého času. Ve středu se pak utká Anglie s Argentinou.
1: Počasí.
0: V Humpolci mají 26 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem nebo Košeticích 28. Noc bude polojasná s průsvitnou oblačností a teplotami kolem 15 stupňů. V úterý očekáváme kupovitou oblačnost a přes den skoro zataženo. Přidají se lokální přehánky nebo i silnější bouřky. Nárazově se můžou objevit kroupy a silný vítr. Teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči na Vysočině v tuto chvíli jezdí bez nehod, dobře dojeďte i vy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Je krátce po 18. hodině na Českém rozhlasu Vysočina. Otevíráme hodinu dechovek na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, které můžete vytáčet a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Třeba Markétám a Margaretám, které dneska slaví svůj svátek. Máme pondělí 13. července, tak přejeme jen to nejlepší vůbec vám všem, kteří dneska něco oslavujete, a hlavně pro dobrou pohodu. Tak jsem vybrala také na úvod písničku od Láca Ranky, Ty jsi moje sluníčko.
1: Dechovky pro Vysočinu.

0: Pojďme tedy plnit vaše hudební přání na Českém rozhlasu Vysočina. Já ještě zmíním, že to své přání můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A číslo do studia ještě jednou 22 155 49 99, které vytočil Jenda z Luk nad Jihlavou. Jendo, já tě zdravím, vítám v našem pořadu a pověst.
1: Já taky líbě, tě zdravím. Zdravím Rádio Vysočina. Dneska bych chtěl zahrát do Brtnice našim vnucem a je Markety. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, vitality a hodně božího požehnání, aby furt jí drželi ty dechovky. To jí přeji rodiče, bratr Vojta, strýci, tety, babička a děda z Luk nad Jihlavou. Děkuji Libě za odesílání a někdy na viděnou, na slyšenou. Ahoj.
0: Ahoj, měj se krásně a všechno nejlepší samozřejmě také přejeme a tady už vám hraje Vysočanka Brtnickou polku.

0: Další písničku vybral také posluchač Joška z Nových Dvorů. I vás vítám v našem pořadu a povězte, komu zahrajeme.
1: Tady dobrý večer, tady je Joška z Nových Dvorů. Chtěl bych nechat zahrát pro všechny, kteří mají rádi dechovku, hlavně pro svoji přítelkyni Milenu, písničku Krajem Vysočiny. Děkuji za zahrání a zase někdy brzy naslyšenou. Moc děkuji.
0: Já se budu těšit, pane Joško. Užijte si písničku spolu oba dva. A naslyšenou příště hraje vám telčská dechovka.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání a na telefonu už je také Vašek ze Želiva, který se doval. Vašku, i tobě dobrý podvečer, hlavně veselý.
1: Ahoj, Zinko, hezký večer tobě a všem, kteří poslouchají tento pořad. Chtěl bych dát zahrát nějakou radost. Písnička je pro tebe, všechny do rádia.
0: Děkujeme.
1: A Rechovkovi kamarády a kamarádky, tak by to bylo pro Majku do Skály, Slávku do Třebíče, Jirku Prokopa do Dubí a Jardu do Vyskytní. Děkuji za zahrání a zase jim zaslyšenou a šťastnou se z domů. A byla by to písnička, bylo to jedenkrát v neděli od Netoličky. Děkuji ti ještě jednou, ahoj, ahoj.
0: Moc krát děkuji také, Vašku, měj se krásně a hezký poslech samozřejmě i pro tebe. Vybral si pěknou písničku s Netoličkou, tak pojďme na ní.

0: už začaly žně. Zítřejším Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vás proto zavedeme na pole mezi kombajny a traktory. Vypravíme se i do agrární komory, kde se zeptáme, jaké dopady bude mít na letošní sklizeň sucho.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Ano, a já teď přidám také vaše písemné přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Nikoho víc jsem nemiloval pro kamarádku Miladu Kučerovou z Okříšek, která dnes slaví narozeniny, s přáním vše jen to dobré, především pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, radost ti přeji Vencovští a pozdrav manželovi. Přejeme také z Českého rozhlasu Vysočina a hrají vám Žadoviáci.

0: Žadoviáci dohráli na Českém rozhlasu Vysočina a já teď plním přání také Lubošovi z Malče, který se dovolal. Tak, Luboši, povězte, co jste vybral a komu písničku pošleme?
1: Krásný podvečer, paní Liduško, všem sluchačům i vám. Dnešní písnička poletí do Zdislavy, pro Jirku Prokopa, do Vendu Prskače, do Kozích Vršků, pro celou moji rodinu a pro celý Český rozhlas Vysočina. Moc vám děkuji za zahrání a přeji vám nádherný, krásný večer.
0: To je moc krásné přání. My vám děkujeme z celého srdce a písničku si také užijte a mějte se pohodově. A myslivecká kapela Atlas je tady.

0: pojďme na další písničku. Máme 18 hodin 30 minut a písničku vybrala také posluchačka paní Jana Skoječina, kterou také milé ráda slyším v našem pořadu. Vítejte a povídejte.
1: Moc vás zdravím, paní Lidinko, taky vás ráda slyším. Zdravím i všechny posluchače a dneska bych prosila vybranou písničku zahrát jako vzpomínku na moji milou maminku, samozřejmě i na tatínka, protože jsou už spolu mnoho let v nebi a posílám ji i všem posluchačům, i pro vás, Lidinko. Všem vám přeju zdraví, opatrujte se a vám moc děkuji, Lidinko.
0: Já vám děkuji, paní Janičko, a hlavně pro vás zdravíčko, ať se vám daří.
1: Děkuji.
0: Mějte se krásně. Hezký poslech pro vás samozřejmě. Šťáhlavská šestka hraje La Pastoralu.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, já se za chvíli podívám také na vaše došlé vzkazy, ale teď už zdravím posluchačku paní Ivu, která se také dovolala do našeho pořadu a pojďme na to, komu zahrajeme.
1: Dobrý den, tak já jsem ráda, že jste mi to zvedla, chci poděkovat a přání by bylo tady našim sousedům, paní Pavlíčkový s manželem a celý rodině, přejeme jí hodně zdraví, ať se uzdraví pořádně a přání bude i všem, co nás znají, tady na Hrálecku, Joška z Hrálce, pardon, já se omlouvám.
0: Nic se neděje.
1: Na Jirku Prokopa z Dubí, do Zdislavic, Milošovi, bráchovi a rodině, paní Lecexový a její rodině, všem, kdo to poslouchá a kdo nás znají, přeju hezký den a hezký poslech. A vám moc děkuju.
0: Nemáte vůbec zač. I vy si písničku pěkně užijte a mějte se krásně. A zase někdy zavolejte, jo. Budeme hrát.
1: Mějte se hezky. Jo, vy děkuju. Nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou. Moravanka je tady.
2: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj na půl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: A já přidávám další gratulaci. Dnes se dožívá krásného, požehnaného věku 90 let paní Anna Štikarová ze Sirákova. Naše milá Aničko, přijmi od nás skromné přáníčko. A ti stále slouží zdravíčko a na nebi jasné sluníčko, aby zahřívalo tvoje srdíčko. Vše krásné, vše hezké ti ze srdce přejí všichni příbuzní z tvé rodné vesnice Matějov. A píseň už je tedy připravená a Český rozhlas Vysočina též tedy přeje hodně moc pevné zdraví a tady je

pojďme přidat další přání. Přání o zahrání písničky pro mého bratra pana Mírka Větrovského z Pelhřimova k jeho 75. narozeninám s přáním. Milý Mírku, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, optimismu a pohody do dalších let. Za celou velkou rodinu, sestra Eva. A kdyby to mohla být písnička Pivovarský koně. Děkuji za laskavost, Eva Matějková. Samozřejmě, písnička je připravená, pěkně si to užijte, oslavte a všechno nejlepší. Hraje Šťáhlavská šestka.

Moravská šestka dozněla a já tu mám další narozeninové přání. Prosíme zahrát k dnešním narozeninám také Ondrovi Kolčavovi Hustopeckou dolinečku. Všechno nejlepší přeji kamarádi a fanoušci kapely. Děkujeme. Ano, zahrajeme a přejeme také, ať se dobře zpívá a hraje. A teď vám bude hrát tu Faranka ze Šakvic.

A ještě plním toto přání také, prosím zahrát pro radost píseň pro tátu, pro přítele Jarouška, paní Tyráčkové, Honzovi do Brna a všem, co poslouchají, srdečně děkuje Verča z Pelhřimova, taky pro Verču je písnička a teď hraje Vysočinka.

A ještě je tu SMS-ka, to by bylo, aby nebylo Lubošovi do Malče zahráno. A tak prosím i pro Jirku do Zdislavic, Římovský Můstek, s přáním zdravíčka, kopec jako křemešníček. Děkuji Václav, přání plním. Římovský Můstek letí s Lounskou 13. A já se budu těšit zase zítra.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Loutkové divadlo v Jaroměřicích chystá první představení po 30-leté pauze. V Okřížkách na Třebícku je 12 nových laviček, vyžádali si je sami místní. Spojené státy obnovují blokádu íránských přístavů. Zítra přes den očekáváme přeháňky nebo bouřky, můžou se přidat i kroupy. Teploty do 30 stupňů. Večerní zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Loutkoherce schání skupina nadšenců z Jaroměřic nad Rokytnou, která se pustila do obnovy tamního loutkového divadla. Tradici oživuje po více než 30-leté pauze. Teď dokončuje opravy 34 pohádkových postav. Kořeny loutkového divadla sahají v Jaroměřicích až do první republiky. Za minulého režimu ale začal zájem upadat a poslední snaha o oživení skončila po sametové revoluci. Právě na výročí poslední snahy o obnovu divadla plánuje iniciátorka Marie Čermáková Toma nové představení.
2: Před 30 lety paní Tereza Riglová obnovovala to divadlo po dlouhé odmlce. Já mám teď vlastně snahu znovu začít s těmi loutkami hrát. Už se nám podařilo je opravit a když se podaří sehnat lidi, tak 17. listopadu budeme hrát také první divadlo na Poctu.
0: Více míst k posezení v centru mají nově obyvatelé Okříšek na Třebícku. Radnice nechala po celém městysu rozmístit 12 nových laviček. Vyrobené jsou z recyklovaného plastu a mají být odolnější. Okříšky je za zhruba 50 tisíc korun pořídili na základě poptávky od místních lidí. Sdělil starosta Zdeněk Ryšavý ze SocDem.
3: Bylo to na základě jednak našeho jednání se školním parlamentem, kdy děti vznesly požadavky na některé místa, které navštěvují, a jednak dostáváme podněty od občanů tak nějak průběžně. Takže jsme vlastně doplnili ty místa, kde podle názoru lidí i dětí chybí.
0: Spojené státy obnovují námořní blokádu íránských přístavů. Oznámil to prezident Donald Trump na své sociální síti True Social. Ukončení blokády přitom bylo jedním ze zásadních bodů příměří a následného memoranda o porozumění. Po íránských útocích na lodě plující Hormuzským průlivem ale minulý týden označil Trump dohodu za mrtvou. Od té doby střety mezi Spojenými státy a Íránem postupně sílí.
1: Sport.
0: Tento týden by se mohlo rozhodnout, jestli zůstanou Tomáš Chorý s Davidem Douděrou v kádru fotbalové Slávie i pro příští sezónu. Serveru eSport.cz to řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský s tím, že konkrétně Chorého čeká schůzka s klubovým vedením. Oba hráče vyřadila Slávia z kádru po posledním ligovém derby se Spartou.
1: Počasí.
0: Pelřimově a Vatíně je 27 stupňů, v Moravských Budějovicích 29. Noc bude polojasná s průsvitnou oblačností a teplotami kolem 15 stupňů. V úterý očekáváme kupovitou oblačnost a přes den skoro zataženo. Přidají se lokální přeháňky nebo i silnější bouřky. Nárazově se můžou objevit kroupy a silný vítr. Teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor, u Leskovic nedaleko Pelřimova stala se tam nehoda dvou aut a na místě zasahují záchranné složky a policie.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Prostě napsal nám posluchač Jaroslav. No prostě vlastně je to asi dobře.
2: Jak se říká, je to fajn.
1: Na každý pád, každopádně. Proč se smějeme? No protože pan Jaroslav nám napsal, můžete nám říci něco o nadměrném používání takzvaných plevelných slov, jako třeba prostě, vlastně a tak podobně. Tak jak to je s těmi slovy? Vytáhla byste za ně za uši? Co by člověk, který má na univerzitě češtinu na starost a vyučuje ji?
2: Používání takzvaných plevelných, nebo také retardačních, nebo parazitních slov, nebo také se jim říká výplňková slova, patří k typickým projevům mluveného textu.
1: Nejen našich politiků, ale tam především. Ti si hodně dávají záležet, aby je používali, protože nevědí, co mají říct, jiné.
2: Tak teď jste to v podstatě postihl. U nich by se to příliš omlouvat nemělo, protože ta výplňková nebo plevelná slova jsou způsobena tím, že v mluveném projevu nejsme zpravidla zcela připraveni. Mluvený projev je typický bezprostředností a nemáme při něm dostatek výpovědní perspektivy a často improvizujeme. Což děláme při běžné komunikaci. Pokud komunikujeme veřejně, měli bychom ten odstup mít a taky bychom měli být připraveni řádně na tu improvizaci. Ale zpátky k tomu problému, právě ta improvizovanost způsobuje to, že někdy nemůžeme najít vhodné plnovýznamové slovo, nebo potřebujeme zkrátka zvolnit tempo, abychom si sformulovali tu myšlenku, kterou chceme vyjádřit, a ty pauzy, odmlky jsou nám zpravidla nepříjemné při té komunikaci, takže je prostě vyplňujeme nějakým slovem. Důležité na tom je, že tahle ta výplňová slova nijak nepřispívají k vyjádření obsahu toho, co bychom chtěli snad říct, a stávají se potom jistým návykem až zlozvykem. A problém je, že svou stereotypností a nápadností ruší vnímání obsahu toho, co chceme sdělit. Takže když skutečně zbytní jejich užívání, tak ten, kdo poslouchá takovou výpověď, se už soustředí pouze na ten balast slovní.
1: To je pravda, říkám si pak vždycky tak, kolikrát to ještě řekne, to prostě vlastně, a zjišťuji, že to říká 10krát za minutu. My v médiích, novináři, bychom se toho asi měli vyvarovat, i když zase si říkám, že je lepší poslouchat trošku víc toho prostě vlastně, než takového toho...
2: Tomu se říká zase parazitní zvuky nebo výplňové zvuky.
1: Co je lepší? Co je menší zlo? Parazitní zvuk nebo parazitní slovo?
2: Slovo je méně nápadné svou formou v té výpovědi.
1: Ale zase ten parazitní zvuk my krásně vidíme při stříhání na takové té zvukové křivce. To člověk ani nemusí slyšet a už vidí, že to je to E, a vystřihne to pryč a udělá z toho respondenta člověka, který mluví plyně, krásně, bez parazitů.
2: No, takže ta spontánnost tam pak trochu chybí.
1: Děláme respondenty lepšími. Dagmar Magincová, děkuji vám za návštěvu. Naslyšenou.
2: Taky děkuji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Medicine man.

0: čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Tradičný Bohemia Jazz Fest sa začne už zajtra v Prahe. V rámci festivalu sa tohto roku predstavia aj dve slovenské skupiny. Ondrej Krajniak, The New Trio a Waking Vision. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Platit bude do této neděle 19. července. Kvůli poklesu kyslíku v Dyji dnes ráno v Břeclavi uhynuly desítky ryb. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
3: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
4: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
3: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
5: Chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně.
3: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: V řece Dyji v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
6: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
2: Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zlíně zničil její sklad s přibližně 30 tisíci knihami. Vedoucí nadace Gabriela Končitíková ve vysílání Českého rozhlasu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
7: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní. Počasí.
2: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D3 z Budějovic do Prahy je za Soběslaví stále neprůjezdná. Na 91. kilometru odklízejí následky polední havárie kamionu. Provoz je odkloněný exitem 95 a jede se po staré silnici 3. Provoz už ale zeslábl a kolony se netvoří. A na dálnici D7 z Prahy na Chomutov hned za exitem 60 Bytozeves se projíždí jen levým pruhem. Odpoledne tam havaroval kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, VL Víčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestylovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přejela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jako toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústili vlastně jako v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učení taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že se to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě milionkrát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. A není to memorování v tom, že by šli něco nového, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zase tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně? Si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážem žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme, takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, ok, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval? Jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli vydoprali jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo a byl jsem a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec?
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovou dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony. Ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takový to prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, kdy to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Acrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že jo? Oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc. Snaží se dostat na absolutní světový vrchol. Nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie. To znamená konec kariéry.

0: i až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat. Jo? Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, ok, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo? A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, to teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
0: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19 já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mi něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu bych se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
0: Dá se to skloubit.
1: Dá.
0: Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
0: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
0: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
0: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce, jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože vy jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
0: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu. Ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou 23, sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dopady fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velký věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně.
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez zesporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostat toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let, on tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej a od té doby tam je. A s tím, že mám spousty kamarádů v Americe, mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až čili sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno, snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci. Aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech. Všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexy a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo a že i vás ta nátura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní, a potom i teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: Dlouhý seznam.
1: Dlouhý seznam?
2: Dlouhý seznam věcí. Od rekonstrukce, nebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme plně ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleši, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy. Střetl se s vozem, který akutně převážel krev pacientovi. Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali obviněného starostu Králíčka. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
2: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
3: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
2: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
4: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je v pořádku. Brzí mě to.
2: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
5: Auto nehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
2: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí. Odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce. V Praze nejezdí tramvaje mezi Florencí a Palmovkou. Horko na trati narušilo gumové těsnění u kolejnice. Informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí odklonem přes Žižkov a Kobylisy. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Kdy se provoz vrátí do normálu, zatím není podle mluvčí jasné. Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala svou novou trofej a mluvila taky o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
6: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy vydali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, tam bude teďka nejdůležitější.
0: Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na 7. místo. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je 6.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 jeďte opatrně na 87. kilometru ve směru na Hradec Králové. Po dálnici tam pobíhá pes. A na silnici 50 čekejte zdržení mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stala se tam vážná nehoda kamionu a osobního vozu. Policie odklání dopravu přes Křenovice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: U dalšího z nejdojemnějších příběhů vás dnes vítají Carmen Majerová
8: a Petr Kostka. Manželé, které vám představíme, našli odpověď na 3 otázky životních hodnot. Co je posvátné, za co stojí žít a za co stojí umřít. Odpověď je stále stejná. Je to láska.
7: O své životní pouti dnes bude hovořit pár, který byl sezdán před 55 lety. Jemu je 77 let, ona už oslavila 74. narozeniny.
8: Na jejich lásku a život prý dohlíží odmala svatý Antonín. Poslouchejte a pochopíte proč.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je pořadem o síle, odhodlání, čistotě, pokoře, souznění a hlavně o citech k těm, které milujeme.
1: Františka a Jaroslav Pálkovi z Velkých Bílovic na Jižní Moravě letos oslavili smaragdovou svatbu.
0: Jejich příběh nám připomněl, že jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
1: Proto jsme za nimi poslali něžně naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Františka?
4: Ano, ano. Františka Pálková, Velké Bílovice.
3: A kdo nás to ještě přišel přivítat?
4: To je Roxina.
3: Kolik je?
4: Musí být prvně 4 roky.
3: Krásná. Paní Pálková, pro vás mám kytičku.
4: Tak, děkuji pěkně za kytičku, ale nemuselo to být.
3: Mělo by. Za ta léta, která oceníme v tomto pořadu, kdy jste s manželem spolu?
4: 55 roků jsme byli v lednu spolu.
3: A slavili jste?
4: No moc ne, on byl v nemocnici akorát, no to bylo v lednu a byl akorát hospitalizovaný, takže moc ne.
3: Dobrý den, vy budete Jaroslav.
5: Jo.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: My jsme vám přivezli, paní jsme dali kytičku pro vás, jestli můžete, ale můžete se rozdělit, je to na 2 části, pro vás i pro paní čokoládu.
5: Děkuji.
3: Jste na sladké?
5: No, ne, já jsem na ženský.
3: Tak to jsme tady dobře. Právě o vztahu ženy a muže si budeme vyprávět, tak se asi posadíme.
0: Františka Pálková vyrostla v Blatnici pod svatým Antonínkem na Slovácku. Na kopci nad vesnicí stojí poutní kaple svatého Antonína s kašnou a bazénkem, kam si malá Faninka chodila hrát.
1: Bylo to místo jejich dětských her. Co by školačka tam vídala poutníky i mladé chlapce. Na její výchovu dbala zbožná maminka.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Maminka mě potom říkali, víš, ale když chceš hodného chlapca, musíš se za něho denně modlit. Tak já jsem říkala, že se budu, ale oni říkali, víš, tady byla jedna taková ženská a ona se šla modlit ke svatému Antonínkovi na večer a modlila se tam u dveří a ona nevěděla, že je tam kostelník a říkala, svatý Antoníne, dej mě muže, ať by byl, jaký byl, a i kdyby mě třeba byl, jenom kdyby byl. Ale já jsem se tak nemodlila. Já jsem se modlila jinak, tak jak nás to naučili.
0: Roky utíkaly a Františku čekalo osudové setkání s chlapcem jejího života. Jak se všechno seběhlo a kde k tomu došlo, nám odvypráví oba dva. Františka a Jaroslav Pálkovi.
4: Na vinařské škole ve Valticích. Jeden člen z domácnosti musel jít jedno dítě vždycky do zemědělství a rodiče říkali, ty se dobře učíš, můžeš jít na vysokou, tak půjdeš ty. Takže jsem s tím souhlasila a šla, chtěla jsem jít do Bzence na zahradnici a tam už to bylo obsazené a automaticky mě přeřadili do Valtic na vinařskou školu. A tam jsme se seznámili a až po delší době, až po půl roce, protože manžel hrával ve školní kapele a hrál na kytaru a můj děda vždycky říkal, já ti koupím kytaru, nauč se hrát. Tak mě koupil kytaru a já jsem potom po nějakém chlapcovi, to byl Slovák, vzkázala, co s ním kamarádil, aby mu vyřídil, že bych s ním chtěla mluvit, že bych se chtěla naučit hrát na kytaru. No a tak jsme se seznámili.
3: Byli jste ve stejném ročníku na té škole?
5: Já jsem 3 roky později. Jako. Já jsem byl taky tak nějak na tým 8 letce. A byl nábor do zemědělství, já jsem chtěl na elektrotechniku, tam se mě vysmáli, protože jsem byl ze zemědělské rodiny, že nikam do zemědělství, takže nic. Z Valtic přijeli 2 pánové a dělali nábor do vinařské školy a tak jsem se tam začal, zapsal, no tak jsem se tam dostal a ani jsem nevěděl, co to, jak to je, ale no tak jsem se odstal ve Valticích, no.
3: A tam jste byl v nějaké té kapele?
5: A to bylo pozdějiš, no, to jsme v prvním ročníku techniky, tam byl takový Šraml, no, takový samorosti, no.
3: A co jste hráli v kapele?
5: Tak měli jsme tam harmoniku, kytaru, saxofon, trubku a to bylo všechno, no. Po večerách jsme si tak hráli tam, no.
3: Seznámili jste se díky tedy hraní na hudební nástroje, nebo jste se v té škole potkali nějak jinak blíž, přeci jen každý v jiném ročníku? Jak to bylo, Františko?
4: Seznámili jsme se díky té kytaře právě, že jsem chtěla, aby mě učil hrát, protože jsem věděla, že hraje v té kapele a že hrát umí, tak kvůli, jako díky tomu jsme se seznámili.
3: Myslím, že seznámení přes hudební nástroje jsme v našich příbězích ještě neměli. Jaký to šlo na kytaru?
5: Nic moc, a ještě já jsem už na ní myslel před kytarou taky.
3: Jo.
5: No, takže že vždycky z vlaku jsem spěchal za ní, ona byla menší, malá, taková, takže měla zrychlý krok, nekytl jsem ji, vždycky jen utekla. No ale později, když teda došlo to, tak se poštěstilo, že jsme chodili. Jsme tam měli takovou místnost, kde se hrávalo, tak tam jsme se zašili a kulturně jsme se vzdělávali.
3: Tak to bylo?
4: Ano, bylo to tak.
3: K čemu byly ty kulturní místnosti? Teď už to konečně víme. Vám se tedy Františka líbila?
5: Ano.
3: Jak vypadala? Popište nám, jak vypadala ve vašich očích tehdy? Jak jste ji viděl?
5: Tak byla to hezká holka, šikovná. Hodná hlavně, co víc, no.
3: Jak se líbil Jaroslav vám?
4: No já jsem zprva nechtěla s nikým chodit, protože rodiče pořád půjdeš ještě na školu, na vysoku a to, s nikým si nic nezačínají, no ale bohužel došlo k tomu, že jsme spolu začali chodit, no. A rodiče ani nevěděli potom, že jsme se zasnoubili, jako potají a...
3: Jak se to dělá potají?
4: No, koupili si prstinky, dali se a když jsem jela dom, tak jsem ho vždycky strčila kamarádce na ruku, vzala si ho dom, abych ho doma neukázala nebo tak a bylo to.
3: Vy jste taky skrýval lásku k Františce před rodiči?
5: Ne, neskrýval.
3: Jak jste to řekl vy jim, nebo jak se to vaši rodiče dozvěděli?
5: No, jsem jednou přivedl domů. Bez ohlášení. A to bylo, myslím, nahody, že sousedka jí říkala, že je to pětinka. Ona byla taková malá, že je pětinka. Jako. No.
3: Takže jste začali spolu chodit. To vám bylo tedy kolik, ať si to zařadíme časově, nebo který se psal rok?
5: To je 64.
4: Já jsem přišla do prvního ročníku a on končil, měl maturovat už. Byli jsme spolu tam rok akorát na té škole, potom dojížděl za mnou.
3: Jak vypadaly takové schůzky milenecké, rande, nebo jak jste to nazývali, já nevím.
4: Schůzky vypadaly tak, že jsem přijela do Břeclavy, tam jsem čekala 2 hodiny na vlak a jel se mnou do Valtic ve vlaku. Já jsem šla na internát a on jel zpátky a když usnul, tak zajel až do Brna.
3: A ty schůzky, jak vy si pamatujete, když jste si domluvili, že se s Františkou sejdete, mě totiž zajímá, a to je úkolem i našeho pořadu, zjistit a popsat vlastně i těm mladším, jak se tehdy lidé seznamovali, co prožívali na těch schůzkách, jak se k sobě chovali, jestli chlapec zval dívku někam na rande, na čaje, scházeli se, u vás už tedy víme, v té kulturní místnosti, ale jak ty schůzky probíhaly, jestli ve vší slušnosti, co jste si říkali a tak.
5: No nejvíc to bylo ještě ve škole, tak. Jsme chodili na kino, my všichni měli zaracha a my jsme šli, protože já jsem se rýpal v těch rádií a televizoru, jsem tam zpravoval vychovatelům a ředitelovi a tak dál. Tak jsem měl, já jsem řekl, jdu do kina, šel jsem do kina, ona šla se mnou, ale jinak, tak jsme měli takový privilegium. No a jinak jsme jezdili domů, do Bilovic hodně a na všelijaký ty hody nebo nějaké ty zahrávky na zábavy a pak byl problém se dostat zpátky do Valtic. Někdy musela i sestra ji zavést, protože já jsem byl v práci už, takže sestra ji vezela do školy.
3: Kdy jste se odhodlal dát Františce poprvé pusu?
5: No.
4: On se neodhodlal. To bylo až za nějakou dobu. Jsme byli u kamarádky na Hodech a vyšli jsme potom večer ven a ona volala, dej jí pusu, tak mě dal po první pusu.
3: Jaký to bylo?
4: No dobrý, pěkný.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Tento příběh patří manželům Františce a Jaroslavu Pálkovým, kteří oslavili 55 let manželského života.
2: Ze studentů se stali milenci, tajní snoubenci, dva mladí, kteří měli život před sebou a plánovali jim projít bok po boku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Řekli jste, že jste se zasnoubili tajně vůči rodičům. Jak jste jim to řekli? Proběhlo pak nějaké oficiální zasnoubení?
4: No, my jsme měli zasnoubení tady u jeho rodičů. Oni o tom věděli, ale moji rodiče nevěděli o tom.
3: A ty se to dozvěděli jak?
4: Ty se to nedozvěděli ani, že jsme byli zasnoubení. Já jsem to neříkal potom už.
3: Tak aspoň řekla jste jim, že potom, máte Jaroslava.
4: Ano, potom nastane, no on k nám jezdil. Oni si ho oblíbili velice, jak on byl, jak jejich syn, oni ho měli velice rádi. A pak ještě oni v JZD jako zakládali vinice pro těchto lidí, že si můžou vysadit třeba 5 nebo 10 dárů vinohradu, když budou manžele, tak ještě to byl důvod, že jsme se vzali kvůli tomu, aby jsme měli nějakou korunu, aby jsme mohli podnikat, stavět a to. Potom nastala taková situace prostě, že jeho otec těžce onemocněl a my jsme se rozhodli teda, když jsme chtěli stavět, že potom nebudeme čekat až kdysi cosi, že bude ten smutek a bárco, protože nám řekl doktor, že už je to konec a tak jsme se vzali 27. ledna 68 a jeho otec nám na tu svatbu právě zemřel. No. Takže, ale nám to bylo jedno, my jsme hlavně chtěli, jich bylo 9 dětí, aby se všechny sešly a všechny byly ještě s ním. Jakože chtěli jsme tady k tento akt udělat vůči tomu tatínkovi, aby zemřel doma mezi svými. No.
3: To znamená, váš vstup do života a slavnostní okamžik začátku byl zároveň loučením s tatínkem.
4: No. Ano. Večer zemřel. Ráno jsme měli svatbu a večer o 7:30, ale zemřel. Ale všetci byli okolo něho, jako ty děti a to. Nám nešlo tu svatbu prostě.
3: Jaroslave, jaké to pro vás bylo? Ve svatební den berete si Františku a zároveň jeden život mizí, odchází tam nahoru.
5: Bylo to smutný.

0: nějaká hostina. Ten zbytek té svatby asi neproběhl u vás tak, jako jinde probíhá.
1: Ne, tak se šlo potom hned spát a už se zase plánoval pohřeb. No. Na druhý den už se zase to všecko chystalo a na ten závěr.
0: Klobouk dolů tohle ustát. Nevím, jak bych to zvládnul. Takový den, na který se člověk těší, hodně štěstí a vlastně milovaný člověk odejde. Já vás obdivuju, Jaroslave.
2: No, co se dá dělat?
1: Je to život.
0: No, svým způsobem je to sice svatba, ale život za život. Jaký byl tatínek? Jak na ní vzpomínáte dnes?
2: No, byl pracovitý, on dělal zemědělství, no, protože nás bylo hodně dětí, tak byl jako jeden z mála propuštěný z družstva a mohl jít do průmyslu. Jeden tu dobu družstvu se ani neplatilo některý měsíc. Tak jezdili do Ostravy pracovat, no a tak víte, no. Nic moc to nebylo, no, že.
0: Jak moc v takovou chvíli, když ten tatínek odchází, jste se dokázal opřít o, nebo vám pomoci ta Františka jako vlastně vaše nová žena, se kterou jste vstoupil do života, jak moc vám pomohla ustát tuhle chvíli?
2: No, byla velice snaživá. Starala se o rodičů a matka Jozefa hledá ručí, když jdu vzala k doktorovi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: O svém životě nám vypráví Františka a Jaroslav.

0: Václav Pálkovi. Je to příběh silných emocí, ale i velkých překvapení.
1: Jedno takové čekalo na Františku po svatbě. Se zájmem si prohlížela Jaroslavovo fotoalbum z dětství. A když obrátila jeden list, nevěřila vlastním očím.
2: No, zajímala jsem se o album, jaké má tam fotografie, protože věděla jsem, že pořád fotil. A když jsem to otevřela a dívala jsem se, tak jsem zjistila, že tam má fotku od svatého Antoníčka, jak tam stojí uprostřed bazénku na rybách. A teď jsem viděla, dívám se a vidím tam nějakou holku a říkám, teď to jsou já. Já si pamatuju dodnes, dneska je mě 75 skoro, a dodneska si ten okamžik pamatuju jak včera.
3: Vy jste viděla sebe na fotografii v albu Jaroslava?
2: Ano, já jsem tam viděla sebe, tak jsem mu to řekla, že to jsou vlastně já. Potom jsem to ukazovala mojim rodičům a oni taky říkali, no to si ty. Potvrdili teda.
3: To znamená, že vy jste se museli poznat mnohem dřív.
2: Že naše první rande to už bylo, já říkám teď dětskám. No.
0: Od okamžiku, kdy byla pořízena fotografie, do chvíle, kdy ji Františka poprvé uviděla, uteklo téměř 10 let.
1: Pro vysvětlení se musíme vrátit v čase. Je slunné odpoledne roku 1961. K bazénku u poutního kostela přichází malá Františka a ve stejný čas tam přijíždí i klučina Jaroslav. Jeden druhého neznají. Co se ten den stalo, vám odvypráví každý za sebe.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: No, byla jsem na svatém Antonínku, byli jsme ve Vinohradě s rodiči a bylo mě horko, tak jsem se šla koupat ke svatému Antonínu do bazénku.
3: A svatý Antonínek kde?
2: V Blatnici pod svatým Antonínem. Na kopci, a když jsem tam tak byla, za chvíli tam dojela třída takových školáků a byli v takovém rozpoložení, rozkurážení, bylo tam křiku a pak jsem se dozvěděla, že byli v Blatnici ve sklepě.
3: Ve vinařském sklípku.
2: Ve vinařském sklípku byli tam, jako jak se jezdí na konci roku na výlet, tak oni jeli na takovou, na exkurzi.
5: No, tak jsme popíjali ve sklepách a tak jsme šli dole podívat se ke studánce a no, blblo se a někteří tam se fotili na kopkách, sena a mě tam kluci hodili boty do vody.
2: A já jsem řekla, že mu ho vytáhnu a on nechtěl. Tak jsem potom si namočila sukni, tak jsem si ji tak držela, oni se nám smíli a dělali si s něho posměšky, až, že je to jeho galánka nebo něco takového. A já jsem ještě byla taková asi v 6., 7. třídě, že jsem to tak nebrala, že mě to bylo jedno.
5: No, nakonec se tam lezl pro ty boty sám a tak jsem se nechal vyfotit ještě. Tam jsem si stoupil a ty boty jsem měl teda vedle sebe. No, je to tady na fotce.
3: Já vám řeknu, tohle, to je osud, ne?
2: Svatý Antonín byl také patron milenců a zamilovaných a ztracených věcí. Takže to, co jsme všechno ztratili, jsme zase našli, že?
3: To znamená, že vy jste už osudem měli naplánováno, že budete jednou spolu a možná musíte přestát zkoušku některých špatných událostí, abyste se potkali a abyste pak žili spokojeně. Když se u jiných párů ptám, jestli mají nějaké to svoje místo, které pro ně něco znamená, tak u vás se ptát nemusím a rovnou vím, že je to ten kopeček u Blatnice, u svatého Antonína, ta kašna a ta síla toho místa, která vás vlastně dala dohromady už mnoho let předtím, než jste jako mladí se mohli vy sami dát dohromady, nevěda toho, že už to osud dávno zařídil, že budete spolu.
2: Ano, je to tak.
1: Po svatbě bydleli Františka a Jaroslav Pálkovi u Jaroslavových rodičů. Později jim JZD v obci přidělilo partaj v novém bytovém domě, ale to už si oba plánovali vlastní rodinné bydlení.
0: Jaroslav pracoval jako technik v ovocných sadech a Františka záhy otěhotněla.
2: A přišlo to náhodou, bylo to všechno takové za příčiny těch okolností, co se odehrály, tak to bylo taková náhoda, no.
3: To znamená, bylo na dítě založeno už před svatbou nebo po ní právě?
2: Po svatbě.
3: A kdo přišel na svět?
5: To zase bylo takový smutný. Dcerka. Dcerka, ale ta se narodila mrtvá.
2: Za 9 měsíců to odemřelo den před porodem, jako.
3: Františku.
2: No, bylo to velice těžké. Bylo to velice těžké, ale pomohla mě porodní babka. Došla a povídá, ale děvčičko, co máš z toho, do roka proroka. Tak když mě to tak řekla, tak do roka byl prorok. Narodil se syn Jaroslav.
3: Bál jste se o to víc, když byla podruhé Františka těhotná, aby všechno bylo v pořádku?
5: Nějak jsem se nebál. Nevím, co to tenkrát bylo, nějak, čím se to stalo.
2: Ne, já jsem pracovala, zohýbala jsem se, sbírala jsem polínka, skládala, říkala jsem si, že nebyla jsem ještě tak zkušená, jo, a lékaři říkají, to není nemoc, musíte pracovat až do konce, a já jsem nevěděla, že se nemám tolik zohýbat, a tím pádem to tam odumřelo, jako. No, muselo se to překonat, nedalo se nic dělat, protože...
3: Byl Jaroslav oporou?
2: Ano, byl oporou, a pak jsme se domluvili na tom prorokovi, do roka proroka.
3: Když tedy přišel malý Jaroslav na svět, jaký pocit vás, toho, kterého zalil?
2: No, já jsem byla trochu zklamaná, protože jsem chtěla holčičku. Ale pak jsem byla ráda, že hlavně, že je to zdravé, no.
3: Byl jste konečně táta.
5: No, víte, no, tak jsem tenkrát už točil filmy, jako na kameru normální, 16, tak se bylo pořád mrtění, že no, máme nějaký, po každý nějaké akci natočenýho. To samý potom ještě Roman, jak přišel, tak jsem se bavil tím, že jsem hodně fotil a filmoval.
3: Byl jste hrdý táta?
5: No, to víte.
3: Jak moc jste pomáhal Františce se starostí a výchovou dětí?
5: Jsem tam někdy, to jedině až večer. Jedině, že jsem s nima vyjížděl ven, ale jen jsem byl od rána do večera v práci.
2: Ale byl dobrý táta.
3: Jaké nejšťastnější období vy sami v tom svém životě partnerském, v té vaší lásce vnímáte? Který rok, který den, která událost?
2: No, bylo to, když se narodili ty děti, když byly zdravé, tak to bylo jako krásné okamžiky. A potom také říkám, když jsme se scházeli jako rodina, všetci pospolu, jako, tak to bylo teda úžasné.
1: Velká opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí ze 2 milenců udělat lidi nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani nemoci, ani života, ani smrti.
0: Za tu lásku, díky které všechno dokázali přestát, jsme se jim rozhodli po Patrikovi poslat 2 dary. Velký automatický kávovar a přenosné digitální rádio. Má to být pro ně překvapení.
2: Jejda. No je to krásný a nemuseli nám za to nic dávat. Já jsem byla ráda, že jsem všem vyznala to, co jsem prožila s manželem a že jsme teda ten dar a tu lásku a všechno dostali od toho svatého Antonína. Děkuji za všechny jeho dary. A...
5: Bože, proč nám to dáváte?
3: Protože Petr Kostka a Carmen Majerová si řekli, že chvíle u dobré kávy je chvílí, kdy si zamilovaní a partneři udělají čas na sebe, mohou si něco přes ten den říct, tak vám to usnadní přípravu té kávy, proto ten kávovr. Navíc je tam digitální rádio, abyste si i tenhle pořad a další mohli poslechnout v digitální kvalitě a samozřejmě káva, a tím můžeme umlít a můžeme si dát kafe.
5: No tak moc krát děkujem.
3: Vy si to zasloužíte.
5: Kdepak.
3: Určitě. Tak. Máte nějaký vzkaz třeba pro Petra s Carmen, co byste jim chtěli osobně říct?
2: No já bych chtěla říct, že jsem jich sledovala jako celý život, když byla televize na jejich filmech a inscenacích a že jsem jich měla ráda. A děkuji jim za všechno, co pro nás udělali. Já jsem to všechno dělala hlavně pro manžela, abych ocenila to, ten jeho celý život, tu usilovnou práci.
3: Tak už víte, proč to tady máme. Protože Františka vás miluje, má vás ráda a chce to vykřičet do světa, aby i to ostatní věděli, Jaroslave.
5: Děkuji vám a i Františce.
3: A dáme si kafe.
2: A dáme si to kafe teda.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes to není zlatý, ale smaragdový pár. Manželé Františka a Jaroslav Pálkovi už oslavili 55 let společného času.
2: To už je kus života, kdy každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť, neslyšeli se. Vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Jaroslave, prosil jste Františku někdy na kolenou o něco?
4: Na kolenou ani ne, ale spíš normálně.
3: Prosil vás někdy na kolenou? Klečel někdy před vámi?
2: Prosil? No já nevím. To teda nevím.
3: Bylo někdy zapotřebí?
2: Já myslím, že nebylo.
3: Pamatujete si, kam jste jeli na první výlet spolu?
4: Myslím, že to byly Němčice.
2: No já myslím, že jsme jeli do těch Němčiček, kde mě dal tu pusu. Ale já nevím, vlastně on si to tak pamatuje. Potom jsem byla u nich tady.
3: Jakou květinu máte nejraději?
2: Všechny. Růže, gerbery, já nevím. Vánoční kaktus, neřekl?
3: Já myslím, no poslechněte si to.
4: Jsem měla různý, ona měla ráda kaktusy, kvetoucí a růže.
3: Je nějaké místo, které vy doma máte obzvlášť rád, nějaký svůj koutek, kam se rád uklidíte?
4: V první řadě v dílně, tady pod barákem.
3: Kam se nejraději zašije, kde je mu dobře?
2: U počítaču, ale aj v dílně.
3: Kolik času stráví takhle koupelně, když provádí celou hygienu i se sprchou, s vanou, jak dlouho tam dokáže vydržet?
2: V koupelně, no on má rád vanu, takže on je tam dlouho. Půl hodiny, hodinu.
3: Takhle dlouho?
2: Jakdy, no.
3: To strpíte?
2: Ano, protože jeho bolí u ledviny, tak on se pořád nakládá do vany.
3: Jak dlouho se sprchujete, nebo jak dlouho trávíte čas ve vaně?
4: Ve vaně tak půl hodiny maximálně.
3: Už jste usnul někdy ve vaně?
4: Ano, v lázněch.
3: Co vás od Františky dojalo? Co udělala, čím vás obdarovala, co provedla? Co vás dojalo? Co si tak vzpomenete nejvíc?
4: Tak ona napíše k narozeninám vždycky nějaký pohled nebo nějaký takový psaní květiny a jako vyzná lásku.
3: Co ho přivedlo třeba k slzám? Co ho překvapilo? Byl dojatý, že zrovna vy tohle a tak?
2: Asi to, že se starám o něho.
3: Jsou i takové pravidelné věci, že vy i napíšete hezké přání?
2: Jo, to napíšu, ale on ho vždycky někde mrskne a já si říkám, že ho ani nečte.
3: Za co vám žena nejvíc hubuje?
4: Když nejdu do zavčasu jest, jako pozdní příjezdy nebo tak jinak.
3: Má ráda dochvilnost?
4: Jo.
2: Ano, tak to já, mě ta nedochvilnost jako vadí. Nedochvilnost to já nemám ráda jako.
3: A čekáte na něj často jako takhle někde venku nebo i doma, nebo že někam nepřijde včas, třeba k snídani nebo k obědu?
2: Teď už je nám to jedno.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Padesát pět let jdou spolu životem jako manželé Františka a Jaroslav Pálkovi. Naděje, že oslaví diamantovou svatbu, slábne každým dnem.
2: Když se brali, netušili, jaké rány jim osud nachystá a před čím je svatý Antonín ochrání.
1: Dnes se k němu obrací znovu, aby dal Jaroslavovi sílu bojovat s ošklivou rakovinou. Nemoc si ale každým dnem bere kus jeho sil.
4: Mě nepomůže ani zlatý, ale s tím já už čítám, už jsem to tolik prožil, že s tím jsou smířený, že tady za pár týdnů, no měsíců nebudu, no. Co se dá dělat, že? Ale já už to mám život za sebou.
3: Promítá si ho v tu chvíli člověk, když říkáte, že ví, že toho času už se ukrajuje víc a víc a zbývá méně? Přemýšlíte, rekapitulujete, říkáte si, co byste udělali jinak, nebo co ještě stihnout?
4: No to pořád ještě tady mám resty, že jak v důchodě dám dohromady ty filmy všecky, protože tam máme vše starý normální kinofilmy přehrávat. Takže to mě mrzí teda, že to už nezvládnu. No.
3: Je něco, co byste chtěl ještě prožít s Františkou? Někam se podívat, něco dokázat?
4: No, podívat se na Slovensko ještě možná k rodičům tady. Někde na vodu, na loďku, vyspolem. To jsem měl sen takový, že si někdy zaplaveme, když tam bude díra v té lodi. A...
3: Jaroslave, vy jste ale silný bojovník. Máte ten úsměv na rtech, furt uvažujete, co ještě musíte, nepropadáte tomu. Velký bojovník a velký strážný anděl tedy v podobě Františky. Ona vám taky asi dává sílu, ne? Hodně.
4: No, hodně. Kdyby ji nebylo, říkám, no to v 50 rokách už jsem byl někde za kopečkama.
3: Vy máte nějaký kšeftík s tím svatým Antonínkem?
5: Ano, ano, máme kšeftík se svatým Antonínkem. On nám dává sílu a drží nás a pomáhá nám teda.
3: Jak náročné je třeba být tou oporou? Vy zase tak pozitivní úsměv na rtech i v těchto chvílích. A stále si dáváte tu sílu navzájem. A vy tu lásku máte ukrytou v té vzájemné podpoře mezi sebou, to, že se tu držíte. Ale řekl bych, a tak to cítím z vás, pořád v rámci možností v radosti a úsměvu a pohodě, kde tu sílu, lásku, tuhle lásku v sobě berete?
5: No volám, když je mě těžko tyho svatého Antonína a kamarádka říká, no já ho můžu volat jak chcu, když je pořád u vás. Že nikdy se ho nedovolá, protože je pořád u nás.
3: Je tedy čas ještě i v takhle třeba těžké a náročné době, která s věkem přichází a se zdravím, se zasmát, mít veselý den?
5: Já myslím, že jo. My si ho vždycky uděláme, protože manžel vtipkoval celý život a tak vždycky něco. A i dneska, i když tu byla sestřička, tak vtipkovala, říkala, že no takového pacienta jsem ještě u nás nezažila. Takže to bylo dobrý, no.
3: Co pro vás osobně, nebo jak vy jste to v životě poznali, znamená láska. Co za tím slovem nejenom vidíte, ale i cítíte, co se za ním podle vás všechno skrývá?
5: Já myslím, že je to, že má mě drát jeden druhého, že to cítí s něho, že mu nemusí prokazovat nebo dělat si romantické večeře, ale dělat všechno pro to odpouštět, ne jak dneska řekne něco a už jdu od sebe, už se rozvedou, to ne. Musí umět odpustit, pochopit a trochu se sklidnit, a aby to proběhlo, jak to má. No,
4: no všechno pozitivní. Že jo, její úsměv, ona byla velice pěkná, hezká, pomilování.
5: Co láska je to, že ho pochopíte, že ho chytnete za ruku, že ho pohladíte a ten člověk sám musí cítit, že ho máte rádi. Že to člověk nedělá jenom tak bezištně.
3: Je ta láska cítit od Františky, že stačilo, že se jenom na vás podívala?
4: Je. Já to cítím.
3: Kdy jste dal naposledy Františce pusu?
4: No, každý den dává.
5: No, každý den si dáváme teď.
3: Kdy vás Františka naposledy pohladila po tváři?
4: Každý den. A i po vlasech někdy tak, no. A po ruce tak někdy.
3: Vy se máte tak rádi. A ten Antonínek o to asi tak pečuje, že i přes ty těžkosti pořád v sobě máte tu lásku. Pořád si ji umíte dát, projevit. A vy to musíte ještě dlouho být, abyste to naučili i ty druhé.
5: No nevím, jestli jich to naučíme, ale snažíme se jim to vštěpovat do hlavy a ukazovat jim příklad. No. Nelituju toho, co bylo, a jenom si přeju, aby ještě manžel tady nějaký čas byl s náma. No. Víc nic.
4: Já myslím taky, že jsme prožili stejně krásný život. No. Ať je tam, co tam je, co se stalo, smutné věci a to, ale jinak nemůžu si stěžovat. A taky aj pokud půjdu za kopečky, tak mě nic jako nějak tak zase nemrzí.
3: Jaká byla ta vaše láska?
4: Že mám odjel živa rád. Já jsem nikdy o ně nepozachyboval. Velice rád s ní chodím. Chodím do společnosti rád s ní. A to je to šikovná, hezká holka. No, mám mě ráda, no.
5: Co mám na to říct?
3: Že ho máte ráda? Že ho milujete?
5: Ano, mám ho ráda. Měla jsem ho ráda celý život a neměnila bych.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: No, že mu děkuju za všechno, za celý ten život, za všechno jeho úsilí pro rodinu, že za to budování, že jsme postavili dům a všechno jako ten sklep. A za to, že to se mnou vydržel, že jsme si dovedli, když jsme se někde poškorpili, odpustit. A že to bylo, jak to bylo. A nic nechceme vracet a říkám, všechno to bylo tak, jak to mělo být asi. No. Jinak to bez toho nejde, že to přejde nějaká ta bůřka. Já říkám, potom se zase obloha vyčistí a je zase, jde to dál život. No. Říkám, děkuju za všechno, za tu práci, za úsilí a za to, že mě došel do cesty.
3: A vlastně je tomu Antoníčkovi.
5: Antoníčkovi hlavně. No, to tam jezdíme pořád mu děkovat a prosit. Za zdraví, za sílu hlavně. O sílu a zdraví. Miluju ho. Měla jsem jenom jednoho muže a s tím aj skončím, říkám. Na celý život. No. Jeden a dost.

0: Člověka nemůžete zachránit. Můžete ho jen milovat. To dobře ví Františka a Jaroslav Pálkovi. Jakoby říkali, miluji tě a budu tě milovat, dokud nezemřu. A pokud bude nějaký život potom, budu tě milovat i potom.
1: Jeden francouzský spisovatel napsal, nic na světě nemá takovou cenu, abychom se kvůli tomu museli vzdát toho, co milujeme.
0: Proto milujte každým dnem. Nepromarněte ani hodinu, kdy můžete lásku projevit a užívat. Láska je silná, věčná, ale čas je krátký.
1: To si uvědomuje i Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra zasáhnou celé Česko. Horké počasí zastavilo v Praze na dvou místech provoz tramvají. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 cm kroupy. Varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit menší toky.
2: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
0: Horké počasí zkomplikovalo pražskou veřejnou dopravu. Mezi Florencí a Palmovkou nejezdí kvůli vysokým teplotám tramvaje. Odkloněné jsou přes Žižkov a Kobylisy a cestující můžou využít v úseku metro B. Horko na trati narušilo asfaltovou zálivku u kolejnice, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Tato uvolněná asfaltová zálivka se dostala do podvozku a brzdového systému 2 tramvají. Nyní probíhá za asistence hasičů dopravního podniku odtah těchto 2 tramvají. Následně dojde k odstranění uvolněné asfaltové zálivky z tratě. Po kontrole tratě bude na ní obnoven provoz.
0: To by podle Šabíka mohlo být kolem půlnoci. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Dálnici D35 chtějí podle ministerstva dopravy dostavět 3 konsorcia stavebních a technologických firem. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stát je pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit D1.
4: 3 konsorcia nabídla ceny mezi 71 a 680 miliardami korun. Nabídky teď posoudí ministerstvo dopravy a v září vybere vítěznou, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce Lenka Hamplová.
5: Následně požádat o schválení vládu a poslaneckou sněmovnu na podzim letošního roku uzavřít koncesionářskou smlouvu.
4: Koncem roku by se tak mohlo začít stavět. Hotovo by mělo být nejpozději za necelých 6 let. Stát začne koncesionáři za dálnici platit až po jejím zprovoznění, což může stavbu uspíšit, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
6: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tým později zůstává zpátky.
4: Stát bude dálnici splácet 22 let, konzorcium ji bude po tu dobu spravovat. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek porazila na úvod turnaje v Aténách 6-0, 7-5 Slovenku Morvajovou a postoupila do 2. kola.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, které, jak už jsme zmínili, můžou být ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 210 směrem do Ostravy. V jízdním pruhu je tam rozházené dopravní značení. A na dálnici D5 je mezi kilometry 10 a 15 směrem do Plzně kvůli práci údržby uzavřený levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě 3 kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let, v níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale lét, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíle natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Menzel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se. Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nichž některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska. Krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuj, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm. Má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle zabranou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal a Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Olivier Radcliffe. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že, tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se jmenuje, Kroner nebo takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce a Tverik mi tenkrát říká, Dido, háje člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
1: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
2: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No, to si myslím. Pochopitelně jsem si bral na vzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal ryk, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si, neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervoznila mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce z lehýnka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypěl jsem tedy přijímač. A tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast.

A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučeli dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní. Ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechť se změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou titěrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky s běračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat, sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté Stoky, okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky, večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype beze mne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte? No, rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, jo, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

La la la la la, je mi do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá. Tra la la la la la, je mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Selače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: dialog. Tak, to je tvůj konec.
1: No.
2: U všech čertů, jak to, že honíš ve lese mou laň?
0: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už.
2: V čím lese čí laň?
0: V mém lese mou laň.
2: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
3: Tak jí podoj.
1: Cože?
3: Aby si ji podojil, když je tvoje.
1: Já a dojít?
3: Jestli se nechá a ona se nenechá. Od tebe ne. Ode mě jo. Protože je moje.
1: Tvoje?
2: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
3: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj.
2: Kde pak studený?
3: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš nadobu a přines vodu.
1: Přines vodu?
3: No přines vodu.
1: Já
3: no tak nelelkuj a přines vodu.
1: Přines... Víš, kdo já jsem?
3: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
3: Prve
1: stranu.
3: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
3: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese, u jeho jeskyně, jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem... Dvezníku, já z vodu.
2: Prosím.
1: A k čertu.
3: Vodu.
1: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
2: Vodu.
1: Odu. Laskavě.
2: Vodu.
1: Pro vodu sám.
3: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
1: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
3: Máš pěkného koně.
1: A, to je arabský hřebec.
3: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu Co a je? Víc vykulené oči. Ale pěkný je. A. Jak pak si k němu přišel?
1: Mám vlastní stáje.
3: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
1: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
3: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
1: Tak takhle bydlíš. Máš to tu pěkné.
3: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
1: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být z toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
3: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
1: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
3: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
1: Je, já zrovna tak.
3: Já nemohu ani spát, Pane, jak drnčím, když chrápu.
1: Já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
3: Ne, to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
1: Jo.
3: Takže celou noc nezamouřím oka.
1: Zrovna tak, jako já.
3: Do bílého dne.
1: Hlava taková zle.
3: Jako snop.
1: Tak,
3: jako snop.
1: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
3: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
1: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjčuju k užívání.
3: Nebudu.
1: Ale je to moje laň.
3: Počkej.
1: A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
3: To je koní trut.
1: Koní co?
3: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
1: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
3: Má za to nevím.
1: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
3: No taky, že to je fialka. Proti...
1: Co?
3: Proti záduše.
1: Proti záduše.
3: No.
1: Na tu,
4: Na to já asi zajdu. Jak přijde chladno, ano, že, ano, ano, já, že já nemohu popadnout dech.
5: A vydechnout?
4: No to už vůbec ne. Já vdechnu a nemůžu to dostat ven.
3: No na to je fialka k nepřekoná.
4: Ano.
3: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
4: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
3: Moment, moment velmožný. A nebyly to ledviny?
4: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
3: Kameny.
4: Tluču hlavou do zdi.
3: Kameny.
4: To spíš snesu zacpání jater.
3: A špičaty.
4: Zase mě berou. Dveřníku. Dveřníku, kočičí kůži!
3: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
4: Aha, učerta.
3: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
4: Co?
3: Hučení v uších.
4: Hučení v uších. Vidíš, mám.
3: Že jo?
4: Dnes a denně, jako bych seděl...
3: U splavu.
4: U splavu.
3: No jo, kdy to povídá.
4: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže. Že jsem snad spíš vodník. Mě to tak rozčilovalo.
3: Na to jsou zase hluchavky.
4: Ano, to se dá léčit. Rozčilení?
3: To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
4: Co já se narozčiluju a srdce...
3: Bu.
4: Ano, že? Ano, že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
3: No jo.
4: Ano,
3: vidím. A já? A já vím proč.
4: Schválně proč.
3: Ty máš dceru.
4: Mnohem hůř.

0: tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to za...

0: Pojď, malička, no, pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: neboj se,
1: drahý
0: no.
1: Od...
0: Ale... No, no, co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: No, hodná, Beruška.
1: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: No, neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese. Do sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady bývával takovej vlk, ten snad nic jiného než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne. To bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera to je. Vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik že je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
0: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče. Já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká, co?
0: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: Na to má přece lidi.
1: Lidi?
0: Ha. No proč bych obětoval sebe?
1: Přál bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš. 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Veřníku! Veřníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
1: ano,
0: nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: To potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
0: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženit. To je lepší.
0: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn Rozumíme si?
0: A rozumíme si.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky, prozatím s datem 13. července 2026. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček. A těším se už teď na vás všechny, kteří zavoláte nebo napíšete opět na jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, které uslyší i ti ostatní a třeba je inspirujete. Náš život se sice na číslovky, kterými označujeme náš věk, příliš neohlíží, ale pokud pro potřeby dnešní noční linky přistoupíme na to, že se náš život vyvíjí v desetiletých skocích, či chcete-li etapách, která životní dekáda pro vás byla tou nej? Ta první, dětsky bezstarostná? Ta, která začínala trojkou? Tak kdy už jste o životě něco málo věděli a byli jste plni sil? Bylo pro vás nejúspěšnější desetiletí vašeho života, když vám bylo 50 a víc a po vyletnutí potomků z hnízda jste měli čas i na sebe? Zkusme se dnes ohlédnout za desetiletími vašich životů a říct, kdy se vám svět jevil v tom nejlepším světle. Ano, přiznávám, dnes pro tohle téma dekády, desetiletí života, mám svůj osobní důvod, ale není to proto, že bych se chtěl něčím chlubit. Naopak, nechal jsem se jenom inspirovat a zajímá mě, kterou dekádu svého života vidíte dnes, pokud bychom měli provádět tu pomyslnou retrospektivu, vidíte jako nejplodnější, nejidyličtější, no prostě nej. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Děkuji už dopředu vám všem, kteří to uděláte. A abych demonstroval, že web funguje, to přinejmenším, ocituju to, co už napsala Helena z Náchodska. Nejkrásnější období bylo kolem mých 30 let. Dva synové, jezevčík Broček, jezdili jsme na výlety na kolech, vlakem na dovolené a trávili jsme je na chaloupce v Českém ráji. Pak kolem 50. Děti se osamostatnili, druhá svatba, dovolené u moře v Chorvatsku. Dnes jsem v důchodu, sama, ale zůstaly krásné vzpomínky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Příjemný letní večer přeju, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády vašeho života. A znovu opakuju, že náš život samozřejmě nebere vůbec žádný ohled na to, jak my si číselně označujeme naše věky, naše desetiletí, ale přece jenom, kdyby to měla být ta retrospektiva, ten pohled nazpět, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejidyličtějším? Paní Emo, to už je vlastně otázka na vás. Otvíráte Noční linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Mě raději bych chtěla pozdravit všechny posluchače a takové ty řeči, že se k vám není možno dovolat. Mně se to podaří skoro každý večer podle téma. Jo? Mm-hmm. Je se možno k vám dovolat. A jako takhle a dnešnímu tématu. Je úžasné, protože moje první takové super téma bylo ve 30 letech, kdy se mi narodil první syn, protože jsem ve 20 letech prodělala těžkou operaci břicha a všichni mi tvrdili, že už v životě nebudu mít děti. A ve 30 se mi narodil první syn, v 31 druhý syn, tak jsem byla v sedmém nebi. Je pravda, že potom po 10 letech mi zkrachovalo manželství. Ale jako byla jsem z toho nešťastná, ale potkala jsem muže, s kterým jsem 10 let žila, 15 let už jsme manžele, tak jsme spolu 25 let. A můžu vám říct, že lepšího manžela, partnera, tátu pro své děti bych v životě nenašla. On měl dceru, byl vdovec, jeho dcera mi říká maminko, její děti mi říkají babičko, už jsem jí prababička. A opravdu, takže to bylo ve 30, v 50, jo, a teď si to užíváme s manželem úplně. Máme vlastně dva syny, jednu dceru a k tomu máme 3 pravnoučata a 3 vnoučata. Vnoučata, pak 3 pravnoučata. Z mé strany od synů ještě bohužel nemám žádné děti, protože ty bojujou, ty mají kariéru, když je za to uháním, že už bych chtěla být z její strany babička. Nejstarší syn je šéfkuchař a mladší syn má v Rakousku dílnu a dělá starožitný nábytek, vyrábí pro Rakušany.
0: Vy když jste mluvila o těch nejlepších desetiletích vašeho života, tak jste mluvila víceméně o své rodině, ale potom jste zmínila třeba i kariéru, kterou dělají vaše děti, respektive vnuci. Vy sama jste na kariéru zaměřená nebyla?
1: Jo, já jsem měla v dětství kamarádku a její maminka dělala v hospodě a chodili jsme za ní, když si se čepovala limonáda, že do půl litru a takové a mně se to hrozně líbilo a já jsem si v 18 letech udělala hotelovku a já to řeknu normálně otevřeně, já se na to nesídím, mě mi 66 let, no v červnu mi bylo 66 let a pořád dělám hospodskou. Já tím prostě žiju, to jsem si splnila takový svůj dětský sen.
0: Šťastný ten, který svoji práci má jako zábavu a svoji zábavu jako práci, řekl bych.
1: No to jako já nejít, já už jsem v důchodě, já chodím na brigádu do svého zaměstnání, v kterém pracuji už 26 let, ale nebýt tam, tak asi bych asi umřela doma. Prostě jo. Tak ne, já třeba my tady v Javorníku naproti bydlení máme krásnou hospodku s posazením, všechno na to. A když tam přijdeme a je tam nějaká brigádnice, tak to je pracovní deformace. Já říkám, ty poslouchej, a to pivo by nemohli mít větší pěnu, nebo to jo. A ty holky jsou ze mě úplně nešťastné prostě. Moje práce je moje, já nevím, koníček. A kdykoliv přijedu, tak to hodnotím, jo. Úplně tím žiju. Ale říkám, ve 30 letech bylo nejúžasnější to, že se mi narodili dva synové. V 50 letech jsem potkala svého nového manžela. Získala jsem dceru, kterou jsem neměla. Mám vnoučata, pravnoučata. No, lepší život. Přála bych to všem, aby toto zažili, aby viděli, co je to za krása, když vás někdo cizí přijme do rodiny a chová se k vám, jak kdybyste tam patřili celý život. Prostě něco úžasného.
0: Paní Emo, já vám moc krát děkuju. Třeba i za to, že jste těm, kteří měli podobný osud a třeba se jim během jednoho původně možná úspěšného desetiletí rozpadlo manželství, vy jste jim dala naději, že vlastně život něčím takovým neskončí. Že ještě i v 50,
1: ne,
0: v 60 může přijít ten okamžik, kdy vás, jak vy říkáte, někdo vezme do rodiny, přijme za svou a žijete život, o kterém jste snila.
1: Ano, přesně tak. A ještě si můžu říct, tak jako, já jsem to jednou říkala v nějakém tématu u vás, ke mně chodila pošťačka, super holka, mladá, já jsem vždycky nachystala něco dobrého na jídlo, donesla mi poštu, pojedla, poseděla a jednou mě pozvala, tak jsem k ní přišla, ona mě seznámila s tatínkem a všichni říkali, jak jsme se s jejím tatínkem, on byl vdovec, seznámili, tak popraskali žárovky, vybuchl celý prostor a všichni věděli, že je to tutovka. A už jsme spolu, jako 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme spolu manžela. Takže 25 let spolu žijeme a prostě úplně úžasné, fakt.
0: Paní Emo, já zdravím vás i vašeho partnera a jsem moc rád, že jste zatelefonovala. Děkuju a naslyšenou.
1: Já jsem rád, že se dovolala dneska jako první, česky jsem tak poslední, anebo předposlední. Zdravím všechny posluchače a vaše rádio je úžasné. Bez něho bych nešla spát. Prostě ani s mým pejskem Diankou, která leží vedle mě a poslouchá, co si vykládáme, protože to je takové další moje děcko třetí.
0: Taky za mě podrbejte na bříšku.
1: No, to nám miluje.
0: No, já vím, naše Uzinka a Sárinka taky.
1: Já mám jezevčici a vy máte jako pejska.
0: Labradorky, obě dvě.
1: Já mám jezevčici a to jsem našla, když jsme byli v Mikulovicích v lese, krabici s 13 štěňatama. A Diušku jsme si nechali, tak zbytek jsme dali do dobrých rukou.
0: Za to vám taky děkuju. Paní Emo, mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky a všem posluchačům. A zas příště bude super téma, okamžitě volám.
0: Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Bohumír napsal na rozhlas.cz lomítko linka k tématu desetiletí, dekády života následující. Nádherné dětství ve srovnání s dnešní dobou. Život rychle utíkal a přišly děti. Máchání plínek se skutečením v letních dnech ve staré plechové vaně, ježdění na rekreace ROH s děláním ohňů při opékání špekáčků, jinak krátce strávený čas v roce 68 svobodou. No a v důchodě začlenění do senior klubu s dobrým kolektivem. Na to se nezapomíná. Bohumíra, děkuju a můžeme jít k dalšímu příběhu. Tedy doufám, že další příběh po písničce Pavla Vítka bude čekat na 731. Ještě jednou. 731 800 900, ale pro jistotu znovu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády života. A dalším posluchačem, který čeká na telefonu 731 800 900, je Jarda. A jestli si dobře pamatuju, vy jste buď to přímo z Pelhřimova, nebo malý kousek od Pelhřimova, možná že z Kojčic. Dobrý večer.
1: Ne, já jsem přímo z Pelhřimova, zdravím všechny posluchače Noční linky a také obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá ještě, už jsem s ní dneska hovořila, nemolí, ale dobře, jak si ji udělá lépe, jsou slučky a pejsto vyčerpaná.
0: Děkuji za všechny, které jste pozdravil. Jarda, ano, k tématu. Které desetiletí vašeho života považujete za nejšťastnější?
1: Takže já ty dekády mám za sebou 4, jo, že jim přes 40. Mm-hmm.
0: Takže jedete pátý gumy, takzvaně, jak se říká.
1: Jo, pátý gumy už, jo. Dá říct. No, hlavně se mi to ještě jenom přines, jak tady vůbec bude, člověk dlouho to lidi jenom neví, že jo. Mm-hmm. A ty dekády, ta nejlepší byla ve 30 letech přímo, jakoby, mm-hmm. Ta dekáda, ta třetí.
0: A teď proč?
1: Protože jsem poznal největší lásku, mm-hmm. kterou jsem žil, no, byli jsme spolu vlastně jakoby rok. A pak jsem to díky svojí neopatrnosti definitivně celý pohřbil.
0: Mm-hmm. No. Vyčítáte si to?
1: No, tak jako musí se jít dál, musí jít a jsem to nezvládl, ale kdyby měla svůj šťastný život, byla beze mě, no, šťastnější, no.
0: Zkoušel jste to, čemu se říká druhá šance?
1: Jako ne, ona má, jakoby, asi bych to už do toho ani, kdyby nabídla tu druhou šanci, ona by do toho asi stejně po druhý nešel. Mm.
0: Takže ve
1: 30. Dvakrát do stejný, pak, jak se říká, dvakrát do stejný řeky se stupit, když se nemělo, nebo nestoupíš. No.
0: Ano, pan Tarej, vše plyne. Ve 30. největší lásku. A jak jste na tom se zdravím? Kdy jste byl nejzdravější? Já vím, že to je možná až příliš osobní, ale nemůžu se nezeptat.
1: Zdraví tak celkově dobrý nějak. Tak každý let, co tohle v dnešní době nějaký to zdravotní komplikace trápí, co si budeme povídat, že jo?
0: No to je pravda.
1: Dneska bez nemoci to není asi vůbec nikdo.
0: No tak lékařská věda pokročila a já myslím, že každému jde najít nějaká nemoc a někdy i vícero.
1: Nějaká neduha, ano, a někdy i vícero, přesně tak. Jak říkal Pepíček Josef Rálovský, že vždycky ten vymyslel nemocí, když to nějaký mezi námi není, Pepíček Rálovský, vždycky to...
0: Jardo, takže třicítka a dále, nejlepší dekáda. A...
1: Ale pak ty dekády, je to horší, s tím by mě zběratel si, když se to, ty mě hrozně trápí a už jsem úplně celý tady v tom baráku zarovnanej. To by tě, to je šílený. To zběratel si, to je úplně neštěstí už, to by se chtělo nějak všechno, ale to je to silně jakoby, takový návykový, co si kupovat z toho zběratelství, no, že bych potřeboval nějak teďko omezit, no.
0: Tím vlastně navazujete na jedno z velmi dávně minulých témat, šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. A vaše droga je prostě sběratelství.
1: Ano, teď taky trápí mě, mám skoro 400 kusů lahví alkoholu, co já s tím budu dělat, že to se nedá ani možná do konce života vypít, jo.
0: To neříkejte. Jsou i tací, kteří by to zvládli, Jardo, ale nebudu navádět, protože všeho s mírou, že? Děkuju vám za váš telefonát, Jardo, a přeju vám ještě plno krásných let.
1: Taky, děkuju. Vám taky přeju hodně zdraví všem i všem posluchačům a krásný léto, ať to užívají. A ať se na ty teploty nezlobí, tak léto má prostě do tom patří k létu, tyhle teploty.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Ono se to vlastně už trošku myhlo v tom, co říkal Jarda, ale Maruška, která napsala na rozhlas.cz/linka, to definuje v jedné krátké větě. Pro náš další život je důležitý mír a zdraví, ať je věk jakýkoliv. Zdraví Maruška. S tím samozřejmě souhlasím, ale přesto, Maruško, když se ohlédnete nazpět, které desetiletí jste se měla nejlíp, bylo nejzdravější, považujete jej za nejšťastnější dekádu svého života? Je to vlastně otázka, kterou dostáváte oklikou i vy ostatní. Možná, že po písničce Věry Martinové uslyšíme další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak před malou chvílí zaznělo, možná to bude další příběh na téma desetiletí, dekády života. A řekl bych, že jsem se docela trefil. Čeká na telefonu naše další posluchačka, ale než dostane slovo, tak si dovolím ocitovat to, co napsala paní Helena na rozhlas.cz Lomítko Linka a tak trošku tím vlastně posouvá dnešní téma. No, neposouvá, pořád to jsou dekády, ale no, poslouchejte. Pro mě to byla 90. léta, ty takzvané divoké devadesátky, a to jsem v Česku ani nežila. Devadesátky mi přáli ve všem, v kariéře i v osobním životě. Hodně se toho změnilo s 9.11, tedy s 11. zářím. Najednou se všechno začalo hroutit a nic nebylo jako dřív, a to v každé oblasti života. Tahle dekáda nezačala moc dobře, ale zdá se mi, že se přeci jenom začínají věci zlepšovat a naděje neumírá nikdy. Tak mě možná opravdu čeká to nejlepší a doufat v to lepší budu určitě. Napsala Helena. Ale teď už je čas paní Nory. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Bor.

0: Pokud se budu držet toho, co zaznělo před chvilkou s Jardou, nasazuju sedmé gumy právě dnes. Ale paní Noro, které desetiletí bylo pro vás tím nejlepším?
1: No, tak když to promyslím z toho vysokého pohledu svých 85 let, tak je to skutečně taková rekapitulace. Čili uvědomuju si, když řeknu, že to bylo prvních 10 let mého života, tak pochopitelně, že tehdy v tom věku od toho narození do 10 let bych to těžko mohla nějak popisovat, protože to člověk může skutečně až s tím vzdáleným odstupem, co všechno předtím prožil. Ale to první desetiletí bylo skutečně, no, já nevím, jestli bych řekla nejlepší nebo idylické, ale bylo hezké, bylo pěkné, bylo teplé, protože jsem se narodila v našem domě, ve kterém do dneška žijí, který stariček předtím 5 let před mým narozením postavil, že jsem tady vyrůstala se svými prarodiči a rodiči a za 2 roky se narodil potom můj bratr, což jsem byla pověřena od začátku, kdy se narodil, že mě maminka kladla na srdce, že je to můj bratříček, o kterého se musím starat, já jsem starší, takže musím na něj dávat pozor. A od mého narození jsem tady vyrůstala se svým věrným kamarádem, naším bílým špiclíkem německým, jmenoval se Trefeček jsme mu říkali. A ten právě, když jsem měla 10 let, dostal potom psinku a zemřel. Ale to byl náš věrný kamarád. Náš dům je perfektní, krásně se v něm žije, tak jako nevypadá ani tolik velký, ale je tak prostorově upravený, ale tak perfektně. A my jsme ho měli s bratrem prošmejděný od sklepa po půdu. A kolem domu a za domem ta velká zahrada a tolik těch ovocných stromů. A tehdy všechny ty stromy rodily tolik krásného ovoce. Takže nejenom, že jsme to mohli pojídat během celého od konce jara, celé léto až do podzimu, ale taky, že se pořád zavařovalo, něco dělalo, nějak se to zužitkovalo. Že jsem mohla obhlížet to, co dělá stařenka, co dělá staříček. Maminka s náma chodila na procházky, jezdila s námi po okolních kopcích, vykládala pohádky, vyprávěla nám různé tajuplné příběhy tady z okolí, spod Beskydí. A tatínek, ten mě přivedl k základům symfonické hudby, kterou jsem s ním poslouchala. No a to byl taky začátek školy, na kterou jsem se velice těšila, ráda jsem se učila a byl to asi začátek poznávání i toho vztahu k přírodě, který mám od narození vypěstovaný, protože jsem žila stále tady v té podbeskydské přírodě. Chodili jsme pod Radhoš, pod Javorník, všude do okolí a naše zahrada, to bylo hotové Eldorado, kde jsem se naučila lézt po stromech, skákat přes řídky, lézt přes plot, když jsme chodili na malé koupaliště plivátko, které je vzdušnou čárou od nás ani ne 200 metrů. No to byly krásné věci.
0: Idylické, bezstarostné dětství.
1: Ale s tím pohledem toho vysokého svého věku si uvědomuji, jak se na tom dobře podíleli i moji rodiče, prarodiče, i všichni příbuzní, kteří jsme tehdy měli poměrně hodně ve Frenštátě, že nás i tým politicky neklidným obdobím mezi tím 40. a 50. rokem provedli, že to na nás nezanechalo nějaké divné stopy, i když 48. rok si už dobře uvědomuji, ale tehdy můj dětský rozum to ještě nedovedl s takovým určitým procítěním hodnotit, tak jak jsem to mohla poznat potom. Ono i ty další desetiletí, v každém by se dalo najít něco dobrého, ale bohužel v každém už byly takové řádné kopance, které tehdy režim mnoha lidem uděloval a které naši rodinu velmi těžce postihly. Ať to bylo potom do toho ještě navíc úmrtí mého tatínka, když jsem měla 14 roku, hned na to zemřela i stařenka, i staříček. A těžké období potom, když mě nechtěli pustit na vysokou školu a další. Ale to už je takový propletenec, to už se potom prolíná tím životem. To je takový věnec, kde se střídá to dobré i to špatné. ale zatím jsme to přežili, zatím tady ještě jsem, tak nevím, těšit se na to další, prostě hold, já to

0: beru tak, jak Lenský v Evženovi Oněgvínovi od Puškina, no od Puškina vlastně zpívá v tu árii, co mě příští den připraví. Taky vždycky čekám, co bude další den, kéž by nám to vyšlo dobře. To zase straší bouřkami na zítřek a pozítří tady ještě na severovýchodní Moravě. Kéž vydržíme, kéž nám zdraví slouží a všichni, ať můžeme dál poslouchat Noční linku, a vám, pane Borku, moc přeji, ať s námi vydržíte a v tom rozhlase ať vydržíte a dál se s vámi můžeme setkávat.
1: Ze srdce
0: takže
1: děkuju.
0: Přeji dobrou noc.
1: Děkuji vám moc krát, paní Nora. Mějte se hezky, skoro jste mě dojala. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky a pěkné pondělí. Stále ještě platí to, že máme ten první pracovní den tohoto týdne. Nicméně, už za 25 minut bude čas říct vám, že máme nové datum a že má svátek Karolína. Ale do té doby ještě pár vašich příběhů, aspoň doufám, vašich příběhů na téma desetiletí, dekády života zazní. S tím dalším, zřejmě, je připravena paní Iveta na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Tak krásnou noc, já vás zdravím.
0: Děkuji.
1: Všechny posluchače a v první řadě bych vám chtěla, pane Borku, popřát všechno nejlepší k vašim dnešním narozeninám.
0: Děkuji, ale abychom neupozadili ono téma, já jenom upozorňuji dopředu, důležité jsou vaše příběhy, ne moje narozeniny,
1: já jsem se inspiroval. Já jsem vám jenom chtěla popřát.
0: Děkuji.
1: Jo, všechno nejlepší, hodně hlavně zdraví a úspěchu.
0: Moc krát děkuji.
1: Já bych chtěla říct, že první takový mezník, samozřejmě dětství bylo dobrý, pěkný, ale takový můj první mezník bylo 20 let. Mně se narodili dvojčátka, takže to pro mě bylo nádherný, ale bylo to takový těžký období do těch 30 let, protože manžel studoval, to už jsem říkala v Noční lince a tak dále. Jo, já jsem živila rodinu a tak dále. A potom, jak děcka rostly, tak můj nejlepší potom mezník byl kolem 40 let. Jo, to jsem začala, holky už byly větší, velký, tak studovali, tak já jsem potom začala hodně jezdit na kole, to mě perfektně bavilo, sportovala jsem, aerobik a tak dále, spinning. A na tom kole, to vám chci povědět, já jsem najela od za sezónu, od zhruba od března do září, 6000 kilometrů na kole, každý rok. A nejdelší trasu jsem jela z Nízkého Jeseníku domů, do Olomouce. Jsem jela 100 kilometrů, já už jsem nemohla, ale já jsem to dojela. Já jsem byla vyřízená.
0: No tak, ale ten adrenalin vás možná poháněl. Říkala jste si tak a mám rekord. No. Je to tak?
1: No, já jsem najela opravdu domů tak 100 kilometrů a já jsem to fakt ujela. A ještě vám chci říct, a v tom období jsem se stala ředitelkou mateřské školy, kterou jsem řídila 10 let, takže to tak bylo takový perfektní období, fakt kolem těch 40 let. A potom to bylo výborný a i do těch 51 let, to bylo taky výborný. To jsem dělala tu kariéru, sportovala jsem, holky už šly na výšku potom. A potom v těch 51 letech, potom s manželem jsme se rozvedli, tak potom můj pes, já jsem měla pejsky vždycky. Já mám, vy máte labradorky a je miluju, to co hodně psí. Já mám belgičáka obrovského černého, nádherného. A on mě seznámil normálně s jedním mužem, on na něho vyskočil v hospudce. Já jsem, bylo parný léto, bylo vedro jak hrom tenkrát. On na něho vyskočil capama v té hospodce, říkám, co to děláš? Říkám, dolů. A on nás seznámil a s tím pánem jsme spolu žili do těch 61 let, to bylo taky pěkný období, chodili jsme s psama na výlety a tak dále. Teď už jako on žije sám, ale pořád za náma chodí, takže taky dobrý období. Takže mě je teď 65 a pořád se cítím duševně, jo, duševně, taková, jakoby fit, jo? I když už nejezdím na kole, kolo mám v garáži dole, já jsem dělala rekordy na tom kole. A to chci říct lidem, že nejde jenom o ty mezníky po 10 letech, ale naše tělo, víte, že se zajímám o tu ezoteriku, naše tělo se obnovuje, buňky a tělo, každých 7 let se obnovuje náš organismus. Jo?
0: Já už to taky slyšel, ano.
1: Ano, každých 7 let se nám obnovují buňky v těle, jo, se to mění, takže prostě záleží ještě na tom, jak tedy člověk se cítí v duši. Nejde fakt o věk, věk je jenom číslo. Já se furt cítím jako ta holka, já nevím, jak je to možný, možná mi to aj udržuje.
0: No ve 40 jste začala jezdit na kole, tak vám to vydrželo hodně dlouho? Ta forma, do které jste se dostala?
1: Ne, pozor, já jsem jezdila na kole vždycky ráda, už jako děvče, jo, v 18, potom maturita a tak dále. Já jsem vždycky milovala kolo, vždycky. Takže na kole jsem jezdila k vodě a tak dále. ale potom kolem té 40, já jsem potom narazila na jednoho kluka cyklistu, jako kamarád, jo, kamarád. Mm-hmm. A ten byl blázen do toho kola, jo, on furt jezdil, on jezdil denně jak blázen. A on mě potom tahal na ty vylety a on mě tak vypracoval, že jsem pak ujela těch 100 kilometrů z Jeseníka do Olomouce. Jo, on mě jako táhl. A já jsem prostě jezdila, to byl ale kamarád jenom, jo. A já jsem valila na tom kole, já jsem potom měla, to byl galuskáč, on mě sehnal kolo, on dělal v cyklodílně, nebo opravně, nebo jak to bylo. A on mě sehnal perfektního galuskáče po nějakým borcovi, to mělo normálně berány, já jsem na tým jezdila jak blázen. A no, takže a aerobik jsem dělala, spinning, jogu, jo, fakt všechno možný. Já jsem fakt hodně sportovala. Kromě běhu. Mě běh, představte si, běh mě nedělal dobře. Mě bolely nohy, všecko, ale na kole jsem valila, plavala jsem v létě, jo, všechny možný sporty. Mm-hmm. Ale běh mě nedělal dobře, běh ne.
0: Jenom se dohaduju, ale možná to bylo tím, že jste běhala po asfaltu, respektive po betonu, takže to odnesli tak trošku možná klouby. Ale jak říkám, jenom se dohaduju.
1: Neběhala se vůbec, protože běh mě nechytl u srdce. Kolo, říkám, kolo, plavání, aerobik, já jsem dělala i cvičitelku aerobiku jednu dobu. To mě bavilo.
0: Žijete bohatým životem neustále, Iveto, a děkuji vám za tuhle vaši zprávu, za to ohlédnutí, za vašimi ano. desetiletími. Mějte
1: říkám,
0: se hezky.
1: Kolem 40 nejlepší.
0: Děkuju,
1: tak
0: mějte
1: ještě
0: se hezky
1: gratuluju,
0: a dobrou noc.
1: Ať se vám daří. Děkuji.
0: Díky, naslyšenou.
1: A zdravím lidi, nashledanou.
0: Desetiletí života, dekády vašeho života, které byly ty nejúspěšnější, nejzdravější, nejidyličtější. O tom všem si můžeme povídat až do zítřejší jedné hodiny v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, odezní, pokud se to samozřejmě týká tématu. Marie z FNO, to bude zřejmě Friedland nad Ostravicí, dohaduju se, napsala: celých životních dekád mám už 7 a 8 dekády skoro 3/4. První 2 desetiletí, dětství a mládí, byly krásné. Pak jsem se vdala a narodily se 2 děti. Bohužel obě zemřely. To bylo moc těžké období. V mých 30 se nám narodil zdravý syn. O rok později zdravá dcera. To byla šťastná doba. Pak ale, když bylo dětem 15 a 16, náhle zemřel můj manžel. A zůstali jsme sami. Ještě, že jsem měla 4 sourozence, když bylo potřeba, pomohli. Obě děti jsou velice hodné, máme spolu moc hezký vztah. A tak mohu říct, že i když některé dekády mého života byly složitější, přijala jsem je tak, jak přišly. Jsem šťastná a těším se na každý nový den. Zdravím všechny posluchače Noční linky. Podepsána Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dovolím si navázat na to, o čem zpíval Marek Ztracený. Ta písnička se jmenovala Naše cesty. A já si troufám říct, že cesty, kterými se ubírají naše životy, jsou mnohdy klikaté, plné zákrut, někdy i objížděk, taky ale propastí. Tím vlastně jenom jinými slovy říkám to, že v každé dekádě našeho života se najde to dobré i to horší. Ale možná, že v některém desetiletí Honzova života něco převažovalo. Je to ten další posluchač, který čeká na telefonu 731 800 900 a i jej se ptám, které desetiletí svého života považuje za nejidylečtější, nejzdravější, no prostě to nej. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeji a nejen vám, Borku, ale všem posluchačům. Ještě jednou všechno nejlepší k těm vašim sedmi gumám, jak jste řekl.
0: Děkuju.
1: A pane Borku, když jsme u těch desetiletí, Já si vás pamatuju z jednoho nejmenovaného rádia z 90. A podívejte se, uběhne 35 let a stále slyším váš charakteristický hlas zase z rádia. Prostě to je úžasný. No, takže to tak na okraj a jinak moje nejlepší desetiletí, přestože už se necítím, je mi něco teda v úvozovkách jenom přes 50, ale necítím se mít tolik energie jako ve 30, ale přesto si myslím, že mých posledních 10 let jsem to zvládl nejvíc a jsem tak jako nejšťastnější.
0: Mohl byste trošku zalistovat tím posledním desetiletím, tedy říkáte, že se vám toho povedlo nejvíc, tak co je tak nejvíc chlubení? Klidně se chlubte, protože když to neuděláte vy, kdo to udělá za vás?
1: Jasně. Oženil jsem se, děti odešly do svých životů z domu, oženil jsem se teda už po druhé, a postavil jsem dům a mám, a když jsme u těch psů, tak mám taky před 10 let jsem neměl pejsky, ale mám pejsky, máme dokonce několik pejsků, no a prostě mi tak přijde, že posledních 10-12 let je to nejlepší.
0: Já vím, že se o tom bude těžko mluvit, ale zeptám se vás ještě na jednu věc. Ano. Já tu otázku vlastně ještě v souvislosti s těmi nejlepšími dekádami našich životů nepoložil.
1: Ano.
0: Jak to vidíte s životní moudrostí? Kdy jste se jí, řekněme, kdy se vám jí dostalo nejvíce?
1: Ano. Právě bych řekl, že do těch 30-40 jsem dělal samé blbosti, hlouposti a nevážil jsem si. A právě posledních od těch 40 let a poslední roky zvlášť, co nám čím, a teď nechci zase na nějakou smutnou notu, ale čím jsme starší, můžeme ztrácet i některé své blízké, tak si víc uvědomuju důležité věci a že jsem tak jako začínám moudřit až po té 40. Jako no.
0: Já si dovolím vypůjčit pár slov, která jste právě pronesl. Zjistil jste, co v životě je hodně důležité a co méně důležité. Ano. Je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Máme to stejný. Přesně Honzo, tak. Moc krát vám děkuji i za tu vzpomínku na doby, kdy jsem začínal za rozhlasovým mikrofonem. Je to 35 let, letos v listopadu to bude tedy 35 let. A vrátil jste mě naspět do toho desetiletí, kdy jsem byl asi tak zhruba nejzdravější.
1: Výborně. Rádi vás posloucháme, nejen váš pořad, ale vůbec vás, když jste za mikrofonem. Tak pěknou noc, zbývající čas do té jedné hodiny, ať se daří.
0: Honzo, moc krát vám děkuju, ze srdce děkuju, udělal jste mi radost.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Od Gianni Nannini to byla foto Romance a od Marcely Holanové Cesty lásek. Poslouchali jste tuhle písničku v noční lince Českého rozhlasu a teď si v ní můžete poslechnout další příspěvek na téma desetiletí, dekády života. Je to paní Marie, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, která byla nejlepší ta dekáda jejího života. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásnou pohodovou noc všem. Tak moje nejlepší desetiletí bylo od 80. do 90. roku. Bylo to hlavně kvůli tomu, že maminka přežila těžký infarkt na klinickou smrt a řekli nám, že nebude. Ona se pak ještě nakonec vdala. A dali mi taky, bylo mi asi 27, zhruba dali mi byt, 2 plus kuchyňský kout. A já jsem teda měla předtím už před svatbou a partner maminku nechtěl, když jsem si jezdala k sobě do jeho bytu, tak jsme se rozešli. Já jsem pak dostala teda svůj byt. No a maminka, když se z toho dostala, tak jsem tam za ní jezdila. Vedle byl volný soused. Mamince padal barák na hlavu. Tak prostě jsme se se sousedem dali dohromady a kluka, který ho nikdo nechtěl, tak vlastně pak jsem poznala, že to byl nejlepší člověk a asi i ten, kdo mě měl nejvíc rád a udal by pro mě úplně všechno. Bohužel už od roku 2005 není. No tak takhle nějak to bylo u mě.
0: Už by to chtělo zase nějaké hezké desetiletí, říkáte si, že, paní Marie?
1: No, tak to bylo potom taky, když, to jsem se teda zasmála, když jsem končila, já jsem přesluhovala 7 let na železnici a už mi bylo zlé, ale chtěla jsem si udělat 50. Už jsem nemohla, ale. A zjistili mi, že mám srdeční vadu. Oni mi to zjistili, až když jsem měla být dávno v důchodu, když jsem přesluhovala. Já jsem celou tu dobu dělala noční, dělala jsem i 24, 12, dojížděla jsem. Jo, a prostě tak nějak to šlo, ale možná, že to bylo i tím, že opravdu ten partner pro mě dělal všechno. Když rušili ty určitý ty stanoviště, musela jsem se posouvat k té Praze a on třeba ze začátku chodil se mnou na ty první vlaky, nebo mi chodil naproti. On takhle mi jako hodně pomáhal, aby se mi nic nestalo. Já jsem dělala na trati, jako zajišťovala jsem bezpečnost vlaku, aby třeba nenajel vlak na vlak. Tu práci jsem měla strašně ráda. No, ale nechtěla jsem ji opustit, takže já jsem vlastně nechodila ani k doktorům, když mi něco bylo. Protože jsem se opravdu bála, že by mě z té služby sáhly. Mysleli si, kdo ví, jak nejsem zdravá. Jo, já jsem byla vlastně na tom takhle. Ale jako díky tomu partnerovi, tak opravdu dalo se vydržet hodně. Přeju to i jiným ženským, jo. Prostě někdy ten chlap se zdá, že je k ničemu, ale opravdu potřebuje pohladit trošku to zázemí a je to dobrý. No a když se nepolepší, tak ať jde. Není po válce, chlapů je dost.
0: Máte pravdu, je nás plno.
1: Paní na ženský to platí, ale taky. Jo?
0: Takže vy vlastně, ano, na obě dvě strany téma. Říkáte, pro jedno kvítí slunce nesvítí.
1: Ano,
0: tak.
1: Zkoušet to, furt to zkoušet, až to vyjde.
0: Děkuji moc krát, možná je to návod i pro mě.
1: Taky.
0: A mějte se hezky, přeju vám krásné léto, paní Marie.
1: Já vám taky moc. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Ono naslyšenou vyřkla paní Marie přesně ve chvíli, kdy odbyla půlnoc. Teď už vás vítám v novém dni. Je 14. v měsíci červenci, svátek má Karolína a já nositelkám tohoto krásného jména přeju zdraví, štěstí a lásku. A kdybych mohl mít aspoň drobný hlas, jako takovou tu drobnou přímluvu tam nahoře, dámy, ať tím dnešním dnem začíná to nejlepší desetiletí vašeho života. A tím vlastně tak trošku Směřuju do vlastní kuchyňky, protože ono desetiletí života, dekády vašeho života a která z nich byla z vašeho zpětného pohledu nejlepší, je tématem i té další hodiny Noční linky. I tentokrát můžete volat na číslo 731 800 900 a psát na rozhlas.cz/linka. Michal napsal: v jistých ohledech je u mě tou nejlepší ta současná, čtvrtá životní dekáda. A to navzdory tomu, že jsem si během ní vyslechl diagnózu nevyléčitelného neurodegenerativního onemocnění a trpím syndromem tonického napínače bubínku, vzácným, extrémně neurotizujícím stavem, který u nás neznají ani ušní specialisté. Po dosažení 40 doznala řada mých životních postojů překvapivých změn, pokračuje Michal. Osvobodil jsem se od starých myšlenkových struktur, hlavně co se týče investičního uvažování. Taky jsem začal, trochu s podivem, milovat, co jsem dřív nesnášel a nesnášet, co jsem dřív miloval. Nesnášel jsem lazaně a teď je miluju. Miloval jsem učení se jazykům, teď to nesnáším. Na pozadí všech svých současných útrap ale cítím, jak se hluboko ve mně rozvíjí zvláštní proces, který buduje jakýsi trvalý vnitřní pocit myšlenkové ukotvenosti a vyrovnanosti. A toho si nezměrně vážím. Michale, já si vážím vašeho vzkazu, stejně jako všech vašich psaní na rozhlas.cz/linka a už dopředu děkuji vám všem, kteří zavoláte a řeknete, která dekáda vašeho života byla tou nejpřínosnější, nejzdravější, nejidyličtější, no prostě tou nej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém 14. červencovém dni. Máme 6 minut po půlnoci a na telefonu 731 800 900 čeká pan Láďa, který má myšlenku, který chce říct to, co jej napadlo, jakmile slyšel téma dnešní noční linky, která tady vlastně ještě nezazněla. Já už říkal, že v každé životní dekádě nás potká něco dobrého, něco špatného, někdy je jednoho víc, druhého míň, ale to důležité nám už řekne samotný Láďa. Zdravím, na Pardubicko jste říkal, že jo?
1: Ano,
0: dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobré ráno.
0: Ano. Za chviličku vychází sluníčko, to je pravda. Tak a teď už vás poslouchám.
1: Já bych chtěl říct, že jako mě už teda je 70 let a v podstatě, kdybych měl hodnotit ty dekády, tak každá dekáda má svoje plus a mínus a vždycky mě nějakým způsobem navedla, poučila a myslím si, že bych je chtěl znovu prožít, protože kdybych měl jenom samé úspěchy, potom by ten život byl jednotvárný, kdybych měl samé jaksi neúspěchy, bylo by to špatný a to poučení, které jsem v podstatě získal, mě nějak dovedlo, že jsem maximálně spokojen a kdyby se to mohl opakovat, neměnil bych.
0: Takže zastáváte názor díky za každé nové ráno, podobně jako já.
1: Přesně tak, přesně tak, protože si myslím, že měl jsem štěstí v rodinném životě, měl jsem štěstí. Děti jsou dneska významní vědci nebo tak, jo, a v podstatě v práci jsem byl úspěšný, ale musel jsem samozřejmě, nebo to zadarmo, a musel jsem pracovat a to právě ty neúspěchy mě k tomu vedly, takže v podstatě jako chtěl bych, že každá ta dekáda byla jak výsledkem toho a jako ve stavu, kterým se nacházím a v podstatě jako mě to poučilo a našel jsem si vždycky nějakou cestu a ať už to bylo společenský dění nebo tak, jo, ať už to bylo rodinný zázemí a podobně, místo, kde bydlím a podobně. Jediné, co mě možná teďka je stáru, jako trošku znepokojuje, je to životní prostředí, který je teda strašně drasticky vůči nám tady. Sice potřebujeme postavit dálnice a podobně, ale ta příroda dostává tvrdě, jak se říká, na fraka, bojím se, je naše děti, nebo takže to prostě těžko dát dohromady, protože jako sice vědci říkají, že vznikají nové a nové objevy, nějaké mikroorganismy a podobně, ale za chvilku nám bude vzácná kráva, kůň a podobně, protože za chvilku nebude ta příroda v podstatě jako žádná. No.
0: Tomuhle apelu velice dobře rozumím a souhlasím s ním. Ale vraťme se k těm desetiletím života. Takže vy vlastně říkáte, a já s tím, ano, už dopředu říkám, vlastně taky souhlasím, že každá dekáda sice měla své, ale byla důležitá i v tom, že vás poučila pro další dekády a desetiletí vašeho života. Je to tak?
1: Je to tak, přesně tak. A když byl nějaký neúspěch, tak mě to namotivovalo, hledal jsem příčiny toho neúspěchu a poučil jsem se a myslím si, že o tom je ten život. No.
0: Přesto se ale zeptám, když už vzpomínáte na minulost, na kterou dobu, a znovu se dostávám k těm desetiletím, na kterou dobu vzpomínáte nejraději, která byla pro vás nejidyličtější? Protože paní Nora tady mluvila o té první dekádě svého idylického dětství, tedy života idylického dětství. Tak jak je to u vás, když jste byl teenager, nebo když vám bylo 20?
1: Já bych to řekl jináč. V dnešní době, když to beru zpětně, tak když je člověk do těch 35 nebo tak, tak má dveře otevřené, je tady cena pro mladé vědce nebo tak prostě, jo. Když už je starší, tak už ty šance jsou menší, musí pro jeho ohodnotit nějaká opravdu významná práce a to si myslím, že třeba mě asi bylo jako nejlíp asi v 50, protože to jsem dosáhl určité vědecké hodnosti nebo tak, jo, a v podstatě bylo to výsledkem nějaké systematické práce, která měla smysl, jo, myslím pro lidi a podobně, takže, ale to jako neznamená, že já si myslím, že každý, jako každá profese je důležitá, jo, pro život společnosti, ale jako je to už výsledek, že už jsem se uměl podívat dozadu, že jo, už jsem viděl, jestli to má smysl a podobně a tak nějak asi už jsem po těch 50 se už možná nechá hodnotit, možná to je brzo pro někoho, ale myslím si, že už to je taková doba, kdy se trošku můžeme podívat dozadu. Předtím to ještě jako stále je cesta určitého hledání nebo tak.
0: Láďo, moc krát vám děkuju i za vaši upřímnost a za váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto. a hodně zdraví.
1: No, děkuji, dobrou noc, naschledanou.
0: Naslyšenou. Na rozhlas.cz/Lomítko/Linka se teď objevilo hned několik vzkazů, takže zkusím jen tak v rychlosti třeba to, co napsala Dana z Blatné. Dětství bylo nezapomenutelné a do 40 jsem rostla a sdílela i rozdávala štěstí. Teď už hlavně vzpomínám a rekapituluju a snad i moudřím a zpomaluji tempo. Užijte života s nadhledem a ve zdraví. Je to největší štěstí a bohatství i dar.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tuhle písničku Pavla Nováka si pamatuju z prvního desetiletí mého života. A říkám to záměrně, protože dekády desetiletí života, to je téma dnešní noční linky. Říkám dnešní, ale začala včera, už máme úterý 14. července. Nicméně do jedné hodiny bude čas na vaše příběhy na tohle téma. A paní Jana z Prahy je tou další, která nám chce říct, kterou dekádu svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já chci říct, celý můj život byl krásný a opravdu si ho vážím a všichni bychom si měli vážit života. Samozřejmě byly období horší, lepší. Ráda vzpomínám na dětství, ráda vzpomínám na mládí. Měla jsem velké štěstí, rodiče se dožili požehnaného věku 90 let. Mám sestru, se kterou výborně vycházím, mám dobrou rodinu, se kterou dobře vycházíme. Takže celý život byl opravdu šťastný. A jestli můžu říct nejšťastnější, těžko říct, ale snad od 40, kdy vlastně se mi podařilo stmelit rozbitou rodinu po rozvodu. Znovu jsme se s manželem dali dohromady k radosti dětí. Byli už sice starší, takže zase to neprožívali až zase tak úkorně, ale byli rádi, že jsme zase spolu a moc si toho vážím a jsem šťastná.
0: Můžu mít hodně indiskrétní dotaz?
1: Ano.
0: Byla jste vy iniciátorkou toho znovu shledání a znovu partnerství s vaším manželem?
1: No v podstatě jo, ano.
0: No, už jste to říkala, že se vám podařilo stmelit rodinu, tak jsem jenom chtěl na tuhle strunu udeřit znovu. Jste spolu dodnes?
1: Jsme spolu dodnes, chvála Bohu, vycházíme výborně. Manželovi je 78, tak jak tak ty roky chodí, ty problémy všelijaký, ale vycházíme dobře a je to opravdu hezký.
0: Možná je to trošku kacířské, to, co teď řeknu, ale možná, že vám prospěl ten oddech.
1: No ten oddech, abych se přiznala, nebyl až zas tak dlouhý. My jsme vlastně byli rozvedení, no jak, dva, tři roky. Problém, který vedl k rozvodu, manžel vyřešil velice, velice teda radikálně. Takže jsme se dali zase dohromady, no.
0: Konec dobrý, všechno dobré, chtělo by se říct, ale jsem rád i za to, co zaznělo na začátku našeho rozhovoru, že vlastně všechny dekády vašeho života byly, některé možná byly trošku smutnější, ale zase to vyvážilo možná něco veselějšího, že všechny dekády vašeho života za to stály. A já jsem rád, paní Jano, že jste to řekla. Mějte se pěkně.
1: Ano.
0: Díky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Telefon 731 800 900 máte stále k dispozici a stejně tak i web rozhlas.cz/linka. No a říkám to hlavně proto, že na něm vidím to, co napsal do několika řádků Marek. Když se psal 1. leden roku 1990, tak jsem ještě nebyl na světě. Když se psal 31. prosinec roku 1999, tak jsem měl 8 let, 1 měsíc a 19 dní. Z té doby si toho moc nepamatuji, ale tato dekáda byla nejlepší od 60. let. Mohli jsme jet kamkoliv jsme chtěli, rádia hrála to, co jsme do té doby neznali a v televizi běželo to, co jsme také neznali. Marku, i za tohle, co jste napsal, děkuju. A jak je to u vás, vážení přátelé, vy, kteří právě teď posloucháte noční linku? Které desetiletí vašeho života byste i do vysílání, pokud se dovoláte, označili jako to nejzdravější, nejšťastnější? Nejvíc jste cestovali? No prostě největší idyla. Uznávám, že to, co říkala paní Jana, má hodně co do sebe. Nicméně, pokud máte nějaké desetiletí, které byste chtěli označit i zlatou medailí třeba, tak zavolejte. Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když jsme v ní, tak u těch desetiletí vašeho života, tak si nemůžu odpustit jednu poznámku k té předchozí skladbě. Tak to byly osmdesátky, to byla Bonnie Bianco, Pierre Cosso a jejich Stay. No pro mě osmdesátky to bylo něco, to se v pop music dělo věcí. Hlavně v té anglosaské, ano, o ní mluvím, ale teď zase naspět k tématu a k desetiletím vašeho života. Tou další, která na telefonu 731 800 900 čeká, je paní Mirka. A já ji zdravím. Přeju vám krásné léto, paní Mirko.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: já
0: večer.
1: Moc zdravím všechny ponočníčky a hlavně vás, Borku.
0: Děkuji.
1: Tady je Mirka z Brna. Toto téma se mně velice líbí a já bych začala hned, teda už mám těch desetiletí za sebou dost, ale začala bych svým krásným dětstvím. Prožila jsem ho v lednicko-valtickém areálu, nedávno jsem o tom taky mluvila, takže se nechci moc opakovat. Ale bylo to nádherné dětství, neustále na kole, lednickým parkem, k minaretu, tam jsme si vylezli snad 20krát, k Janohradu. Léto jsme prožili u Apola, to je ta soustava těch rybníků, tam Hlohovecký, Prostřední a Apolo s tím krásným zámečkem. Tam jsme byli celé léto. Rodiče měli pole, vinohrad, maminka mě posadila na trakač, a už jsme jeli do Vinohradu. Taky, ale nestydím se za to, byli jsme pionýři a pionýrky a právě, že v Lednici je do dneška vysoká škola zahradnicko-ovocnická a studenti právě nás tom pionýru vedli. A ti byli teda bezvadní. My jsme projezdili okolí Pálavy, do Břeclavy lesem, právě k těm rybníkům, do Valtic. Opravdu se nám věnovali a bylo to bezvadné. Tak to bylo moje hezké dětství. Vždy jsme se koupali, rodiče vůbec neměli strach, já nevím jak to. No, tak bylo to krásné. A potom další období bylo ale taky hezké.

0: vlastnil ho ten majitel prostějovských oděvních závodů, ne Hrast jmenoval, měl krásnou vilu u Hloučele, u Rybníčku, u Lesíku a to byl právě náš internát. Dodneška mám z té školy a z toho internátu kamarádky po celé republice, protože ta oděvní průmyslovka vlastně, ona vychovávala takové ty střední kádry technické pro oděvní průmysl po celé republice. Tak holky byly některé nahoře, dostali umístěnku, vy si asi tu dobu nepamatujete, ale to my jsme museli nastoupit na umístěnky po maturitě. Mm-hmm. Tak moje kamarádky šly třeba nahoru do Liberce, do Prahy, dolů do jižních Čech, do Třeboně. No a já jsem dostala umístěnku do Brna a seznámila jsem se tam se svým manželem, teda, který byl na letišti jako voják. No tak jsem se dostala do Brna a moje vytoužené prostě takové přání bylo jít učit do školy. Takže po krátké praxi jsem učila na oděvním učilišti v Brně a to bylo zase tak hezké období. Mimochodem, Borku, já jsem taky učila Zdenka Bakalu konstrukci střihu. Představte si, on to moc nezveřejňoval, ale prostě bylo to nějak tak, že se nedostal na gymnázium, tak šel k nám se vyučit. Vyučil se, udělal si maturitu a potom teda jako emigroval. No a co bylo pak dál, o tom už nemluvím, ale byl to kluk teda zvídavý, to musím říct. Tak to je taková zajímavost, kterou občas teda dám k lepšímu. No, bylo to tak, takže učila jsem, bylo to bezvadné, to mě bavilo, moje zaměstnání byl můj koníček, no, měla jsem dva kluky, no a opravdu jsem byla šťastná. To bylo období, kdy jsme jezdili na brigády, na papriky, na rajčata, celou Vysočinu jsme objeli prostě, no bylo to krásný, no. Ale Borku, já musím teda říct, že jsem v důchodu samozřejmě už delší dobu a já zase ale jsem spokojená. Já mám kamarádky, s kterýma jezdíme do Luhačovic, manžel teda zemřel. To bylo špatné období, smutné, ale nějak prostě jsem se z toho dostala právě díky kamarádkám. A tak jezdíme do Luhačovic, každý rok si zaplatíme týden. Chodíme každý týden k sobě na karty a je to takové prostě hezké, družné. No a tady bydlím kousek od Čelepky, která teďka teda není v provozu, to asi víte.
1: Ano, vím.
0: No a tam jsou další moje přítelkyně, tady z okolí, jak je Tábor, Klusáčkova, Chlupova, tak se tam sejdem skoro každý druhý den. No a zase je to takové hezké, takže já musím říct, že opravdu ten život jsem prožila prostě hezky. Nemůžu něco říct, že by bylo nějaké tragické. No a jak mluvím o tom přátelství, tak Wehrlich napsal takový hezký citát. Přátelství je součástí šťastného života. A to si myslím, že je pravdivé a moc se mě to líbí. Takže pomalu bych teda ukončila, já bych ještě vykládala, ale chtěla bych moc pozdravit moji přítel, teda z rodiny Janu Darmovzalovou, která poslouchá noční linku každý den a čeká na vás právě, že vás má moc ráda. No a ještě zdravím Aničku z Miroslavy, to je opravdu žena, které si hodně vážím. Určitě vám to taky připomíná něco. Anička z Miroslavy.
1: Ano, samozřejmě.
0: No, takže to by bylo tak všechno.
1: Mirko, já vám moc krát děkuju i za to potvrzení toho, že vlastně život se neohlíží v žádném případě na čísla, kterými my označujeme dekády, první, druhá, třetí a tak dál a tak dál.
0: No,
1: a že vlastně taky v každém období našeho života lze najít věci jak dobré, tak věci méně dobré a že všechno, že nic se neděje samo o sobě a že Z každé dekády, jak už tady taky od našeho posluchače zaznělo, si

0: můžeme vzít při nejmenším poučení pro budoucnost.
1: Ano, ano. Tak já vás děkuju. Moc zdravím a těším se na vás, až bude den otevřených dveří zase.
0: Děkuju a budu se těšit taky.
1: A hodně štěstí vám přeju.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, naviděnou.
0: Vážení přátelé, noční linka má před sebou už jen posledních 27 minut. Je čas na to, abych vám znovu připomenul telefonní číslo. Díky němuž se už po písničce Michala Hrůzy v tomto případě a vlastně taky naskočí na tu naši dnešní retrospektivní vlnu písničkou Budu ti vyprávět. Ano, seriál Vyprávěj. Tedy je čas, abych vám připomenul telefonní číslo, na němž už po písničce Michala Hrůzy možná uslyšíme ten váš příběh a to, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejšťastnějším. A nebo na něj aspoň nejraději vzpomínáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladké

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupeň

0: Částečně za to může moje zvědavost, ale vlastně i to, že Michal Hrůza přišel do Noční linky právě s touhle písničkou ze seriálu Vyprávěj. Takže se ptám Jardy, který jako další čeká na telefonu 731 800 900, jestli se dívá třeba i na seriál Vyprávěj, který je taky takovou retrospektivou našich životů. Jardo, dobrý večer, díváte se na Vyprávěj?
1: Dobrý večer. Ježíš, to jsem miloval, ten seriál.
0: No prosím, takže to ohlížení do minulosti máte natrénované. Třeba i díky tomuhle seriálu. Teď se vám to bude hodit. Kterou dekádu vašeho života si nejraději vybavujete?
1: No já bych to vzal trošku obšírný. Mm-hmm. Hejte, mě je 55. 22 let jsem byl na kamionu. Mm-hmm. Takže jako ten úsek života, já jako miluju řízení od dneška, jezdím furt ještě a, mm-hmm. a ale jestli teda můžu trošku odbočit,
0: samozřejmě.
1: Je to asi tak 15. člověk přede mnou, který se dovolal, tak říkal, že mu je kolem 50 a že vlastně tenhle ten věk, nebo co prožívá vlastně tuhletu chvilku, mm-hmm. takže je nejlepší a já s ním úplně souhlasím.
0: Řekněte proč. Definujte.
1: Proč? Úplně jasná věc. Děti jsou pryč, jsou veliký, mm-hmm. ten člověk má už potom čas jenom sám na sebe vlastně mm-hmm. a užívá si ten život vlastně úplně v klidu a tak, jak si ho nastaví sám. Takže já tomu pánovi děkuju za to, že to řekl a já s ním na 100% souhlasím. Teďka řekl bych jméno, ale já si nepamatuju, že to je, říkám, 15. člověk, který volal přede mnou.
0: No byl to zřejmě Honza, který se po 40 oženil, děti odešly, postavil dům, má psy. To bude zřejmě on, na kterého navazujete. No,
1: asi máte pravdu, asi je to Honza. A tímto bych ho rád pozdravil a řekl mu znovu ještě jednou, má 100% pravdu.
0: Zeptám se vás ještě na vaši profesi. Vy říkáte, že jste víc než 20 roků byl a stále ještě jste kamionákem. Je to tak, ano?
1: Nejsem. Už víte, nejste. Byl jsem 22 let, ale potom z rodinných důvodů jsem se na to musel vykašlat, mm-hmm. protože umřel tatínek a maminka to doma se mu nedávala. Mm-hmm. Tak jsem to hodil na hřebík a zůstal jsem si doma. Teďka jsem řídil autobusu zase, no, takže...
0: Takže pořád kulatá práce.
1: Určitě, víte co, já bez toho nebudu. Já to mám, to je... Můj tatínek byl celý život řidič a já jsem to nějak po něm... Aniž by on chtěl, tak já jsem to vlastně víceméně po něm nějak podědil, ale... Říkám, ani by on chtěl, jo. Takže já tu práci miluju a mám to rád a bez toho nebudu. Takže než půjdu do důchodu, takže asi se tomu budu věnovat. Ale teďka říkám, ten kamion jsem hodil už jakoby na zebík a věnuju se teda autobusu a teďka jezdím autobusem. No,
0: takže no já jsem špatně použil ten příměr kulatá práce, tedy označení kulatá práce, protože to je spíše ta cirkusácká, ale prostě, že máte pořád v ruce ten volant, ano, tak jsem to myslel. A jak to plánujete právě až směrem k důchodu, to byla ta otázka, ke které jsem spěl, odpověděl jste na ni a já vám za to děkuju i za váš telefonát. Jardo, dny, které žijeme právě teď, jsou nejdůležitější, protože minulost nezměníme, budoucnost je nejistá. Důležité je teď a tady. V tom s vámi souhlasím. Nicméně ptám se přesto na to, na které desetiletí nejraději třeba vzpomínáte. Ale od vás mě stačilo tohle. Děkuju a naslyšenou.
1: Ne, prosím vás, ještě můžu jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: Já když jsem byl mladší, tak jsem třeba, když byla neděle večer, tak říkám zase zítra, zase pondělí. O, zase do práce. Už je bylo pátek. Jo? Ale... Čím je člověk starší, tak já teďka třeba prožívám to, že si říkám, ne, bacha, každý den si musíme užít. Ať je špatnej nebo dobrý, ale každý den si musíme prožít a užít si ho. Protože čím je člověk starší, tak už víte co, nějak...
0: Cítí to, že může přijít konec kdykoliv, ano.
1: Tak a vlastně dneska, když to vidíte někde všude na těch sociálních sítích, jak umírají ty lidi ve 40, v 50, v 60, říkám ne. I když je pondělí, já si ho užiju, užiju si to úterý, středu, čtvrtek, pátek a až přijde ten pátek, tak ten si užiju ještě víc. A potom bude sobota a neděle, krásná práce. Takže říkám všem, každý den si užijeme úplně naplno, protože nikdy nevíme, kdy bude ten poslední.
0: Carpe diem quam minimum credula postero. Užij dne, tak. Zítřku ni moc málo nedůvěřuji. Mějte se hezky.
1: Teď se mi to vzalo ze srdce.
0: Děkuju a přeju vám
1: taky děkuju.
0: Krásné léto. Naslyšenou. Vy všichni, kteří ještě pořád čekáte na další příběh, se aspoň věřím, po písničce Marty Kubišové určitě dočkáte. Telefon uslyšíte, ale já tady mám před sebou poměrně dlouhý vzkaz, který si dovolím ocitovat alespoň tu část, která se týká dnešního tématu, a je to vzkaz naší posluchačky Daniely. Můj život lze dělit na 8 dekád. To první, zdánlivě nejsladší, zakončilo povolání tatínka do PTP a 2 roky pro dítě nepochopitelné. Druhá dekáda byla právě v závěru krásná, protože mě kvůli kádrovému posudku na tatínka faráře nevzali na pedagogický institut a já musel nastoupit hned po maturitě do zaměstnání. Třetí dekáda byla nezapomenutelná. Práce v rozhlase, kam jsem se vlastně dostala místo školy, takzvaně za trest, mě bavila. Dokončila jsem vysokoškolské vzdělání, porodila syna a měla jsem dojem, že tak sladký bude celý můj život. Nebyl. Na 4. dekádu bych raději nevzpomínala, i když jsem si dobrý vztah k práci dokázala najít i ve sběrných surovinách. Dostavily se nemoci a zoufalé prázdno v pracovní sféře. 5. dekádu pokládám za boží dar a za nezapomenutelnou pomoc kolegů z branže. V hlavním městě, kam jsem se přestěhovala, žiju dodnes. Podařilo se mi v 6. dekádě sepsat knihu, v níž se trochu vyrovnávám se životem. 7. dekáda mě postavila před těžké onemocnění a díky zdravotníkům se dnes cítím zcela obstojně. Zapojila jsem se do práce v pacientské organizaci a vím, že jediná cesta k dalším desetiletím vede přes aktivitu. Ani stará bába nemůže ležet v posteli a čekat na smrt. Tak se snažím. Doufám, že jsem nebyla moc dlouhá, protože ten prožitý život mi teď připadá velice kratičký. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15:45 a to znamená, že jdeme do finále dnešní noční linky Českého rozhlasu. Vidím to tak na jeden, možná dva telefonáty a tohle je ten první ze zmíněných a očekávaných dvou. Je to Jindra, která čeká na telefonu a která nám poví, které desetiletí svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: A nejsmutnější, ano.
0: A nejsmutnější.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak moje nejšťastnější období bylo, když jsme se s manželem poznali v Krkonoších na horách. Tehdy existovali závodní výbor LOH, ty rekreace.
0: Takže tak asi 50. Parta, léta, předpokládám.
1: Ano, parta kluků a parta děvčat, tak jsme navazovali známosti. No a tam jsme se s manželem poznali. No ale nebylo to ještě nic tak vážného, že jo, tak ha, ha, ha, chy, chy, chy. No a když jsme potom byli doma, tak jsme si začali psát. No a nakonec to dopadlo, že teda za mnou jezdil do Zlína a na cestě bylo dítě, narodila se dceruška. Tchán mě poslal skládací dešník, který to neexistoval, to někde sehnal v Tuzexu celý přešťastný. A velkou kytici, ale já jsem ještě nerodila, já jsem ležela na pokoji v bolestech a oni mě přinesli
0: kytici
1: a dešník skládací.
0: No tak zní to komicky, ale ta doba...
1: Pak se zhodil.
0: Tu dobu jste popsala dobře. Něco takového jako skládací dešník v 50. letech, to neexistovalo.
1: Ne. No a tak narodila se teda holčička, ale byla nemocná, srdíčko měla špatný, tak zemřela ještě v nemocnici. Byla jsem z toho teda špatná, manžel taky, ale rodiče nás podpořili v tom, že jsme mladí a že budeme mít další děti. No tak jsme byli zdraví a věřili jsme tomu. No tak jsme teda, byla svatba a zažádali jsme si o byt v Brně. A těšili jsme se, no a koupili jsme si teda 3pokojový krásný byt. Tak začalo zařizování, no a postupně vždycky jsme jeli v zimě na hory, v létě k moři, narodili se kluci 66, 67, byli jak 2 budulínci. Tak to rostlo prostě, až nakonec šli do školy. Já jsem byla ve škole na internátě a nám se tam s holkama ze Zlína moc líbilo. Tak jsem byla ráda, že kluci chtějí taky na internát. S manželem jsme jim nebránili. Byli to kluci, tak jsme říkali, ať se trošku oťukají ve světě hned. No a samozřejmě, jak odešli kluci do škol, tak jsme s manželem nějak jsme měli na sebe málo času, nevím, jak bych to řekla. Nebo jsme se o sebe tak už neměli jsme se tak rádi, jako když jsme byli všichni doma. No a nakonec teda manžel si našel v České Třebové jednu paní, ale já když jsem slyšela, že má 2 děti, dceru a kluka na škole, tak jsem manžela prosila, ať od nás neodchází, že nás budou kluci potřebovat. A že ta paní má 2 děti a nepůjde hned, prostě nebude se rozvádět. No tak manžel si nedal říct. Odstěhoval se do České Třebové a dopadlo to tak. To víte, že byla jsem z toho strašně smutná, ale byli tady kluci. A tak začal manžel strašně pít. To jsem se dozvěděla od kamarádů z práce, že ho nechala nakonec ta paní a že teda moc pije. No, kluci se oženili, založili rodinu No a manžel teda se upil k smrti, ale vyloženě upil. Práce ho vyhodili. Bylo to smutný. Nakonec jsme se synama ho museli z toho bytu, co dostal, vystěhovat nábytek, odvést veškeré věci. A já jsem prostě se z toho skoro složila, protože když jsem viděla ty věci, co tam měl, tak to všecko se mě vracelo. Když jsme se poznali a protože jsem rodinný typ, tak jsem byla z toho zdrcená. No ale kluci zase měli svoje starosti, tak jsem to prožívala s něma. Tak jsme to nakonec ukončili, že teda jsme ho vystěhovali. No a kluci dneska už mám vnoučata, pravnoučata, tak se z toho těším. A když je toto téma bylo, tak jsem si prostě nějak posteskla.
0: Já vám naprosto rozumím, paní Jindro.
1: Je mě 83, víte, jsem v podstatě jakž tak zdravá. Sidi jsou ke mně v pořádku, chovají se, starají se o mě. Nemůžu si naříkat, ale na toho manžela nikdy nezapomenu, protože jsme se měli 20 roků strašně rádi. To bylo údobí, kdy se kluci už honili za holkama a už to prostě mělo známosti. Tak to je asi všechno. Bylo to hezký, když jsme se poznali, ale pak to bylo velmi smutný. A já jsem to nestrávila dodnes. No, nezlobím se na něj, zamiloval se. Nedá se nic dělat. Tak vám děkuju.
0: Nemáte zač, paní Jindro. Nemáte zač, myslím si, že příběh, který jste jenom v kostce právě zveřejnila, je příběhem mnohých z nás.
1: Ano, ano.
0: Nejsem tím nijak nesnižuju ale vaše neštěstí, ale
1: ano, ano. Ne, to je
0: chtěl jsem říct, že v tom nejste sama.
1: Ale dožila jsem se pěkného důchodu, je mě 83, když jsme mohli s tím manželem prostě dožít takového věku třeba, nebo no je to všechno pryč. Já myslím pozitivně spíš, jako už dneska.
0: To jsem právě chtěl říct, že s vámi částečně nesouhlasím, protože ano, věci jsou pryč, ale pokud se nebudeme dívat dopředu, a to pohledem třeba právě na vaše děti, na vaše vnuky a vnučky a pravnuky a pravnučky.
1: Tak
0: to nepůjde. Takže dívejme se dopředu, i když si občas vzpomeneme na ta nejkrásnější desetiletí našeho života. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, děkuji, dobrou noc.
0: Naslyšenou. No a protože už se opravdu přiblížila jedna hodina, tak právě teď je čas na ještě jeden telefonát, který v zápětí po paní Jindře uslyšíme. A doufám, že teď už vlastně jenom ze zhruba 2 nebo 3minutovým příběhem na téma nejlepší dekáda či desetiletí mého života. Tak jsem zvědavý, koho teď máme na telefonu. Tady je Borek. Dobrý večer.
2: No, prosím, dobrý večer.
0: Kdo je prosím u telefonu?
2: Chtěla bych vám hlavně poděkovat za krásné vysílání. Je to nejlepší stanice, kterou ráda poslouchám.
0: Moc mě to těší, co říkáte.
2: Mám hodně štěstí a spokojenosti a do života a radosti. A chtěla bych tomu tématu říct jenom, že nejlepší léta jsem měla, když nám narodili děti. Kolem 30 letech, po 6 letech manželství. A horší leta přicházejí teď, kdy už jsem sama 20 roků.
0: A je vám smutno?
2: Loňský rok byl docela špatný, protože zemřela dcera jedna v 50 letech. Nechali ji v nemocnici zemřít úplně zbytečně. Takže to bych chtěla jen tak říct tomu tématu. Bude konec vysílání, tak děkuji moc.
0: Já vám děkuji, ale pro jistotu ještě jedenkrát zkusím ten dotaz. Vaše křestní jméno, abych aspoň věděl, kdo uzavřel Zdena. Noční linku. Paní Zdena. Paní Zdeno, Zdena. Děkuji vám za upřímnost.
2: Jo.
0: Mějte se hezky.
2: Děkuji.
0: Dobrou noc.
2: Vám za všechno a mějte se moc hezky a hodně radosti a krásné léto. Naschledanou.
0: Děkuji a naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon použijete v noční lince znovu za nějakých 22 hodin a 5 minut. Já vás všechny, kteří jste měli to štěstí, ještě jednou zdravím a vám, kterým se nepovedlo dovolat se do studia noční linky, vás musím poprosit o odpuštění, protože ani zdaleka není v našich silách, aby všechny vaše telefonáty a všechny vaše příběhy odezněly. Všechny vaše příběhy, které se týkají tématu dekády, desetiletí života, a které jste napsali na rozhlas.cz/linka, za malou chvilku uvidíte na zmíněném webu. No a když už tedy mluvím o tom, co všechno bude, tak řeknu i to, že ta příští noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem budou slova, která mi zůstala v paměti. Už teď si můžete vaše příběhy chystat, už teď je můžete dokonce i psát na rozhlas.cz/linka. A dodám ještě poslední dva vzkazy a můžeme si poslechnout písničku Krištofa, tedy kapely Krištof a Tomáše Kluse. Zdraví vás Jana Zírkova a píše, tak asi takové nejklidnější desetiletí pro mě bylo od narození do 10 let. No a za 10 let nastala trpká dospělost. Je mě líto, že to tak vidíte, no ale nedá se nic dělat. No a krásný večer přeje i Pavel ze Židlochovic a ten si myslí, že na něj ta nejlepší dekáda jeho života teprve čeká. Držím mu v tom palce a vám přeju dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
2: Ať žijou klazumáci, ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem, jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Tak co bych tak řekl. Sledují tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Beck je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
6: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
8: František a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
8: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
6: Po 6 kilometrech.
5: Šelem vzad.
8: A zpátky to vzali klusem. Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat, falšovat, střídat v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
9: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
10: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
8: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
10: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
8: dobíhat, vybíhat,
10: vyrážet míč robinzonádou,
8: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
10: falšovat, nestát offside,
8: přeskočit nastavenou nohu, kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
6: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
8: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
10: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
8: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
10: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
6: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali kdejaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
11: Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
12: a hodinu odpočívali.
7: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
8: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
6: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
7: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
11: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
2: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
3: SK, Klapzubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klapzubova 11. zařazuje do 3. třídy.
4: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pambu, že to jednou natřete i sláví, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jináč to ve světě nejde.
0: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klapzubova 11. Už jenom to jméno hraje s AC Hlubočepy.
6: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
7: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
4: To bude zápas.
0: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klapzubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
0: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
0: A tam!

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
6: A teď už zpívala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu 11.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
8: Nandáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu 11 odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho 11 vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Chormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, sbohem. Sbohem, Chormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásl srdečně rukou svému dlouholetému příteli Chormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Chormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Chormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Chormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Chormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Chormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Chormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Chormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Chormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Chormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Chormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mě dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci, sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Chormik se na střeše odmlčel, naslouchaje drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlkl můj hlas, jenže byste ho slyšeli ze zárobí. Pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů hadrstvíleckých. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pro žlutými a modrými pruhy dresu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat naše očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pan Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosti. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klabzubí podal míč pravé spojce. Charcot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Charcot dosíluje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho čert. Ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a Beckem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červenobílý dostihlo míče. Pol se jí vpřed, no tak. A už je pozdě.
0: Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná.

škrtl z článku kletby, který mi doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Cormick oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak halo, halo, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec. Konec. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno. Ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Já. Jeho veličenstvo je zřejmě zrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejban odchází. A teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě... Ano, jistě to bude otec klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočíňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému klapzubovi rukou. A Cormick shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře, že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do tutiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést. Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůhu chovej, pane král. Pořádná kupana není jako králováň, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo nerád

0: Chtějí se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc, než na králování.
1: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
0: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si kraj národ zavede, ten ať platí.
1: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
0: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl, než králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, a nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
1: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
0: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
1: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
0: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
1: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo, a abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
0: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
1: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
0: No to bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji pajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
2: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A Klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: stop, shut, už to běž, ať gol uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy. Už ani nemluvíte, nespíváte, nehvízdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák stará.
2: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
6: No, bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí vy sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: No za peníze.
8: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrbovat kde jakýho pijovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškrboval?
8: Ale no, jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
8: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
9: Ale Mičudu měli bezvadnou, koženou.
5: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
7: Musím říct, že s Outstone.
5: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
6: A... No a?
5: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
7: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
5: Porážka, to by nebyla žádná hamba.
8: To povídá ten pihovatej kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
10: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý Klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. Aha. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
5: Telegram.
8: Jaký telegram?
5: Od koho?
6: Od londýnskýho Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
5: Austrálie, mistrovství světa?
8: Táto, a co vy tomu říkáte?
6: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám ve psi pluh a rozoráme hřiště, no pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo. Jináč, hrci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo. No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že Klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazují flintu do žita.
8: A to zase ne, táto. To teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
6: No jo, to, co chcete dělat, se sakra mančafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jen.
8: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
6: No, se sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to bobilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
8: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
5: Správně, odziku.
8: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
6: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
8: 13 dní.
6: Z Bombaje do Sydney 20.
7: No, asi 30. Za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
8: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
6: Takže
8: se do té Austrálie jede.
11: Divadlo pro vaše uši.
12: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc dlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
3: A pak rázem zoufalé ticho.
4: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
5: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
6: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
2: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
7: Klapzubové! Právě dostali gól!
8: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vzteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle. Utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
2: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
6: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
9: Útok bílých.
0: 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
2: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
6: Ale to už leží pod sítí branky.
2: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
9: Kombinace?
6: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
2: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
6: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
9: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
2: Prodírá se vpřed,
6: teď se jen kutálí
2: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11. jak to vlastně bylo?
6: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
0: 1-1. Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se Palší stočil a spadl na druhém konci.
2: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
0: 3-1.
6: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
0: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
10: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
2: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
5: A nasazuje kráně.
2: Dělovka.
6: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
2: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
11: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
7: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů.
2: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
6: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
7: A míč v jeho náručí je v brance taky.
0: Gól! 6-1!
6: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
11: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
0: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
6: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
2: 8.
6: A 9. branku. A co bylo potom?
2: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
0: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
6: A potom?
5: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
6: A potom?
5: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.